0: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Rádio Nord Music.
1: Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se musí. Já nezapomínám 10 let,

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: ti to přišlo, tati? Zásilka radosti z kostek? Co je to?
1: No přece Lego. Auto pro mě a kytička pro maminku.
0: A co já?
1: Na e-shopu z kostek.cz je radost vždycky skladem. Objednejte si další Lego na webu z kostek.cz a stavte všichni, protože radost se má stavět společně. www.zkostek.cz
2: Hit Radio.

Milovníci kávy pozor! Café Bascucci vás zve na nezapomenutelnou cestu do srdce Itálie. Rodinná kavárna s tradicí od roku 1883 zaručuje jemnost a výraznou vůni každého šálku kávy. Skvělé snídaně každý den a k tomu například lahodné mokačíno s křupavým kroasánem plněným pistáciovým krémem. Café Bascucci v nákupním centru Fontána. Vaše nová destinace pro dokonalý kávový zážitek v Teplicích.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
2: 6:00 krátké zprávy a David Jošt. Sněmovna bude dnes znovu rozhodovat o několika zákonech, které jí vrátil Senát. Jde například o změny v zaměstnávání státních úředníků nebo pravomocích prezidenta. Poslanci se vrátí také ke sporné novele stavebního zákona, která má zrychlit povolování staveb. Vládní koalice má dostatek hlasů na to, aby senátní veta přehlasovala. V Kladně v noci hořel obchodní dům Lidl, škoda se odhaduje na 120 milionů korun. Požár zasáhl celou budovu. Hasiči ho po zhruba 2 hodinách dostali pod kontrolu. Kvůli ohni se muselo evakuovat 53 lidí z nedaleké ubytovny, nikdo se ale nezranil. Příčina požáru zatím není známá a na místě pokračuje dohašování. Nezačíná nový ročník fotbalové ligy mistrů, úvodní kolo se hraje až do čtvrtka. Mezi 36 týmy je po druhé za sebou také pražská Slavia, která ve čtvrtek doma přivítá Lens. Největším favoritem je Paris Saint-Germain, který vyhrál poslední 2 ročníky a útočí na vítězný hetrik. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Spor Lovosic a reklamní společnosti ohledně odstranění výlepových tabulí ve městě vstoupil do další fáze. Po soudním rozhodnutí, které si každá ze stran vykládá jinak, se společnost obrátila na exekutora a ten radnici vyměřil pokutu. S exekučním postupem ale město nesouhlasí a rozhodlo se podat návrh na zastavení exekuce. Výlepové plochy, o které se spor vede, jsou na pozemcích ve vlastnictví města. Společnost měla tyto části městských pozemků pronajaty na základě smlouvy, kterou ale město vypovědělo. Na severu Čech bude skoro jasno až polojasno, teploty 28 až 31 stupňů Celsia.
4: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Krásné úterní ráno, s vámi my tři, Jasmin, ahoj.
2: Ahoj.
1: Proč máš zavřený oči?
2: To se ti zdálo, jak koukala dolů.
3: Odpočívá.
1: David, čau Dave.
3: Dobré ráno.
1: A taky já vám přeju krásné ráno. No tak máme úterý 8. září a začíná snídaně šampionů. Shakira, Zoo, oblíbený song tady Davida, tak pojďme to odpálit. Hezké ráno.
0: Hit

0: 6.06. Tohle je Hit Radio, krásné úterní ráno. Já se vám musím k něčemu přiznat, vy dva jste si toho všimli tady ve studiu, já tak nějak trochu nestíhám dnešní ráno.
1: No to není dnešní ráno, to je vždy, ale proč tentokrát?
0: A tak trochu nestíhám, no, soused člověče v garáži stálo mu tam auto, otevřený auto, rozsvícený a nikde nikdo a já jsem nemohl projet a říkám si, už je docela dost hodin, budu muset vyrazit, tak jsem na centimetry projel takhle okolo jeho auta a okolo ostatních zaparkovaných a jako dojel jsem, jo, ale co jsem chtěl říct, já jsem kvůli tomu nestihl ani snídaní dneska, jak mám nestíhací ráno, co vy snídáte?
2: No já bych se ještě vrátil k tomu, že jsi přijel pozdě. To, proč jsi přijel pozdě, Michale, nás zajímá. Ty tady prostě máš být v určitý čas. A když tady nejsiš, tak je to prostě problém.
0: Ale ty jsi nějaký policaj, tak jo, nebo jako co?
1: Tak
0: jako,
1: k té Michalové otázce. Snídám, ještě jsem nesnídala, mám to v plánu. U Davidu je to jak?
0: David má teďka v hlavě to, že já jsem přijel pozdě. No.
2: David, to může dovolit.
0: Já tady vidím, že David má na stole nějaký dobroty, jo.
2: Já tam mám Thermix.
0: Thermix a bílý jogurt nějaký.
2: Skyr.
0: Dobře, no, tak to jsme mohli jaký opípat, no. No, proč se na to ptáme? Protože ať máte energii na celý den, tak je potřeba pořádná snídaně. Vaše uši zasytí ta naše snídaně, ale vaše břicho snídaně od smysly.cz, protože celý tento týden v minutě šampionů, která nás čeká za chvíli, rozdáváme poukaz na 3000 korun na nákup smysly.cz.
1: Což je česká poctivá granola, je ručně vyráběná, nemá žádný přidaný cukry, sladidla a přesto si ji všichni chválí. No a vyhraje jeden z vás, kdo se zapojí právě do naší minuty šampionů a i dneska vás chceme tři věci.
0: A dneska to bude tematicky. Napište nám...
1: Já to povím, ne.
0: Jak se jmenujete? Odkud jste? A co jste dneska snídali? A nebo co snídat budete? A to celé pošlete na 777 937 777.

0: Peppers. Tohle je úterní Hit Radio, za malou chvíli 6:45, krásné ráno. A je to minuta šampionů, máme minutu na to přečíst všechny zprávy od vás, což nedáme, protože těch zpráv přišlo od vás spoustu a připomínáme, že každý den tenhle týden jeden z vás vyhraje 3000 korun na nákup na smysly.cz poctivou českou granolu.
1: Mimochodem to vzniklo docela hezky, původně jako vyráběný vánoční dárek pro rodinu a pro přátele a nakonec je z toho velký biznis hezký.
0: Tak pojďme na to, minuta startuje teď.
1: Leona Lunchcrown čeká na mysli.
0: Kája Batelov snídá ovesnou kaši.
1: Luděk Česká Třebová humus s chlebem a paprikou.
0: Lucka Tachov vídeňské párečky s toustem a humusem.
1: Vlaďka Praha ovocný jogurt.
0: Martin Praha mysli s jogurtem.
1: Verča Jihlavá snídaní teprve čeká, ale každý den jogurt s rohlíkem.
0: Jana Valašské klobouky, chleba s máslem a jahodovou marmeládou.
1: Lucka Praha banán jogurt.
0: Martina Praha je blázen a každý den si snídá v práci slané tyčky a kafe.
1: Pavel Pardubice párky pivo voda.
0: Ne, byly tam vodka. Luboš Svoboda nad Úpou, jablečný mysli, bílej jogurt a černá káva ve 4:10.
1: Martina Praha mysli a skyr.
0: Betty Bojkovice zatím nic nesnídala, je na nohách už 2 hodiny.
1: Verča Dobronice ráno musí být hlavně káva a po cestě v autě jedla banán.
0: Tak. Tak Davide, je na tobě vybrat jednu z těch zpráv, co se ti líbilo nejvíc.
2: Mě zaujaly ty vídeňský párečky, jo, jako to je styl v úterý
0: mě
2: ráno. 6:15,
0: mě taky.
2: Párečky.
1: No počkejte, já miluju párky, takže můj kluk mi říká Miss Uzeninka občas.
0: Počkej, Miss Uzeninka?
1: Jo, protože my máme takový oblíbený spot u vody, kde lidi jezdí na surfech a tak a dávají tam výborný párky na tácku s chlebem a já to miluju, takže mi říká prostě Miss Uzeninka.
0: Jasmin, ty jsi podepsala Ortel, už to mám napsaný. Budeš Miss Uzeninka dneska celý ráno.
1: Nevadí.
0: A prosím tě, od koho byla ta zpráva teda? Tak najdem to tady.
1: Už to vidím, počkej, vídeňské párečky. Lucka Tachov.
0: Lucko Stachová, tak vyhráváš voucher na 3000 korun na nákup na smysly.cz. Je to tvoje.
1: Gratulujeme.
0: Pokračujeme opět zítra. Nicméně, vy, kdo jste nejedli, tak dejte si něco, ať máte energii. Vy, kdo jste jedli, anebo jíte, tak dobrou chuť. A k tomu posíláme další hity. Tohle je Neil Diamond a Two Friends Sweet Caroline. Tak hezké ráno z Hit Rádia.

0: Tohle jsou hity pro vaše lepší ráno. Alan Walker Alone v 6.19 na Hit Rádiu.
1: Prosím vás, jak nám každý ráno posíláte, kdo jste, odkud jste, nebo i třeba co děláte, tak my vám chceme poděkovat za jednu věc. A to sice, že nám s tím neposíláte nic prostýho. A dobře děláte, protože od teďka už to není jenom otázka slušnosti, ale za posílání nevyžádaných intimních fotek může nově hrozit až rok vězení.
0: Člověče, to jsem čet, to jsem čet.
2: To je strašně zajímavý, protože všichni furt o tom mluví a mě nikdy nikdo nic takového neposlal.
0: Neposlal.
1: Ježíš, tak to já říct nemůžu.
0: No, mě by zajímalo, jestli třeba se stalo, že do rádia třeba na studový WhatsApp jako přišlo někdy nějaký nádobí, to asi ne, ne.
1: Mně se to stalo.
0: Fakt?
1: Mně se to stalo na jiném rádiu, teda před x lety, ale ano, do aplikace tam dorazila tam fotka a tehdy tam byla taková prosklená místnost a všichni kolem toho našeho rádia procházeli a já jsem rozklikla tu aplikaci, tam najednou fotka přes celý monitor a v kolem procházeli ty lidi a museli si myslet, že koukám na nějaký filmíky, nebo já nevím.
2: Tak když neznáme kontext, tak nechceme hodnotit, že jo?
0: Přesně, že jo. Jako, takhle to můžeš vysvětlit, ale třeba ta realita byla úplně někde jinde. Takže až rok za posílání tady těch sprostých fotek, jo, tak představ si, jak sedíš na té cele a spoluvězeň se zeptá, za co, co tady seš a ty, ale já jsem prostě jenom blbě voří s fotkou, jsem úplně, no. Hele, a vy jste někdy někomu něco poslali? Vy kdo posloucháte? Mhm, jasně. A vy tady?
2: Já ne.
0: Hele, já jo. Hele, a nestydím se za to.
3: Chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
4: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Zabrušany u Teplic. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
5: Vítejte v areálu Hippodrom Most, místo, kde se snoubí sport a zábava s rodinou pohodou. Hledáte top místo pro vaši svatbu, oslavu nebo firemní akci? Hippodrom Most nabízí nádherný prostor pro svatby, parkourové závody nebo fotbal golf. Děti si užijí na hřišti, zatímco vy můžete relaxovat na inline dráze.
6: Informace o plánovaných akcích v našem areálu najdete na webových stránkách www.hippodrom.cz či sociálních sítích.
7: DHL hledá skladové operátory do nového skladu v Klášterci nad Ohří. Nabízíme mzdu až 39 355 korun měsíčně, příspěvek na dojíždění, plně hrazené stravenky, 5 týdnů dovolené a další benefity. Máš zájem? Přihlas se na dhl.jobs.cz nebo na bezplatné lince 800 100 810.
8: Dejte zdraví na první místo. Stavte se v úterý na Blesk ordinaci v Chomutově. Vyšetření znamének, plic, zraku, krevního tlaku i diabetu. Od špičkových lékařů bez objednání a zdarma. Čekají na vás hvězdy ordinace v Růžové zahradě 2, soutěže a vystoupí zpěvačka Marta. Celým dnem vás provede Eva De Castello. Blesk ordinace. Úterý 8.9. od 12 hodin, náměstí 1. máje Chomutov.
9: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
10: No jistě.
9: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
10: No jistě.
9: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
10: No jistě.
9: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
11: Navštivte novou restauraci Kelly na Hradě Hněvín. Místo, kde se historie potkává s moderní gastronomií. Vychutnejte si poctivé české receptury v moderním pojetí a k tomu nezapomenutelný výhled na celé Mostecko. Dopřejte si kulinářský zážitek, kde každý talíř vypráví svůj příběh. Více na kellyrestaurace.cz.
12: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
13: Slyším Datart nákupy?
12: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Dopřejte své kuchyni i koupelně prémiovou pračku, myčku nebo troubu AEG se slevou až 20%.
13: To je mazec.
12: Datart, opravdový elektrospecialista.
14: Vyrazte za zážitky na kole do Ústeckého kraje. Čekají vás tři krásné říční cyklotrasy. Labská stezka s výhledy v údolí Labe a možností spojit kolo s lodním výletem, ohře vedoucí krajem Chmele a památek UNESCO i přírodní ploučnice pro milovníky klidu. A kdo má rád adrenalin, zamíří na hřeben Krušných hor nebo vyzkouší místní traily. Objevte Ústecký kraj ze sedla kola.
15: Mami, já mám řidičák!
16: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
17: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
18: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
19: Největší hudební událost podzimu je tady. Zapiš si do kalendáře datum 11. a 12. září. Město Most tě zve na mosteckou slavnost v areálu přesunutého kostela. Těš se na nadupaný line-up. Miraj.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Řidiči, dávejte si nově pozor v Liberci v Budyšínské ulici. Kvůli rekonstrukci tržního náměstí je tam nově jednosměrná uzavírka. No a opatrně taky v Litoměřicích, kde stavební práce dočasně zavřely dlouhou ulici a jezdí se okolními ulicemi.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio North Music.

0: Solitér, minutu po půl sedmé. Dobré ráno. Bavili jsme se o tom, že posílání intimních fotek se stává trestným činem až rok za mřížemi a přišla od nás, od vás parádní SMS-ka.
1: Já myslím fotka.
2: Verča píše, no, kdybych udělala koláž ze všech pindourů, co mi kdy přišli, tak z toho mám možná i fotodeku na přikrytí.
1: Já nevím, jak moc jste v detailu ohledně té zprávy, ale je to teda rok napevno, anebo podle velikosti přirození se tam dá nějak s tou hranicí hejba.
0: Že by to mohlo být jako odstupňovaný, jo? Že čím delší teda nádobí, tím delší pobyt za mřížima, jo? No takhle, ty, co nejsou obdařený, tak jsou potrestaný dost. Takhle by to mohlo být. Pojďme na ranní update, Davide.
3: Ranní update.
1: České basketbalistky zakončily mistrovství světa vysokou porážkou s USA. Favorizovaným Američankám podlehly 64-105 a obsadili konečné 15. místo. Šlo o nejvyšší českou porážku v historii na velké světové scéně. Otec ve Španělsku zapomněl 10letého syna na čerpací stanici. Na jeho nepřítomnost přišel až po upozornění policie, když byl už 140 kilometrů daleko. Chlapec byl v pořádku a po necelých 2 hodinách se s otcem znovu setkal. Daniel Křetínský je podle nového žebříčku nejbohatším Čechem i Slovákem. Jeho majetek se odhaduje na 480 miliard korun. Následuje Renáta Kellnerová s rodinou a třetí je zbrojař Michal Strnad. Tak schválně, mají na vás takovéhle zprávy o bohatých lidech pozitivní nebo negativní účinky?
2: Já musím říct, že na mě nemají vůbec žádný. Jo, že to tak prostě pouštím dál.
1: Neřešíš.
0: Tak Jasmin je prostě jako finančně zaštěná
1: tady v tom žebříčku.
2: Mě to nenaštve a ani nenamotivuje, takže mě je to jedno, no. Hmm? Co vy?
0: Nevím, no. Já jsem pořád hlavou u těch intimních fotek teda, jo.
1: Teď si ještě vím, že tě pustí z vězení po tom roce.
0: Ne, já bych chtěl říct, že bych dostal tak 2 měsíce na tvrdo, maximálně.
1: Myslíš, že pustí tvýho kolegu, víš, jako po roce a říkáš, že to je Jardo.
0: A nebo po 10 letech, ale teda Jardo.

0: Logan. Tohle jsou hity na Hitrádiu George Ezra. Krásné úterní ráno. 6.40 přesně. A to znamená, že přesně za půl hodiny.
1: Dopak to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Že přesně za půl hodiny budeme opět zvonit a vaším úkolem, vás, kdo jste registrovaní na webu Hitradio.cz, bude se jít podívat za dveře, jestli tam náhodou nestojí někdo od nás z Hitrádia.
2: Nebudeme zvonit na vaše dveře, ale musíte mít puštěný Hitrádio. Zazvoníme tady v éteru a pak se běžte podívat. Budete mít 30 sekund na to, abyste nás pozdravili, zamávali, zkrátka nějak se k nám dostali.
0: Abyste se prostě pozdravili s naší hlídkou a tím pádem, pokud tak učiníte do půl minuty, tak 5 000 korun je vašich, stejně jako včera 5 000 vyhrál Roman.
2: To už jste možná jako viděli video na našich sociálních sítích. Roman byl hodně překvapený, hodně nadšený, bylo to moc sympatický, tak se těšíme, koho potkáme dneska.
0: A pokud jste ještě neslyšeli ten zvonek, bude to znít takhle. A teď 30 vteřin jít se podívat ven, ale ještě ne, teď
3: jenom jako.
0: Jenom jako, to bylo jenom jako teďka, jo? Až v 70, jo? Teďka vás schováme pod naším déšníkem. Rihanna, Umbrella, za malou chvíli taky Avicii, ale Black a přidáme i aktuální dopravu. Hezký ráno.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.

0: Lenka Nová, Pacifik, Teresa Mašková, Marie Telšarová, Kristián Šebek, Taxmeni, Aneta Langerová, Tata Boys, Veldačok, Tomáš Klus a další. To je muzika u nás.
1: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří. Dům plný pohody.
2: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
3: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
4: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
3: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Tak jo, jdeme na to.
4: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití nalačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
5: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
6: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. Právě dnes o 2 z nich hrajeme. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to? Eurojackpot.
10: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
11: Ty v Bauhausu nevedeme.
10: A Auschus našel byste?
11: To vás zklamu, bohužel.
10: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
11: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
12: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
13: Bauhaus, když se to má podařit.
14: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
15: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce.
16: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
17: Faktury, faktury, faktury.
18: Trápí vás factoring?
17: Hlavně to věčný papírování s fakturama.
18: Řešením je provozní úvěr od Acema. Nemusíte ztrácet čas s fakturami.
17: Acema, jo? Já myslel, že dělají jen klasické půjčky.
18: Acema pokryje jakékoliv financování.
17: No tak to beru.
18: Acema. Jde to i bez banky.
19: Nákupy v online shop.cz.
20: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
19: www.onlineshop.cz.
21: V sobotu 19. září ožije celá Česká republika Dnem smyslivci. Vezměte děti, rodinu nebo přátelé na den plný zážitků a poznejte přírodu zblízka. Čekají vás lovečtí psi, sokolnictví, soutěže, hry, tvoření, lesní pedagogika, ukázky myslivosti a pořádná porce zvěřinových specialit. 19. září na 19 místech po celé České republice Den smyslivci. Informace o všech akcích na cmmj.cz.
22: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Dopravní omezení připomínám na Liberecku v Chrastavě. Dávejte si velký pozor v Nádražní ulici, která je dočasně neprůjezdná. No a opatrní buďte taky na dálnici D8, kde čeká omezení na kilometru 34 ve směru na Ústí nad Labem.
23: Po návratu z vašich cest zaparkujte v té správné zdravotní pojišťovně.
24: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
25: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a

0: Kalia. Tak o to se tady pokoušíme celý ráno. Aviči, Aloe Black, 6.52, posloucháte úterní hitrádio Snídaní šampionů. Michal, Jasmina, David s vámi, krásné ránko.
1: Je to další moment, kdy můžeme být hrdí. Máme další Češku mezi nejlepšíma 8 tenistkama jednoho z největších turnajů světa. Linda Nosková, ta se v noci dostala do čtvrtfinále US Open, takže jednoduše ve zkratce, vyhraje ještě 3x a má celý turnaj, ale pro nás tenisový lajky, tak musí porazit momentálně nejlepší hráčku světa, Arinu Sabalenkovou, což je těžký úkol.
2: Já ještě přidám detail, ten zápas hraje dneska v 17.30, kdyby se někdo po práci chtěl udělat chvilku a zafandit, tak může.
0: Když vy dofandíte tenisu, tak tohle je pro vás vlastně, dá se říct, takový tenisový svátek. Já jsem tady našel záznam z jednoho tenisového utkání, když zkusili dát tenistům na hlavu mikrofon a pouštěli to tam na stadionu do repráku, jak to zní, protože víme, jak to zní, že jo?
2: Ty jsi někdy hrál tenis, ne?
0: Já jako nevím, jestli bylo účelem nazbírat nějaký body, nebo pobavit lidi, jo. Myslím si, že jsi to druhý. Geniální. Myslím si, že by to... Takhle, kdyby to měla Nosková a Sabalenková na tom dnešním meči, tak by si myslím, že by na to koukalo možná ještě víc lidí, jo. Alex Warren, Ordinary, další songy pro vás na Hit Rádiu a do 7. stihneme taky Ellie King X Ous. Hezké ráno.
3: They

0: nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
2: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
3: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
2: Jedu ale jen na čerpačku.
3: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
4: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
5: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
6: No včera bylo pozdě.
7: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. On air.
8: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Kraje varují před možným zdražením veřejné dopravy kvůli nové DPH. Od roku 2028 by měli odvádět daň i z peněz, kterými doplácejí provoz autobusové a vlakové dopravy. Podle hejtmanů by to mohlo znamenat méně spojů, dražší jízdné i méně peněz na opravy silnic. Kraje proto žádají vládu, aby našla jiné řešení. Lotyšsko zakázalo dovoz knih, novin a dalších tiskovin z Ruska a Běloruska. Opatření platí od začátku září a má pomoci v boji proti dezinformacím a válečné propagandě. Zákaz se týká také některých dalších spotřebních výrobků. Lotyšsko patří dlouhodobě k evropským zemím s nejtvrdším postojem vůči Rusku. Velkou část Česka dál trápí sucho, nejhorší je situace na Moravě a v jižních Čechách. Na Moravě zůstává půda až do hloubky 1 metru téměř vyschlá. Současné sucho se podle odborníků svou intenzitou začíná blížit extrémnímu roku 2018. Výraznější zlepšení se zatím nečeká, předpověď na další dny slibuje jen minimum srážek. A teď už pojďme k nám do regionu.
10: Na cestě z Ústeckého do Plzeňského kraje roste nejvyšší silniční most v Česku. U Plas roste nový most přes hluboké údolí řeky Střely. V nejvyšším místě bude jeho konstrukce sahat 87 metrů na terén. Půlkilometrový most je součástí připravovaného obchvatu. Až bude hotový, překoná současný český rekord. Nejvyšším silničním mostem zemi je nyní dálniční most Vysočina u Velkého Meziříčí. Jeho výška dosahuje 77 metrů. Nový most u Plás urychlí cestu na silnici Most Žatec-Plzeň. Na Ústecku bude dnes skoro jasno až polojasno, teploty 28 až 31 stupňů Celsia.
11: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
12: Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
9: Ahoj, hezké ráno.
13: Krásný úterý vám všem.
14: Snídaně šampionů.
13: Je to tady už v 7.10, pozor na to, zazvoní v éteru náš soutěžní zvonek, který někomu z vás, kdo jste se registroval na webu Hit Rádia, vydělá 5000 korun v soutěži, kdo pak to zvoní.
9: Máme pro vás Masaryka, tak pokud jste registrovaní v této soutěži, nechoďte daleko od rádia, teď hity Imagine Dragons, hezké ráno.
12: Hit

0: Posloucháte Hit Radio, Kateřina Marie Tichá, Plamen v 7.09.
1: Dopak to zvoní s Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
2: Včera to vypuklo a dneska pokračujeme. Takový škatulata, hejbejte se po celé České republice. Někde teďka stojí naše hlídka, kterou když uvidíte, pozdravíte, otevřete dveře, tak získáte 5000 korun v hotovosti.
0: No a přímo na tom záhadném místě máme kolegu Michala Pistolase. Mišo, dobré ráno.
3: Dobré ráno, krásné ráno, tak já to trošičku otajím, jo? V naší ulici už vysvětlo sluníčko, i krásně.
0: Já už jsem se řekl, že, já už jsem se bál, že řekneš, že jste v... No, to nemůžem říct.
3: Ne.
2: Tak dobrý.
3: Není to úplně odpalá ulice, jo? Proudí tady pejskaři, děti chodí na zastávku, která je kousíček odtud, autobusová, to je první nápověda, všichni se na mě dívají, proč mám v ruce 5000.
2: My připomínáme pro naše soutěžící, kteří se registrovali, že nebudeme zvonit na vaše dveře, ale uslyšíte soutěžní zvonek v éteru a pak do 30 sekund musíte zareagovat nějakým způsobem, dorazit za Míšou, jo?
3: Dobře, a mám ještě tu poslední nápovědu. Teď to hodně zúžím. Ta naše ulice je jednosměrná.
0: Hezký. Ale my tam stojí taky hitradiovský auto, že jo?
3: Jo. Tím jsme to propálili a proto se tady splétají cupy.
0: Tak jdeme na to, zvoníme teď. 30 vteřin odbylo. A všichni, kdo jste zaregistrovaní, vaším úkolem je se podívat, jestli náhodou venku nevidíte našeho kolegu Michala, který drží v ruce 5000. Velká nápověda, jednosměrka a je tam zastavený obrovský auto Hit Radia.
2: 18 sekund zbývá, pojďte, my vám věříme.
3: Koukám do oken.
0: A někdo jde?
3: Všechna okna zavřená, ne. Zatím nikdo nejde. To jsou nervy. Ale pořád ještě čas, ten dům má 4 patra, takže... Pořád jsme ještě v limitu, kdy to jde se běhnout.
0: Já ti to nechci jak ukazit, jo, ale ten limit právě skončil.
2: Bohužel dneska teda nikdo nic, což ale přinese štěstí případnému zítřejšímu výherci, protože se přidá 1000 a zítra někdo může vyhrát 6000.
0: No tak, ano?
3: Mám na vás ještě dotaz.
0: Ano.
3: Mám v ruce těch 5 tátů, můžu si dát nejdražší kafe ever?
0: Hele, Míšo, běž na zmrzku, klidně. Tak Michale, my ti moc děkujeme, že jsi vyrazil do terénu a určitě se ještě během naší soutěže, kdo pak to zvoní, uslyšíme. Tak krásný ráno a děkujeme, ahoj.
2: Ahoj.
3: Taky ahoj.
0: Ahoj.
2: Tak zítra. Dneska nic, no.
0: Tak dneska nic a zítra teda přehazujeme 1000 a zítra můžete vyhrát 6000 korun, tak buďte v 70 připravení, protože můžeme zazvonit a můžeme být právě i u vás.
1: Další prachy ti vezeme zase zítra.

0: hity, Hit Radio a vy dobré ráno v 7.19. Možná drzá otázka, ale zajímalo by nás, jste slušně vychovaní? Teď nemyslíme podle etikety špačka, ale podle etikety, která se přestěhovala do mobilu. Po internetu totiž kolujou tři zásadní pravidla online etikety, a to, když někomu voláme, tak bychom měli správně nechat tutnout telefon maximálně čtyřikrát. Pětkrát a víc už je obtěžování. Psát velkými písmeny, to je pasivní agrese.
1: To souhlasím.
0: Jasně. A označit kamoši na nepovedený fotce, to už je čistá zrada. Jo, tak co si o tom myslíte?
1: O tom posledním bodě si myslím samý dobrý věci, protože opravdu i já, když přidávám s někým fotku, tak se snažím, aby tam i tomu jinému člověku to tam jako slušelo, víš?
0: Fakt?
1: No opravdu.
2: To někdo dělá, jo. To,
0: já se vždycky koukám na sebe, no. Že jo, tak jak to bylo, jak na tom sluší to ostatním, to je jedno, ne?
1: No ne, tak pak chodili reklamace, že jo, v minulosti, když to člověk nedělal, takže teďka opravdu koukám, když jsou skupinové fotky, koukám na všechny, jo, dobrý, tak tahle ta je nějaká divná, tenhle má zavřený oči a fakt se snažím vybírat.
0: A na to je super funkce, že ty nemůžeš označit někoho, kdo to má zakázaný, třeba na Facebooku.
1: To jo, to je fakt.
0: To je fakt, to funguje. No ale co, dobrý, fotky fajn, jo, ale to psaní tím kapslokem, jo. Ty velký písmena, jo. Když třeba máma napíše, nevím, SMSku s kapslokem, jo, teda to píše zásadně a pípne ti zpráva, koupila jsem kvitár, a je to napsaný velkým písmem. Ty, já mám pocit, že vyhlašuje třetí světovou prostě, jo.
2: To je spíš nějaká neznalost, ne, že si to tam mobilem překlikne.
0: Ne.
1: Ne, moje máma taky kapslok a vykřičníky a všechno zní jako výhruška smrti.
0: To je regulární agrese, no podívej, hele, Maroon 5, Cardi B, to taky tady je napsaný kapslokem, no. Tak to k vám letí za chvíli a přidáme i dopravu, ať víte, jak to frčí. Hezký ránko.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
4: Sapril hledá vedoucího výroby. Čeká tě řízení provozu, spousta výzev a práce, kde tvé rozhodnutí fakt něco znamená. Máš zkušenosti s řízením výroby? Nebojíš se vést lidi a převzít odpovědnost? Pojď do toho! Pošli životopis na personalni@sapril.cz a staň se součástí Saprilu.
5: Pozor, pozor! Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
6: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás, v nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech a s dopravou zdarma, když sedací soupravu, tak tu nejlepší. nejlepší@nabitek.cz.
7: Chomutov ožívá. Zažijte kulturní léto v kulisách historického centra plného hudby, umění a setkávání. V sobotu 12. září zažijte Chomutovské dny evropského dědictví a památky s vůní výběrové kávy v jednom. Centrum žije. Pojďte si ho užít s námi. Více na visit.chomutov.cz.
8: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
9: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
8: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
10: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
11: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
12: Vinylovou? A bude sama hrát?
11: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
10: Experto Family. Od V podlahy.
13: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Objev například pánské džíny Mustang za 896 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
14: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
15: Dejte zdraví na první místo. Stavte se v úterý na blesk ordinaci v Chomutově. Vyšetření znamének, plic, zraku, krevního tlaku i diabetu. Od špičkových lékařů bez objednání a zdarma. Čekají na vás hvězdy Ordinace v Růžové zahradě 2, soutěže a vystoupí zpěvačka Marta. Celým dnem vás provede Eva De Castello. Blesk Ordinace. Úterý 8.9. od 12 hodin, náměstí 1. máje Chomutov.
16: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
17: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Řidiči, dávejte si teď velký pozor na cestě z Liberce směrem na Nový Bor. Máme informaci, že za Bílým kostelem nad Nisou došlo k dopravní nehodě, při které osobní auto srazilo srnku. Teď už by tam měla být policie a nárazově se tam můžete krátce zdržet.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitradio Nord Music.

0: osmé. Vy si dáváte úterní hitrádio, tohle je snídaní šampionu, taky Maroon 5 a Cardi B. Za malou chvíli rychlá pitka, teď David a jeho ranní update.
1: Ranní update.
2: Umělá inteligence už proniká i do grilování. Nový chytrý grill dokáže sám rozpoznat vložené jídlo a automaticky nastavit správnou teplotu i délku přípravy. Navíc grilluje bez kouře, takže se hodí i do domácnosti. Afgánská popová hvězda vyrazila na evropské turné určené pouze ženám. Koncerty mají spojovat především Afgánky žijící v zahraničí a upozorňovat na jejich práva. Zpěvačka tak chce připomínat útlak žen pod vládou Talibanu. Donald Trump podpořil návrh na přejmenování Nového Mexika na Novou Ameriku. Na sociálních sítích dokonce sdílel animaci, ve které mění název na silniční ceduli. Guvernérka státu nápad odmítla a Trump navíc nemá pravomoc stát sám přejmenovat.
3: To už je fakt blbej for tohle, ne?
0: To je trumpeta, ale tak ono už je to dávno i u nás, že jo? Jestli znáte ten lom kousek za Prahou, jak se jmenoval tehdy za starých lom Nová Kanada, tak teď je to lom Nová Amerika. Pojďme soutěžit, je tady rychlá pětka z PT Service, voucher na 5000 korun na nákup sportovní výživy a produktů na doplnění energie. Napište nám, chci soutěžit na 777 937 777.

0: Fajn. Tohle je Hit Radio v 7.33.
1: Rychlá pětka.
0: A tohle je Rychlá pětka. A dnes hrajete o voucher za 5000 korun na nákup na ptservice.cz.
2: Jestli sportujete, tak tam těch 5000 budete umět utratit raz dva, protože tam najdete proteiny, aminokyseliny, produkty pro energii i regeneraci, takže vy si tam můžete opravdu udělat zásobu jako profík.
0: No a voucher za 5000 korun může být toho, kdo zvládne odpovědět na 5 otázek a tím bude Jana od Humpolce. Dobré ráno, Jani.
3: Dobré ráno přeju.
0: Ahoj. Dobré ránečko, jaké máš ráno? Ještě než půjdeme soutěžit, tak se ti vstávalo?
3: No, dneska docela jo, docela dobrý.
0: Docela dobrý. A teďka ještě možnost vyhrát voucher na 5000, tak to bude ránečko. Tak pojďme na to.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Budeš vědět, jak se jmenuje nejvyšší hora světa?
3: Mount Everest?
2: Ano.
0: Ano.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Jak se jmenuje přístroj, kterým měříme čas při závodech?
3: Topky?
1: Mm-hmm. Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Jak se jmenuje česká hymna?
3: Kde domov můj?
0: Mm-hmm.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Kolik rohů má obdélník?
3: 4.
0: Mm-hmm. Jo.
2: A poslední, pátá otázka. Jak se jmenuje bílá část vajíčka?
3: Bílek.
0: No jasně. Ale s prstem v nose.
2: Je to tvoje.
0: Mně připadalo, Jani, ty se s těm otázkám smála trošku, že jo? Měli jsme trošku přitvrdit, ne?
3: Ne, já jsem se smála v sobě, jak odpovídám.
2: Ale dobře si odpověděla, 5krát.
0: Takže, Jani, vyhráváš voucher na 5000 korun na nákup na ptservice.cz. Můžeš si tam koupit proteiny, aminokyseliny.
3: Ježiš,
0: produkty na energii, regeneraci, prostě všechno, ať tě je lépe.
3: Já moc krát děkuju.
0: Není zač, tak my zdravíme k Humpolci, pozdravuj Hliníka a zas někdy na Hit Radio. Ahoj.
3: Určitě. Ahoj.
2: Ahoj.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na

0: Gotta be somebody, tohle jsou Nickelback a tohle je úterní rádio. Chvíli po půl osmé posloucháte Snídaní šampionů a tady ve studiu se rozhořela taková vášnivá debata. My tady jsme totiž ve čtyřech, jo? Dva chlapy, dvě holky. Jednu holku slyšíte, to je Jasmin, a pak tady je druhá holka, to je Sabina, ta tady točí videa. A holky se začaly mezi sebou bavit o nějakým, nebo nějakým, jako známe to, jo, ale Love Island. A my s Davidem vlastně, já nevím, že to začalo.
1: Tak nám vypnuli uši.
0: Jasmin, pověs nám teda, když budeš hlas, i tady Saby, o čem to teda jako je, co se tam jako děje, jak to vypadá.
1: No, a proč se na to koukáš?
2: Přijede na Kanáry pět holek, pět kluků a jdou tam hledat lásku samozřejmě, jo. Aha. Ale já chci mluvit spíš o tom, že mě baví, jak to každý rok začne a vždycky ty chlapy doma říkají, no já se koukat nebudu. A to říkal včera i můj Kuba. A pak tam najednou sedí vedle mě a hodnotí a říká, ale tahle ta by se k němu hodila, jo.
0: A vždycky
2: a vždycky ho to čapne. Ale jinak nicméně mě to nikdy ze začátku moc nebaví, ale vím, že postupem času mě to chytne, takže i letos si dávám na čas. Holky jsou teda nádherný, kluci jsou opravdu kluci, takže mě to nenadchlo, já jsem čekala, až tam přijde nějaký prostě chlapák, což na konci přišel a v ten moment můj Kuba, on viděl, jak já otevřela pusu a on, můžeš tu pusu zavřít, prosím tě, a říká, hele, nekoukej na to, ty pak budeš mít nerealistický očekávání. A v ten moment mu došlo, co řek, a říká, já zas budu v rádiu, viď, ty to řekneš. A říkám, to si piš. Takže pochopil, že tam jsou spíš jako vysekaný muži, já říkám, že ty to máš i v normálním životě.
0: Či nás teda tady s Davidem zajímá, jestli můžu mluvit i za tebe, Davide, nás teda zajímá, jsou tam hezký kluci, jo?
2: No, mně se nelíbili, přišel jeden hezký, ano, ale jinak jsou to takový hodně mladý kluci, 21 let třeba, a některý jsou hezký, než otevřou pusu a tak.
0: Tak co, Davide, přesvědčilo tě to?
1: Vůbec. Ale já jsem vlastně celou dobu vůbec neposlouchal. Jako vůbec to jde úplně mimo mě, tenhle pořad.
2: Ale ženy jsou hezký. Opravdu, jako na to se podívejte, ty holky jsou nádherné.
0: A já si prostě fakt myslím, že to je rozdělení ten národ tak jako na polovinu, že ženy na to koukají a žena s chlapy, já vůbec jako nevím, no.
2: Já znám hodně chlapů, co na to kouká, fakt? A ještě víc chlapů, co to nepřizná, přesně.
0: Davide, že ty na to koukáš.
1: To ještě pořád řešíte tenhle fajn.
3: Hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je Snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
4: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
5: Přeci ho nevyhodím špinavej.
4: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
5: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
4: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
5: Aha, zase nějaká novota?
4: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
5: Co vám říkali?
4: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
5: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
4: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
5: To třídění je vlastně jednoduchý.
4: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
5: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
4: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberu pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
5: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz. Pojďte si zahrát hru s Renovou Žatec. Odpovídejte ano nebo ne. Připraveni? Cítíte se ve vaší koupelně jako ryba ve vodě? Máte kuchyni tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.
6: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
7: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
8: Ty v Bauhausu nevedeme.
7: A Auschwitz našel byste?
8: To vás
7: reklamu, bohužel.
8: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
7: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
9: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží. Bauhaus, když se to má podařit.
10: Under Armour makes you better.
11: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brand House Olympia Teplice nebo na underarmour.cz.
12: Týdeník květy. Každý týden jiná témata. Každý týden něco nového. V září vás čeká sedmidenní kůra pro zdravá střeva bez hladovění. Unikátní operace českých lékařů pro nemocná ramena nebo odpověď na otázku, proč ženy a muži vidí svět jinak. Každý čtvrtek nové květy. Navíc s TV magazínem zdarma.
13: Chytří si to spočítali. Tyron, největší Volkswagen, teď dostupný také na výhodný paušál. V Autonord vám stačí 10 690 korun měsíčně bez DPH. Servis, pojištění, veškerá péče v ceně. Autonord, autorizovaný dealer Volkswagen. Terezín, Děčín, Česká Lípa. Autonord.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Opatrně na Litoměřicku. Menší komplikace v dopravě hlásíte na průtahu Roudnicí nad Labem. Na vozovce je tam sražená srnka. A pozor si dávejte taky v Liberci, kde je zavřená Sokolovská ulice. Provoz dočasně vede okolními ulicemi, tak s tím dopředu počítejte.
1: Po návratu z vašich cest zaparkujte v té správné zdravotní pojišťovně.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Rup a Líc. Tohle je Sebastián 7:53 a tohle je taky úterní Hitrádio snídaně šampionů. Muž podezříval manželku z nevěry. A tak na dálku zapnul kameru na jejich robotickém vysavači a šmíroval ji přímo v ložnici.
1: Chytré,
0: doslova. Nevěru teda sice odhalil, ale když to pak na tu svoji ženu vybalil, tak ta ho poslala k soudu a ten ho zase poslal na 5 měsíců do báně za nelegální sledování.
2: Za špízování, no dobře mu tak.
0: Za špízování. Já se říkám, když si představíme, kdyby se to dělo třeba u nás doma, jo, tak u nás by to bylo v pohodě, protože on ten vysavač by do té ložnice přes práh ani nedojel, on by se zasek. Známe všichni, ale říkám si, co je podle vás jako větší ponížení, jo? Zjistit jako nevěru, anebo pak sedět v base, když se tě ptá, spolubydlící, jako za co seš, a ty řekneš, no ale vysavač, a to je asi jedno, to je, spíš mi řekni ty, za co sedíš, kamaráde.
1: Vůbec nic moc, no.
0: Vůbec nic moc. Ty jo, takže ho napráší vlastně vysavač, no takže sečteno, podtrženo, hat-trick, hele, byt vysátej, manžel ne, a milenec, ten má pre.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Vyberte si svou novou Yamahu právě teď. Získejte bonus na originální příslušenství až 50 000 korun k vybraným modelům motocyklů Yamaha. Navštivte naši motoarénu Yamaha Ústí nad Labem, Žižkova 67. Více na www.yamaha-unl.cz.
3: Jsem hrdina.
4: Co tady blbneš?
3: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
4: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
4: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
3: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
2: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
5: 8:00, krátké zprávy a David Jošt. Vláda zatím nebude zastropovávat marže prodejců pohonných hmot. Podle premiéra Andreje Babiše jsou marže čerpacích stanic nízké a problém je hlavně u rafinérií. Ty podle něj kvůli nedostatečné kapacitě vydělávají na drahých pohonných hmotách příliš mnoho. Babiš proto chce situaci řešit na evropské úrovni. Evropu čeká tento týden prudký teplotní zlom. Mimořádně teplé počasí ukončí výrazná studená fronta postupující od západu. Během pouhého jednoho až dvou dnů mohou teploty klesnout až o 15 stupňů. Počasí se tak vrátí k hodnotám, které jsou běžné pro první polovinu září. Rusko by do roku 2040 mohlo ovládat více než třetinu světové těžby uranu. Podle britských odborníků by tím výrazně vzrostla závislost západních zemí na Moskvě. Uran je přitom klíčovou surovinou pro výrobu paliva do jaderných elektráren. Západ se snaží svou závislost na ruských surovinách omezovat už od začátku války na Ukrajině. A teď už pojďme k nám do regionu.
6: Spor Lovosic a reklamní společnosti ohledně odstranění výlepových tabulí ve městě vstoupil do další fáze. Po soudním rozhodnutí, které si každá ze stran vykládá jinak, se společnost obrátila na exekutora a ten radnici vyměřil pokutu. S exekučním postupem ale město nesouhlasí a rozhodlo se podat návrh na zastavení exekuce. Výlepové plochy, o které se spor vede, jsou na pozemcích ve vlastnictví města. Společnost měla tyto části městských pozemků pronajaty na základě smlouvy, kterou ale město vypovědělo. Na severu Čech bude skoro jasno až polojasno, teploty 28 až 31 stupňů Celsia.
2: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
7: Dobré ráno, šampione.
8: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak.
9: Jsme tady pro tebe.
8: Jsme tvoje snídaně šampionů. S Michalem a Jasmin.
10: Taky tady máme Dejva, dobré ránko.
11: Krásný úterý všem.
12: Snídaně šampionů.
13: Dobré ráno.
11: Na ty dobrý věci se čeká, viď Dejva.
10: Přesně, borec na konec. Tak... Už dobrý, už nemusíš to už vypnout ten mikrofon. Tak ještě hodinu s vámi snídaně šampionů. Jsme rádi, že vy tady jste s námi. Další muzika nachystaná za 100 let. Taky The Weeknd tím začínáme, tak hezký ráno.
0: Hit Radio Nord Music.

0: i za stole.
1: Tohle je Hit Radio 809. Hezké ráno.
2: Máme tady další slavnou blondýnu, která přišla na tmavší. Donald Trump se objevil na veřejnosti s výrazně tmavšími vlasy, tak si říkáme, jestli je to nějaký jako podzimní trend, nebo prostě ho blond přestala bavit, co se to stalo?
1: On prostě potřeboval asi pro svý kámoše, který prodávají barvy na vlasy, tak potřebuje, aby si vydělali, tak možná to je ten důvod.
3: Počkat, ta blond nebyla přírodní, jo?
2: Ale vypadá jak hvězda teleshoppingu ze 70, musím říct.
1: To jako je pravda, že... to je pravda, no, ale vlastně tak jako dobrý, no, tak už má nějaký leta, tak my chlapi taky se snažíme to asi zamaskovat, ty šediny ne, asi, Davide, víš, o čem mluvím, až se to přijde, ne, brzo.
3: Já právě zatím moc ne.
1: No, ty jsi v pohodě, no, tak já moc ne, no, jak se říká, když vytrhneš jeden šedivý vlas, takže mu přijdou kolik, 3 na funus, tak u mě to nebyly 3, u mě to bylo teda mnohonásobně víc, jako lidí, co dorazili, takže ty šedivý vlasy už tam jsou, ale v čem je teda problém? Problém kde? Jasmin.
2: No ne, problém jako obecně barvení vlasů podle mě u mužů, a teď se nechci nikoho dotknout, mm-hmm. ale je to můj názor, že vlastně a i u žen, pak u starších, mně se líbí, když umíme přiznat ty šediny, jo, když vidím babičky s normální barvou vlasů a ne fialovou, když vidím chlapy, kterým je 60 a nemají černou bujnou kštici, když jsme prostě normální.
3: Souhlas.
1: Dobře, kdybys...
3: Výjimečně s Jasmin souhlasím.
1: Dobře, tak si představ, že kdyby začal třeba od zítra masivně šedivě to, tak nechal bys tomu volný průběh jako George Clooney, anebo bys šel na přeliv. A jakou bys zvolil barvu? Jakou bys zvolil barvu teda?
3: Já bych zůstal na Clooneyho.
1: Fakt?
2: No, a to je ono. A Michal právě se mnou hádal, že ten jako ten by se hnedka obarvil, ale víš, to je naopak možný, když já nemám ráda, když chlap se o sebe stará víc jak já. Jo, když se moc upravuje, kouká do zrcadla, teď si budu barvit hlavičku. Co to je?
1: A přijdu ti možnej?
2: Ne.
1: No tak vidíš, tak ty máš odpověď, ne?
3: Říkali spíš skupina Trump. Trumpovec.
1: Přesně.
2: Ale tak nám dejte vidět, jak to máte s barvením vlasů.
1: Make vlasy color again.
2: 777-937-777. Co vy a barvení vlasů u mužů?
1: Pošlete nám to jako hlasovku nebo jako zprávu. Teď David Guetta, tedy svým Stones and I.

0: Shepherd Geronimo. 8 hodin 18 minut, tohle je Hit Radio. Dobré ránko.
1: Donald Trump se přebarvil, blond vyměnil za brunet a my jsme se tady dostali ve studiu k vášnivý debatě o barvení vlasů u mužů.
0: A já jsem říkal, že rozhodně jsem proto, aby zůstaly ty barvy, ty vlasy prostě jako George Clooney, já jsem neříkal.
1: Jo, určitě. Ne, ve studiu je to 2-1 s tím, že já a David jsme v týmu přirozenost.
2: Jsme normální.
0: Já jsem taky v týmu přirozenost.
1: Tak a, ty se bojíš té zprávy, co tam je napsaná.
0: Ne, dokaž mi to, že jsem to.
1: A Michal právě se mnou hádal, že ten jako ten by se hnedka pobarvil, ale víš, to je na.
0: Hele, tohle neplatí, jo, já tady tu hru nehraju.
1: On se bojí asi zprávy, která tady zní třeba od Ireny. Ahoj lidičky, tak chlap, který si barví vlasy, má zřejmě hodně nízké sebevědomí, chudák. Jsem žena a stárnu s grácí, dokonce mi bílé vlasy schvalují i jiní lidé. Hmm. Tak toho se zbál, viď?
0: Toho jsem se bál.
1: Tak pojď na další teda.
0: Taky píše Pavel. Čus, šedivím už od 25 let, je mi 45 a přesně, co je na tom? Volný průběh, žádný barvení.
1: Mm-hmm. Evča píše, šedivý, zralý chlap je sexy. A já souhlasím, já znám taky kámoše, který od 25 let zešedivěl a já si ho nedokážu představit jinak. Prostě těm chlapům to, vy jste strašný šmejdi, vám to prostě sluší. Fakt.
2: Jsi hodná.
0: Píše Romča. Ty jo, barvení u chlapa rozhodně ne. Mladá ucha, když blbnou, tak OK, ale starší a vyzrálý chlapi ne. Spíš to má šmrnc ty šediny. Mm-hmm. Pěkný sestřih, v závorce, pokud to není koleno, v tu chvíli radši úplně dohola, než přiazovačku.
2: Koleno.
1: CDčko, Ota píše čau, já to řešit nemusím, protože jsem plešatý. No jo.
0: Měním názor.
1: Měníš, jo?
0: Měním názor.
1: Tak to jsme rádi, že jsme se dočkali, páč, jako já osobně s Michalem tuhle debatu jsem vedla už párkrát a tak konečně.
0: Já to změnil ne díky tobě, ale díky našim posluchačům.
1: No jo, ale ten cíl je společný.
0: Dále, tyhle, díky, já se na to těším, až budu šedá večeně, normálně, fakt. Nemůže to být třeba hnedka zítra? No.
2: Ale že by se nechal přebarvit na šedivo, to by taky bylo.
0: Ne, ale já musím říct jednu věc, Davida, já se s tebou už o ničem nikde nesázím. Že bych třeba jako přišel zítra jako šedivej, tak to rozhodně ne. Lost Frequencies, The Feeling, za malou chvíli taky aktuální doprava.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio, kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Divadlo plné hvězd. Patrik Gergel, David Gránský, Veronika Frejmanová, Dana Batulková, Hinek Čermák, Jiří Hána,
5: Aleš Háma, Nela Boudová, Tereza Kostková, Osmanila Fita, Jitka Smutná, Alena Mihulová, Honza Čenský, Dana Morávka.
6: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří. Dům plný pohody.
7: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. Životpro.eu.
8: Klikni!
9: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma! Když něco,
8: tak Mironet! Klikni dvakrát!
10: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ni do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
11: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
12: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
11: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Tak jo. Jdeme na to.
12: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití nalačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
13: Chomutov ožívá. Zažijte kulturní léto v kulisách historického centra plného hudby, umění a setkávání. V sobotu 12. září zažijte Chomutovské dny evropského dědictví a památky s vůní výběrové kávy v jednom. Centrum žije. Pojďte si ho užít s námi. Více na visit.chomutov.cz.
14: Atención!
15: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
14: Jasou!
15: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
14: La Tropical!
15: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
16: I na podzimu může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme.
17: Bauhaus, když se to má podařit.
18: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
19: Nákupy v online shop CZ.
20: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
19: www.onlineshop.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Zdržení teď hlásí trasa Mladá Boleslav Česká Lípa. Na příjezdu do Jestřebí silničáři opravují vozovku. A pozor, si dávejte taky na D8, kde se pracuje mezi kilometry 48 a 68 ve směru na Drážďany. Pohybuje se tam vozidlo údržby.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio Nord Music.

0: Abrakadabra. Tohle Lady Gaga, Hit Radio, 8:59 a Davidu Franí update.
1: Ranní update.
2: Legendární kapela Kiss nahrála novou píseň. Skupina sice v roce 2023 ukončila koncertní kariéru, dalších aktivit se ale nevzdává. Nová skladba by se mohla objevit i v připravované show. Hokejová Tip Sport Extraliga má nového hlavního partnera, stal se jim výrobce energetických nápojů Red Bull, který se zapojí do projektu se všemi 14 kluby. Spolupráce se promítne také do dění na stadionech, televizních přenosů a digitálního obsahu. Otec ve Španělsku zapomněl 10letého syna na čerpací stanici. Na jeho nepřítomnost přišel až po upozornění policie, když byl už 140 kilometrů daleko. Chlapec byl v pořádku a po necelých 2 hodinách se s otcem znovu setkal.
3: Mě tyhle příběhy hrozně baví. Moje mamka, zdravím, takhle nezapomněla mě, ale psa u obchodu, protože on se posadil za takovou tu slevovou černou obrovskou áčkovou ceduli, tu střížku. A vždycky, když jí viděl odcházet, tak on byl tak poslušný, že jako nešel za ní. On prostě byl vychovaný, že má sedět. Tak seděl a všimla si toho až doma vždycky.
4: Já si představuju, jak ten chlap odjíždí z té benzínové pumpy a říká si, tak klíčky mám, peněženku mám, mobil mám, dobrý, můžeme vyrazit.
0: Tak tomu mám teda úplně jiný pohled teda, jakožto otec, tak když z vlastní zkušenosti vím, v co se může proměnit cesta s dítětem, tak se ptám, byl to vlastně omyl?

0: Ego, Robert Burian. Tohle jsou hity na Hit Rádiu pro vaše lepší ráno. Posloucháte Snídaní šampionů v 8.40 a dneska jsme vzvonili a neklaplo to.
1: Dopak to zvoní s Hit Rádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Dneska v 7 hodin a 10 minut nikdo nevyhrál, takže zítra přidáváme 1000 korun a to znamená, že kdo jste se ještě neregistroval do naší soutěže, kdo pak to zvoní a chtěli byste vyhrát tyhle peníze, tak udělejte tak na webu hitradia.cz.
2: Registrujte se, potom čekejte v 7.10 každý pracovní den na náš soutěžní zvonek, který zazní v éteru. Máte potom 30 sekund na to, abyste reagovali na naší hlídku, která vám v případě toho, že jste se registrovali, může stát u dveří. A připomínáme, že máte jenom 30 sekund, jo?
0: Pojďme se vrátit k tomu, jak to vypadalo dneska, i když to bylo bez výhry. Jdeme na to, zvoníme teď! 30 vteřin odbylo. A všichni, kdo jste zaregistrovaní, vaším úkolem je se podívat, jestli náhodou venku nevidíte našeho kolegu Michala, který drží v ruce 5000. Velká nápověda, jednosměrka a je tam zastavený obrovský auto Hit Rádia.
2: 18 sekund zbývá, pojďte, pojďte, my vám věříme.
3: Koukám do oken.
0: A někdo jde?
3: Všechna okna zavřená, ne. Zatím nikdo nejde. To jsou nervy. Ale pořád ještě čas, ten dům má 4 patra, takže pořád jsme ještě v limitu, kdy to jde se běhnout.
0: Já ti to nechci jak kazit, jo, ale ten limit právě skončil.
2: Tak to úplně nevyšlo, bohužel tentokrát, ale nedá se svítit. Ježiš,
0: pane mi.
2: Zítra...
0: Já tě neslyším.
2: Ty mě neslyšíš? Tak chce pročistit
0: to tady
2: uška.
0: Celý nějak pošašilo. A, už to funguje. My se to tady celý nějak pošašilo, omlouvám se, tak už se slyšíme. Takže, nevím, co jsi mi říkala.
2: Zítra přidáváme 1000 korun, to znamená, že zítřejší výherce může vyhrát 6000 korun.
0: 6000 korun. Tak utíkejte na web hitradia.cz a zítra v 7.10 pokračování.
1: Další prachy ti vezeme zase zítra. Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Rádio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia. Tchýně v županu, soused v trenkách, nám je to fuk. Hlavně ať otevřou. Kdo pak to zvoní? 100 000ová hra pro start podzimu. Každý pracovní den v 7.10 někomu přivezeme cash až domů. Až ke dveřím.

0: Tionů na Hit Rádiu. Zlepši si náladu.
1: Pojďte si zahrát hru s Renovou Žatec. Odpovídejte ano nebo ne. Připraveni? Cítíte se ve vaší koupelně jako ryba ve vodě? Máte kuchyni tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.
2: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
3: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
5: Máme nový e-shop otevřený 365 dnů v roce. Napište www.bbik.cz a přesvědčte se sami. bbik.cz, specialista na kočárky a autosedačky.
6: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
7: DHL hledá skladové operátory do nového skladu v Klášterci nad Ohří. Nabízíme mzdu až 39 355 korun měsíčně, příspěvek na dojíždění, plně hrazené stravenky, 5 týdnů dovolené a další benefity. Máš zájem? Přihlas se na dhl.jobs.cz nebo na bezplatné lince 800 100 810.
8: Dejte zdraví na první místo. Stavte se v úterý na blesk ordinaci v Chomutově. Vyšetření znamének, plic, zraku, krevního tlaku i diabetu. Od špičkových lékařů bez objednání a zdarma. Čekají na vás hvězdy ordinace v Růžové zahradě 2, soutěže a vystoupí zpěvačka Marta. Celým dnem vás provede Eva De Castello. Blesk ordinace. Úterý 8.9. od 12 hodin, náměstí 1. máje Chomutov.
9: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
10: No jistě.
9: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
10: No jistě.
9: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
10: No jistě.
9: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
11: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
12: Slyším, Datart nákupy?
11: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%. Tak ať vám rozhodně neutečou.
12: To je mazec.
11: Datart, opravdový elektrospecialista.
13: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.

0: Posloucháte úterní snídení šampionu na Hit Radio. Krásné ráno. Otázka, opravovali jste někdy něco gafou? Co ty, Jasmin?
1: Rozhodně.
0: Opraví všechno, to víme. Prasklý nárazník, ale taky i hysterického pasažéra v letadle. Možná jste o tomhle příběhu slyšeli. Borec na letu z Dallasu do New Jersey se choval tak agresivně, že posádka vytáhla stříbrnou gafu a přilepili ho k sedadlu. Což mi přijde teda jako velký úlet. On je teda stihnul ještě pokousat, až takhle agresivní byl, ale říkám si, to, že ho teda přilepili tou gafou, že to je určitě pořád dost ličtější, než kdyby ho třeba vyhodili za letu.
1: Ne, počkej, jako mě to přijde jak z nějakého anime nebo blbý komedie a nechápu, že se to fakt stalo. Představuju si tu situaci, jo, jako Franto už zase prostě dones gafu na B12, přilepíme ho.
0: Ale pak to musela být slušná depilace, když to z něj sundávali.
1: Ježiš,
0: protože ono, existuje video z toho, jak tam sedí připoutaný, ale mě by zajímalo pak to video, co se dělo potom, jako, když to z něj jako sundávali dolů.
1: Ale představ si, že jsi ten, co tam jako letí a vidíš, jak tam někde někoho oblepujou gafou, co to je,
0: no,
1: co to je.
0: A nebo si představ, jak máš před letem ty instrukce, jo, jak tam jsou letušky a kde najdete vestu, únikový východy a odkud na tebe vypadne kyslíková maska. A v kapse protějšího sedadla najdete taky gafu. Přejeme příjemný let.

0: JC Abrams, Dead Saw 2, 8.57. A to znamená, že tohle byl poslední song. Úterní snídaní šampionů, jsme v cíli, dámy a pánové.
1: Připomínáme, že v soutěži Kdo pak to zvoní dneska nikdo penízky nevyhrál, nikdo, kdo měl být, nebyl na místě, takže zítra máte o 1000 k výhře navíc.
0: 7 hodin 10 minut máte možnost vyhrát 6 000 korun. Pokud ještě nejste registrovaní v soutěži a zajímaly by vás k tomu další detaily, tak ty najdete na webu hitradio.cz.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
0: Tak se těšíme zítra.
1: Mějte se krásně a v 6 zase tady. Ahoj.
0: Ahoj, hezký úterý.
3: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor, na dálnici D7 na 46. kilometru směrem od Prahy na Chomutov zasahují hasiči u požáru osobního auta. Dejte tam pozor, ale kolona se tam prý zatím netvoří. Ještě na Děčínsku na příjezdu do České Kamenice směrem od Chřibské tam máme bouračku, počítejte s omezením, zdržíte se tam nárazově. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
4: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A excelent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Klikni!
7: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
6: tak Mironet. Klikni dvakrát.
2: On air.
8: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
3: 9 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Nahlášená bomba komplikuje provoz kadaňské nemocnice. Policie přijala dnes ráno anonymní oznámení o uložení bomby v budově nemocnice v Kadani na Chomutovsku. Na místě probíhá bezpečnostní opatření za přítomnosti pyrotechnika a kinologa se psem specializovaným na vyhledávání výbušnin. Budovu museli opustit i pacienti, kteří jsou na lůžku. Policie proto prosí veřejnost o respektování pokynů policistů a dalších složek na místě. Sněmovna by dnes měla znovu schvalovat změny v podmínkách zaměstnávání státních úředníků. Senát vetoval také doprovodnou novelu, která má mimo jiné zrušit pravomoci prezidenta k vedoucím stálých misí u mezinárodních organizací. K opětovnému posouzení senátoři poslali i spornou novelu stavebního zákona. V americké ulici v Kladně dál zasahují desítky hasičů. Od noci tam hasí rozsáhlý požár Lidlu. Oheň dostali pod kontrolu nad ránem. Dohašování bude probíhat zřejmě po celý den. Škoda je předběžně vyčíslená na 120 milionů korun. Nikdo nebyl zraněn, evakuováno, ale muselo být na 53 lidí z blízké ubytovny. Tenisku Lindu Noskovou čeká na US Open boj o semifinále. V něm o premiérový postup zabojuje s obhájkyní dvou posledních titulů Arinou Sabalenkovou. V případě výhry by se Nosková nejen dostala do druhého grandslamového semifinále v kariéře, ale Sabalenkovou by mohla svrhnout z pozice světové jedničky. Zápas začíná v 17:30.
9: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny. Podzim, který vás baví.
3: Na severu Čech to dnes vypadá na poslední krásný den. Bude převládat jasno, během odpoledne místy až polojasno, teploty až 31 stupňů Celsia, ale zítra už se to bohužel zkazí.
10: Aha.
3: Je to tak. Užívejte si to. Takový bude počasí. Teď už Dan, Lucka, LSD, pojďte na to.
1: Když si to nezabalíme, nepůjdeme tady někam k jezeru.
8: Já jsem zaskočen z toho počasí, jako fakt dneska...
1: 28.31.
8: A to je naposledy, už takhle nebude.
3: Zítra už bude zataženo s deštěm.
8: Už nikdy takhle nebude.
3: Už nikdy. Letos.
8: Si, no tak...
3: Takže, začíná podzim.
8: Tak končíme, no.
1: Přátelé, my končíme, my jdeme na Miladu se natáhnout. A
8: na deku.
1: Pustíme vám tady písničky, jo, na tři hoďky. Jasně, že ne. Samozřejmě s váma zase v úterý LSD. Lucka Šlégr, Dan Rakacký, přejeme vám krásný den.
8: No a i dneska pro vás máme dárečky, buďte s náma, protože budete moc vyhrát zajímavý věci, bude to fakt jako pestrý. Taky máme hity pro vás a taky spoustu legrace. A co ještě máme?
1: Hlavně nás dva tady máte.
8: No, vidíte to.
1: Takže spoustu rozumu.

0: A dáváme to na pohodičku na Hit Rádiu Nord Music, Vance Joy. Teď s vámi dopolední show LSD, Lucka Schläger, Dan Rakacký, všem krásné, už úterý.
1: Úterý, přesně tak, přátelé, je to přesně týden, co nám začal nový školní rok.
0: A jo.
1: No, je to dneska týden a já jsem tak jako si ho tak trošku rekapitulovala pro sebe, jestli ten, co, jak, protože mám prvňáčka, už jsme o tom tady mluvili, mám prvňáčka, jak to ten můj roník jako zvládnul, ten nástup do té školy, včera jsme dělali první domácí úkol.
0: Wow.
1: A teď si musíš samozřejmě nastavit, jestli to běžat hned po škole nebo až večer, jo, když se ti to vyhovuje a tak. No a říkala jsem si, že první úkol jsme zvládli. Dokonce včera poprvé unesl tát s obědem ve školní jídelně, že už si ho dokázal odníst na ten stůl, rozumíš?
0: A když to bylo poprvé, tak ještě ne, ty jsi měla z toho obavy? Jsme se o tom bavili v pátek,
1: včera,
0: myslím.
1: No, a tomu mu pořád pomáhala paní učitelka, paní asistentka, pomáhala prvňáčkům. A včera přišel celý šťastný, že už se teda konečně unesl ten jídelní tác.
0: Maminko, sám. Já jsem nesl tác.
1: No, to jsou taky ty malý, velký pěkný kroky, a který mě vlastně strašně dojímají. To, co mě dojímá trošku míň, byla informace taková, že mi řekl, mami, je to trošku jiný než ty školce, jo. Představ si to, my tam máme každý jiný záchody. My už nemáme společný záchody jako ve školce. Já mám teď kluky a holky chodí na holky. A já říkám, no jo, to už je velká škola, to už takhle chodí každý zvlášť. A on, no ale já už neuvidím pipinky teďka. A já říkám, Roníku, tam se projevil samozřejmě otec, že jo, v tu chvíli, že jo? A já říkám, Roníku, no neuvidíš, no prostě to už jste velký. A on mi řekl, tak jedinou pipinku, kterou ty teď uvidím, je ta tvoje, když se budeme koupat. Takže já jsem přišel přesně ten moment, přátelé, kdy vám dojde, že už společné koupání s dětmi jako u konce vlastně, tímto dnem jsem vyhodnotila, že přestáváme mít společnou vanu. Takže i to přináší s sebou.
0: Vůbec nevím, co na to mám říct.
1: Škola, vůbec
0: mě úplně rozbila
1: celé. Není potřeba.
0: Není to potřeba vůbec komentovat. No ne s těma společnýma záchodama. Třeba se časem zase dočká, hele. Ta doba jde dopředu a
1: jo,
0: myslím
1: je
0: si,
1: ale
0: je co nevidět, bo opět společný záchody, jako, jo.

0: úterý s váma vašeho Lesde, Lucka s Danem a díky za to, že jste s námi.
1: No a je tady jedna věc, na kterou čekají všichni severočeští řidiči, a to věcí je 110 na silnici 1/13 mezi Mostem a Bílinou. Mělo to být na jaře, stále to není, už máme skoro podzim, no skoro už je podzim vlastně.
0: Slibuje se to.
1: A pořád to není, co se děje, co se stalo?
0: Takhle, slibem nezarmoutíš, no, se pravda. Říká, ale Dané, a hlavně naši posluchači, co každý den jezdíte po silnicích, tak jako my s Danem se třeba do Ústí nad Labem například, máme pro vás dobrou zprávu. Za chviličku budeme mluvit s tím úplně nejpovolanějším, zavoláme Janu Rýdlovi, mluvčímu ředitelství silnic a dálnic, a jsem zvědavá, co on nám k tomu řekne. On je takovej, mě on baví, on je takovej jako přímočarej, on se s tím moc nepáře, on nám řekne od podlahy tak, jak
1: ano,
0: to je.
1: Ale my ještě nevíme, zda to bude dobrá zpráva.
0: No to musí být samozřejmě, to nemusí, to nikdo netvrdí.
1: Takže za chviličku to tady bude, počkejte si.
2: Novoveská.cz. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská.cz. Novoveská.cz.
3: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
4: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
5: Jsem hrdina, jsem hrdina.
6: Co tady blbneš?
5: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
6: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
5: Vše na 211.cz.
6: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
5: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. Právě dnes o dva z nich hrajeme. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to? Eurojackpot.
10: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
11: Ty v Bauhausu nevedeme.
10: A Auschus našel byste?
11: To vás zklamu, bohužel.
10: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
11: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
12: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
13: Bauhaus, když se to má podařit.
14: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
15: Slyším, Datart nákupy?
14: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vylaďte si domácnost malými šikovnými pomocníky ETA a využijte jedinečnou slevu až 30%.
15: To je mazec.
14: Datart, opravdový elektrospecialista.
16: Ameriky,

0: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
1: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
2: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Chytří si to spočítali. T-Roc, nejžádanější SUV od Volkswagenu v Evropě, teď poprvé také na výhodný paušál. Auto Nord vám stačí 8390 Kč měsíčně bez DPH. Servis, pojištění, veškerá péče v ceně. Auto Nord, autorizovaný dealer Volkswagen. Terezín, Těčín, Česká Lípa. Autonord.cz.
5: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
6: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: my doufáme, že vám to taky sviští v práci, ve škole, ať už jste kdekoliv, s váma vaše LSD, Lucka s Danem a Hit Radio Nord Music, pochopitelně.
1: Tuhle chvíli, promiň, já jsem byl strašně nastartovaný to říct, protože tady měl být Jan Riedl, mluvčí ředitelství silnic a dálnic, ale hasí nějaký problém někde, nemá čas teď momentálně, říkal za 10 minut, takže ještě chviličku vydržíme, ale my máme náhradní program teďko, viď?
0: Máme náhradní program.
1: Ze silnic jdeme za zábavou.
0: Ale ono to je někdy lepší, když se na těch silnicích jsme naštvaný. Pojďme se pobavit, a to konkrétně legendy v Třebíjovicích. Už to znáte, je to vlastně takový projekt, který je od začátku léta, nebo jaro, léto, podzim. Legendy v Třebíjovicích přináší sebou, řekla bych, takový ty největší opravdu hudební star, fakt legendy, proto se to tak jmenuje. Už jsme měli Sandru, tím začínali legendy v Třebíjovicích, veď?
1: Ano, pak byl Stacy a Lou Bega, tam jsem byl osobně, úžasný. Vzpomínky na 90. hele, já tam skoro plakal, bylo to pěkný, všichni se to užívali.
0: 24/7, to
1: ano,
0: byl můj miláček.
1: A bylo tam.
0: To byl můj miláček, no a teď se můžete v sobotu těšit samozřejmě na další pecku Modern Talking, Thomas Anders.
1: To je ono.
0: To jsou prostě...
1: To je ono. To je ono.
0: Nezapomenutelný hity.
1: A ten bude už tuto sobotu 12. září.
0: No a my celý týden odpoledne soutěžíme o lístky na legendy v Třebíjovicích. Od 15 hodin v odpolední show padla u Káti a u Kamila.
1: Ano.
0: A včera to proběhlo.
1: Ten úkol není těžký, na vás je pouze poznat, podle otázky, zda je to pravda nebo lež, a takhle to vypadalo.
0: Thomas Anders někdy vystupoval i bez Model Tonky. Je to pravda nebo lež?
2: Pravda.
3: A je to pravda.
0: Kazety se daly tenkrát přetočit tuškou. Pravda nebo lež?
2: Ano, dali.
0: Přetáčela se taky tuškou.
2: Ano, ano.
3: Fanoušci Model Talking si už v 80. letech mohli koncerty natáčet na mobil. Pravda nebo lež?
2: Já si myslím, že lež.
3: A je to lež a ty vyhráváš.
1: Takhle to je jednoduchý.
0: Takže přátelé, kdo by chtěl ušetřit velký balík peněz za vstupenky, poslouchejte od 15 hodin odpolední show padla u Káti, u Kamila a můžete si ty lupeny vysoutěžit.
1: Thomas Anders, Model Tolkien, už v sobotu, vinařství Hanové Třebíjovice, legendy v Třebíjovicích.

0: Pesnička Rihanna Diamonds, Lucka Schlegr, Dan Rakacký, vaše LSD, přeji vám krásný den.
1: Končím rádio, no
0: jsem se lekla, jsem viděla ty diamanty, rozumíš?
1: Já tak... si zamyslela, vej, diamanty a tak, říkala, už se to viděla kolem náhrdelník a tak, já to chápu. Tak ale, zpráva dne, končím rádio, balím to tady, já jsem objevil práci snů pro chlapy, aspoň teda myslím, pánové, že by se vám to mohlo líbit, pro tebe to bude strašná blbost.
0: Jako. Já si myslím, že práce snů, jsem si myslela, že je práce se mnou. Dane.
1: Tak no, ne, to jsem si taky myslel, ne, než jsem potkal toto, co jsem viděl, a týká se to i těch silnic, o kterých jsem před chvíličkou mluvili, protože když jsem v září, začátkem září nebo koncem srpna, začátkem září jezdil kolem silnice, tak probíhají údržby těch silnic.
0: Ano.
1: Většinou sečení trávy. A já to tam viděl. Normálně, jako malej jsem si strašně přál auto na ovládání. Hele, a tam jsou chlapi, co mají sekačku, taková velká kráva, a on to má na vysílačku, jezdí s tím po tom svahu a nahoru, dolů a seká tu trávu. Já říkám, to chci dělat. No, mé, to chci tam, dělat celý den.
0: Tam se objeví dvě dětské jávy, tu chvíli.
1: A viděla jsi to u té silnice? No. Jo, já vůbec, jako kdo to vymyslel?
0: A ten chlap spokojený, vidí na to dálkový ovládání.
1: Velká kostka, a on to tam má na krku a jezdí se nahoru, dolů a ovládá to. Já to chci dělat.
0: A já se ti přiznám, že jsem takhle šla nedávno na Bořeň s manželem a s naším 6letým synem. A viděla jsem tam muže, opravdu dospělý muže dva, kteří šli a měli v ruce dálkový ovládání a před nima jeli takový ty větší terénní auta, který jako vyjíždí na to Bořeň.
1: Tak to vidíš.
0: Tak jsme to jako prošli, pak říkám manželovi, jsem ráda, že nechceš mít na procházce auto na dálkový ovládání.
1: No nicméně, ale ty pro všechny chlapy práce snů.
0: Takže možná pro tyhle ty 20 letů Bořeň, to by byla úplně práce snů podle mě.
1: Sekání trávy u silnice na dálkový ovládání. Jo!
2: Pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra celé dopoledne s Bobem Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na lidl.cz. Čau a pá. Na kraji
3: nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás, v nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech a s dopravou zdarma. Když sedací soupravu, tak tu nejlepší. nejlepší@nabitek.cz
4: Vítejte v areálu Hippodrom Most, místo, kde se snoubí sport a zábava s rodinou pohodou. Hledáte top místo pro vaši svatbu, oslavu nebo firemní akci? Hippodrom Most nabízí nádherný prostor pro svatby, parkourové závody nebo fotbal golf. Děti si užijí na hřišti, zatímco vy můžete relaxovat na inline dráze.
5: Informace o plánovaných akcích v našem areálu najdete na webových stránkách www.hippodrom.cz či sociálních sítích.
6: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
7: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
6: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
8: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
9: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
10: Navštivte novou restauraci Kelly na Hradě Hněvín. Místo, kde se historie potkává s moderní gastronomií. Vychutnejte si poctivé české receptury v moderním pojetí a k tomu nezapomenutelný výhled na celé Mostecko. Dopřejte si kulinářský zážitek, kde každý talíř vypráví svůj příběh. Více na kellyrestaurace.cz.
11: Pamatujete si?
12: Hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů. Thomas Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebíblic.
13: Vrchol koncertní série Legendy v Třebíblicích s Centropolem je tady.
12: Brother Louis, Sherry Sherry Lady, You're My Heart, You're My Soul a další hity, které zná několik generací.
13: 12. září, Johan V. Třebíblice.
12: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebívlicích.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.
14: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví z pomyšlu najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví z pomyšlu.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví z pomyšlu. Vaše online zahradnictví.
11: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
15: Hit Radio Nord Music.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Výborný spojení, Eva Farná, Miraj, vzpomeneš si? Tak teď už je 10 hodin, to si vzpomínám. A jsou tady taky dopravní zprávy. Přichází Robert, ahoj!
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na dálnici D7 na 46. kilometru ve směru na Chomutov zasahují hasiči u požáru osobního auta a D8 mezi 89. a 92. kilometrem směrem na Německo bude na krajnici probíhat údržba kanalizace. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Po návratu z vašich cest zaparkujte v té správné zdravotní pojišťovně.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Zabrušany u Teplic. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
6: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
7: No jistě.
6: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
7: No jistě.
6: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
7: No jistě.
6: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
8: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
1: 10 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Česko čeká ve středu výrazný teplotní rozdíl, zatímco na západě bude kolem 15 stupňů a dorazí déšť, na východě můžou teploty vystoupat až ke 32 stupňům Celsia. Studená fronta pak přinese déšť, přehánky a místy i bouřky také na Moravu a do Slezska. Bezpečnost na silnicích je důležitá pro všechny řidiče. Na dálnici D8 na odpočívce u čerpací stanice MOL ve směru na Německo se proto už dnes uskuteční dopravně preventivní akce Den pro kamiony, co nabídne výmluvčí Ústeckého kraje Magdalena Franková.
11: Akce upozorní na bezpečnost za volantem, správné používání pásu, nutnost zajištění věcí v kabině, první pomoc i pravidla pro nákladní dopravu. Řidiči si budou moct vyzkoušet simulátor nárazu nebo převrácení kabiny, také poskytování první pomoci a probrat své otázky s policisty, odborníky na dopravu i záchranáři.
1: Ještě doplním, že akce potrvá do 3 hodiny odpolední. Soukromé a církevní školy by mohly přijít o část peněz od státu. Vláda hledá úspory a premiér Andrej Babiš kritizuje hlavně podporu škol, které zároveň vybírají školy. Nejde přitom o žádnou novinku, ale desetiletí fungující systém určený zákonem. No a německý tenista Alexander Zverev je v posledním čtvrtfinalistou letošního US Open. První nasazený hráč postupil v New Yorku mezi 8 nejlepších po 8 finálovém vítězství nad Italem Darderim. Uspěla také turnajová čtyřka Američanka Coco Gauffová.
2: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
1: Na severu Čech bude převládat jasno, během odpoledne místy až polojasno, teploty 8 až 20 až 31 stupňů Celsia. Koko.
0: Ach ty tenistky.
12: Jak se jmenovala ta tenistka, Robe?
1: Coco Gauffová.
12: Coco Gauffová.
0: Jo, jo. To je hezký jméno.
1: Ta mi zamotala hlavu.
12: Coco.
0: No jazyky zamotala ty hlavu.
1: To taky.
12: To byl Robert, zprávy počasí a samozřejmě 10. hodina a pokračuje vaše LSD Lucka s Danem.
0: Ano.
9: Hit Radio Nord News.
0: A snad za chvíli Jan Riedl, mluvčí ředitelství silnic a dálnic, a jak to je se 110 mezi Mostem a Bílinou, se dozvíte snad už brzo, počkejte si.

0: Music to Sweet, Hit Radio Nord Music, s váma vaše LSD, Lucka, zde nema, přejeme vám krásný úterní dopoledne.
1: No a teď pojďme na to téma, který jsme slibovali. Slibovaná 110, silnice 1/13 mezi Mostem a Bílinou. No a teď už na telefonu opravdu ten nejpovolenější Jan Riedl, mluvčí ředitelství silnic a dálnic. Dobrý den, pane Riedl.
0: Dobrý den.
2: Krásný dobrý den. Převlík jsem se do sportovního a vzal jsem si chránič chrupu, nebo ji dostanu do huby.
0: To se ještě uvidí.
1: To se ještě uvidí. Pojďme si připomenout, my jsme spolu mluvili zhruba před půl rokem a vy jste na dotaz, kdy bude 110, odpověděl toto.
2: No, kdy, no, tak to musím odpovědět, popravdě to bych taky rád věděl. Já jsem tvrdil, že takhle jakože až přijdou ty mrazíky a sněhánky a nebudeme solit, takže už to jako bude bezpečný. Technicky to máme prakticky zmáknutý, všechny ty svodidla a tohle to dopravní značení je tam připravený, ostatně víte, že je to akorát zakrytý, jen to utrhnou si igelity a jezdí se.
1: Tak a nejezdí se.
2: Tak to je přesně ten taxisův příkop, který si dobrovolně sám z hlouposti tiskový mluvčí vykope, ale od toho jsem tady. Takže vy chcete vědět vlastně, co jsem, jak to ve skutečnosti je a proč jsem to říkal, že jo?
1: Ano, tak hlavně oni tam ty značky už nejsou, oni je sundali zase.
2: Jako oni, my jsme sundali.
1: Jo, vy jste sundali, samozřejmě.
2: Ale jenom na chvilku, jenom na chviličku, jo. A je to proto, aby jsme tam nemátli řidiče, protože tam skutečně proběhl ten bezpečnostní audit a v té závěrečné zprávě bezpečnostního auditu jsme tam dostali za ucho kvůli nějakým 100 metrům svodidel, jestli se to pamatuju dobře, a nějakým krátkému úseku neúplně v kvalitním asfaltu, který nesplně 100% protismykové vlastnosti. To znamená, v tuhle chvíli se tam dodělávají ty svodidla. Ten asfalt se budeme snažit stihnout nějak záhy a vrátit tam ty značky je opravdu otázka prostě jo, jednoho, dvou pracovních dnů nebo něčeho takového. Teď doufám, že si nekopu druhý taxisův příkop, teda pro diskového mluvčího, ale v každém případě snažím se umlít a spotřebovat veškerý vysílací čas, abyste se nedostali k otázce, kdy to bude.
0: Pane Riedl, my vás nebudeme trápit. Mě zajímá teda, bavíme se o silnici mezi Mostem a Bílinou 1/13, ale ta silnice pokračuje taky pochopitelně z Bíliny až do Teplic. A teď mě zajímá, vy uvažujete o 110 mezi Mostem a Bílinou. Proč neuvažujete o 110 i mezi Teplicemi a Bílinou? Proč je tam pořád 90?
2: V zásadě vždycky mluvíme o silnici první třídy, která je čtyřpruhová, ono je to i na druhou stranu směrem na Karlovy Vary, jsou tam dva úseky, kde ta 110 je k dispozici a je to takzvaně silnice pro motorová vozidla v extravilánu podle zákona 361 o provozu na pozemních komunikacích je tam možná 110. Tam musí být splněny nějaký ty skutečně technický bezpečnostní parametry, to je právě to, co procházelo tím auditem, výsledky jsem vám řekl. Pokud jde o další úseky, tak ty jsou vlastně na tom úplně stejně, jo? Je to stejný, jako kdybyste nabírali nový členy fotbalového mužstva, tak nejdřív je necháte projít doktorem, aby vám neskolabovali na hřišti. My jsme na tom úplně stejně s tím asfaltem a s těma svodidlama, to znamená postupně, pokud to technicky půjde, tak to samozřejmě dáme k dispozici. Nicméně tady na té silnici číslo 13 na příjezdu do Teplice, jestli se nemejlím, a myslím si, že se nemejlím, tam už roky se tam mordujeme o nějaký přístupový pozemky, protože tam potřebujeme rekonstruovat most. To znamená, že tady minimálně z tohohle důvodu bych tam tu 110 opravdu v tuhle chvíli ani já, mistr taxisových příkopů, nesliboval.
1: Dobře, pojďme se teda dohodnout na tom, že ta 110 mezi Mostem a Bílinou bude. Neřekneme teda kdy, řekneme to jako, kdo si počká, ten se dočká.
2: No, ale ať to nevypadá, jako, že to bude jako za 3 5letky, jo, tak já si myslím, že třeba nás od toho dělí opravdu jako týdny, měsíce, ale jo. Já v tuhle chvíli jsem tu informaci nedostal, tak jako nemůžu slibovat určitě. Něco, nenaběhnu si stejně jako před jarem, ale rozhodně, kdyby nic jiného, tak ty státní peníze jsme na to vynaložili, to znamená, ten cíl prostě jako bude dosažen, to se nedá nic dělat.
0: Pane Riedl, máte jako mluvčí ředitelství silnic a dálnic třeba nějaký i lepší zprávy, nějaký třeba dobrý zprávy?
1: Řekněte nějakou.
2: No to jste vytáhli pinzetkou jedinou blbou, jinak já opravdu jako penduji za samé dobré zprávy. Ale když mluvíme tady o té severní části naší krásné republiky, tak určitě mám třeba teďka velmi dobrou zprávu. Myslím si, že docela nějakou trestuhodnou dobu se nemluvilo o dálnici D7, speciálně dostavba těch 17 kilometrů ve středočeské části, to znamená kolem Slaného. Tam jsme teďka převáděli na nějaké úplně marginální části, asi na nějakých 2-3 kilometrech. provoz na tu hotovou půlku, zároveň probíhá asfaltování. My to stavíme za provozu, to znamená, jako musíme vždycky jako takhle jako kousek a pustit
0: to
2: a zase převést a tohle.
0: To my víme, my tam jezdíme.
2: No Ježíš Maria. No tak vám udělám radost, no, tak teďka tak. Předpokládám, že se vystřídáme, vy budete jako řidiči hýkat štěstím, protože příští rok nejenom, že dáme do provozu tady ten úsek u toho Lotouše k představím, o kterém jsem mluvil, teďka opravdu ten kraťas, ale opravdu příští rok bude postupně, předpokládám, že to nedáme celý najednou, ale postupně příští rok budeme dávat do provozu veškerých těch 17 kilometrů, který stavíme právě před a za Slaným, ať už jedete z jakýhokoliv směru. A v tu chvíli s výjimkou postolo bude D7 prakticky hotová, což mám velikánskou radost.
1: No to my budeme
0: tak
1: taky
0: to my
1: velikou,
0: teda máme taky velikánskou
1: to
0: radost. děkujeme moc, pane Rýdle, za tyhle ty dobrý zprávy, kterých není nikdy dost a myslím si, že tady ten náš Ústecký kraj, který trošku s tou Prahou byl odříznutý a že opravdu kvitujeme to, že se to na té dálnici pohnulo a že už brzo snad budeme všichni hladce do Prahy jezdit.
1: A jinak
2: už to mělo být dávno, ale jak pravý klasik, lepší později než nikdy. Ano, nehledě tak. Na to, že tady za ty dálnice, jako je 8, 7 a vůbec a tady za ty severočeský propojky, já velmi plenduji. Já řekl bych až jako opravdu nechutně doufám, že to nikdo nedozví, lobbysticky tlačím na ředitelství silnice dálnice, neboť já jsem původem sudeťák s Ústí nad Labem, že? Takže kdo jiný by se tam měl zasnažit.
1: A za to,
0: děkujeme.
1: Já jenom slibu, že s tou 110 si pokoj nedáme, ještě se ozveme.
0: Přesně, my vás budeme votrovat, dokud tam ta 110 prostě nepadne.
1: Mějte se krásně.
2: Jo, já vám taky přeju krásný týden. Ano, děkuju moc.

0: Oni jsou prostě výborní. Skvělý Linkin Park. S vámi Hit Radio Not Music za 4 minuty půl 11. Tady dopolední show LSD Lucka s Danem. A Lucka teď na mě kouká jako na blázna, protože já jí teď před půl 11. nabídl oběd. Já ano, totiž doma dělal, kačenku jsem dělal.
1: Kachnu se zelím a s knedlíkem.
0: Ano.
1: A já jsem se takhle jako koukala, jestli no, to myslí vážně.
0: Jako jasně.
1: Takhle, já miluju kachnu se zelím a s knedlíkem.
0: No, já to věděl.
1: Ale přátelé, chlapi si totiž myslí, že snem každý ženy je najít jako dokonalýho chlapa. Prosím vás, je to blbost. Snem každý ženy je žrát a netloustnout. Takže já si tu kachnu dám a ty mi dej záruku, že nepřiberu.
0: No, to ne, to mě zaručíme. Dobrou chuť.
2: Plánujete ples, večírek, narozeniny, svatbu, konferenci, školení, kurzy a tak dále? Jsme tu pro vás. Naše úžasné moderní prostory plné technologií jsou za babku.
3: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří. Dům plný pohody.
4: Čau, já jsem Honza. Už 12 let jezdím u Sambuláru a jsem tu fakt rád. Mám vlastní auto, vejplatu vždy včas. Jo, a taky každý rok zvedají plat. Takže jestli máš CE, neváhej a přidej se k nám. Mrkni na sambular.cz. Tak čau.
5: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
6: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď.
7: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
6: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Ah, tak jo. Jdeme na to.
7: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití na lačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
8: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
9: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
8: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
10: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
11: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
12: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
13: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
14: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
15: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
16: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
17: Ty v Bauhausu nevedeme.
16: A Auschus našel byste?
17: To vás zklamu, bohužel.
16: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
17: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
18: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží. Bauhaus,
19: když se to má podařit.
18: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11,5 litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
20: Co ti to přišlo, tati? Zásuvka radosti z kostek? Co je to?
21: No přece Lego. Auto pro mě a kytička pro maminku.
20: A co já?
21: Na e-shopu z kostek.cz je radost vždycky skladem. Objednejte si další Lego na webu z kostek.cz a stavte všichni, protože radost se má stavět společně. www.skostek.cz.
22: Hit Radio.
23: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Nord Music, s váma vaše OSD a taky tedy svým sa Lose Control, neboli ztratit kontrolu. A já jsem se včera, přátelé, podívala na poprvé v mém životě na první díl 6. řady Love Islandu.
1: Včera to bylo na síti, jakoby na OnePlay, dneska ano. To poprvé běží v telce v 11 tak. hodin, tak pojďme si dát znělku Love Island. Udělám úvod, jako víš, aby...
0: Ty jsi mi to připomněl úplně, ten včerejšek.
1: Tak.
0: Tak.
1: Povídej.
0: Měli jsme velký zážitek. Já říkám manželi, prostě mláčku, já ti přepnu to CNN-ko, jo, tu primu ti přepnu prostě na jiný kanál. Musím se nutně podívat první díl. Máme tam kluka z Teplic, že jo, Honza Walter tam je mezi ním a mezi účastníky. Já to potřebuji, my o tom v rádiu mluvíme, tak abych věděla, o co jde. Já jsem to nikdy neviděla.
1: Já taky ne.
0: A můj muž, tak jsme si to zapli. Takhle, on se celý ten pořad díval a měl hlavu jako v dlaní, jako ruku,
1: říkám,
0: opíral si tu
1: snad,
0: hlavu o tu
1: to
0: ruku.
1: Snad ne, to snad není pravda, to snad není pravda, takhle.
0: Jo? A řek, myslíš, že jsem byl taky takový kreten, když mi bylo 22? A pak říká, hele, asi jo, já nevím, já vlastně nevím. Ono se to nám to těžce hodnotí dnešní optikou, že jo? S dnešní má zkušenost má v našem
1: trošku,
0: věku.
1: No, samozřejmě.
0: Těžce se to jako samozřejmě hodnotí. Na druhou stranu, upřímně, já viděla medailonky těch účastnic a účastníků. Já, co těm Mariem teda závidím, je to až taková ta neurvalost, to neskutečný sebevědomí, který jim stouplo úplně do výšin, že oni jako, já bych řekla, že vždycky, že papír a takový ty keci snesou všechno. Ale pak, když mají jako ve skutečnosti vystoupit sami za sebe, tak už to není tak jako úplně jako hitparáda, jo. Takže vidíte, ty mladí samozřejmě, oni to všechno okecají, jsou nejlepší, ne to, já nevím, za každý mistr světa amuleta v tom svém medailonku, ale pak, když při nalámání chleba, tak... Tak suverénní vlastně jako tak, úplně nejsou ty lidi. Neumějí se chovat v situacích, že jo. A samozřejmě jsou mladí, že jo, nebo někteří z nich jsou
1: tak
0: mladí.
1: Tak si to, že ten medailonek je nahraný, jako. To prostě tam se to řídí, tam máš nějaký scénář, tak to tak vypadá, ale...
0: No a na druhou stranu třeba my jsme byli, já jsem ve 22-3 letech postoupila soutěž Miss České republiky a já si furt myslím, že ta úroveň za nás, že jsme jako vystupovali nějak, uměli jsme se trošku chovat, odprezentovat se. Bylo to zkrátka takhle, je to určitá sorta lidí, kdo jde do Love Islandu, tak samozřejmě dobře. Je to nějaká sorta lidí.
1: A teď pro ty, co taky neví, o čem to je, co se tam děje? Ty jsi
0: oni
1: to viděla?
0: Se jsou pět dívek, no. Pět mužů a ty se tam mají jako spárovat a oni teď vlastně tam tvoří páry a teď se tam různě měnějí, střídají. První, co vlastně bylo, že se okamžitě jako políbili, ale velmi jako...
1: Intenzivně.
0: Velmi intenzivně, ano. A my úplně, s manželem, aha, to jsou novodobí reality show, to za nás nebylo, rozumíš, vyvolený, tam, když se někdo políbil, to trvalo 20 dílů.
1: A jsou stále oblečený?
0: Jsou velmi lehce spoře oděný, jo. Ty dámy, mini šatičky, že velmi sexy, vyzývavě, pochopitelně. A... společná ložnice, no, jako já... Jsem
1: počkej,
0: říkám,
1: tam všichni spí pohromadě.
0: Já jsem říkám, ne. Říkám, já jsem zrovna na druhý díl a on mi řekl, tak na ten se už s tebou nepodívám, to ti garantuju. Takže na to budu muset koukat asi sama. Ale nicméně moje děti to milujou. A my jsme zjistili díky Hit Radio Nord Music, že tak, a našim tak. Posluchačům, že Teplčák Honza Walter, který v show Love Island vystupuje pod přezdívkou Johnny, má jeho rodinný příslušník je náš věrný posluchač, posluchačka.
1: Ano,
0: Zuzanka. A Zuzanka nám napsala. Ten Teplčák Jeník je mého manžela synovec, jsme na něj zvědaví, jelikož je to stydlivý klučina. To je to, o čem jsem mluvila. V tom medailonku působí velmi sebevědomě, ale v realitě byl velmi stydlivý.
1: Ano.
0: A píše, Jeňa je teď úplně odříznutý od komunikace s rodinou, vlastně se světem, je bez mobilního telefonu, ale prý není problém, až se vrátí zpět do ČR s vámi udělat rozhovor, Zuzka, no, tak to budeme moc rádi, samozřejmě.
1: Přijde sem Jeňa a zjistíme, co a jak.
0: Zjistíme, co a jak bylo. Takže já jsem si myslela, že to je předtočený a že ty lidi
1: já
0: už
1: taky.
0: Tam nejsou.
1: A jsou tam
0: a
1: teď.
0: Oni skutečně teď to teda probíhá aktuálně, že jsou ve vile na Kanárských ostrovech.
1: Ty se mají teda.
0: No.
1: Jen závidím tu společnou ložnici trošku jako teďkon.
0: Takhle, já jsem do toho Love Islandu nikdy nechtěl, ale teď se to, po tyhle ty informace se to úplně
1: zjistím,
0: změnilo
1: to
0: a Dan bude dalším účastníkem 7. řady.

0: Tohle to byl Cyril, 10.48, s vámi Hitrádo Nord Music, dopolední show LSD, Lucka s Danem, krásné dopoledne.
1: No, připomínáme, že dneska probíhá preventivně bezpečnostní akce Den pro kamiony. Do 15 hodin dneska na 78. kilometru ve směru na Německo ve Varvažově, kde je ta poslední benzínka s odpočívadlem před hranicí s Německem. Tam si můžete vyzkoušet otočný simulátor a simulátor nárazu kamionu. Můžete si taky vyzkoušet poskytnutí první pomoci.
0: My na to tady koukali v televizi a vypadá to velice hezky a zajímavě teda.
1: Oni vás totiž posadí fakt do té kabiny.
0: Ano.
1: A ta kabina se s váma celá otočí opravdu o 360 stupňů. A musím říct, že jako tohle by mě strašně zajímalo. Bych jako chtěla jít do té...
0: Ty bys jako chtěla zažít, když kamion. Se převrátí kamion, jako jo?
1: Ne,
0: jako...
1: ne, to ne, ale ne, simulaci jenom. Simulaci. Že by jsem se v té kabině převrátila...
0: Na záda,
1: no?
0: Nohama nahoru. Tak to tam stačí jenom vlézt do toho kamionu. To ani nemusíte bourat. Já ti domluvím nějakou kamenňáka.
1: Stopovat, když si stopnu kamenňáka, tak mi udělá otočný simulátor.
0: Na to tata zažiješ, na to tata.
2: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
3: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
2: Jedu ale jen na čerpačku.
3: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
4: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
5: Pojďte si zahrát hru s Renovou Žatec. Odpovídejte ano nebo ne. Připraveni? Cítíte se ve vaší koupelně jako ryba ve vodě? Máte kuchyni tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.
6: Sapril hledá vedoucího výroby. Čeká tě řízení provozu, spousta výzev a práce, kde tvé rozhodnutí fakt něco znamená. Máš zkušenosti s řízením výroby? Nebojíš se vést lidi a převzít odpovědnost? Pojď do toho, pošli životopis na personalni@sapril.cz a staň se součástí Saprilu.
7: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
8: Vinylovou? A bude sama hrát?
7: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
9: Experto Family. Od V podlahy.
10: Nákupy v online shop.cz.
11: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
10: www.onlineshop.cz.
12: Chomutov ožívá. Zažijte kulturní léto v kulisách historického centra plného hudby, umění a setkávání. V sobotu 12. září zažijte Chomutovské dny evropského dědictví a památky s vůní výběrové kávy v jednom. Centrum žije. Pojďte si ho užít s námi. Více na visit.chomutov.cz.
13: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
14: Největší hudební událost podzimu je tady. Zapiš si do kalendáře datum 11. a 12. září. Město Most tě zve na mosteckou slavnost v areálu přesunutého kostela. Těš se na nadupaný line-up. Miraj, Dimitri, Tři sestry, Divokej Bill, Verona, Lunetic, Činasky a spousta dalších. Hlavním partnerem akce je Orlen Unipetrol.

0: na sever od Prahy. Autonord.cz.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Hit Radio Nord Music.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Tohle byly Rudimental, John Newman, Feel the Love. Za chvíli Rehab, Roxette, anebo taky Imagine Dragons. Tady u nás na Hitrádu Nord Music. 11 hodin, je to Robert, pojďme na silnice.
1: Tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Na dálnici D8 na 25. kilometru směrem od Drážďan na Prahu stojí u Krajnice nepojízdné vozidlo. A ještě jednou D8, 89. až 92. kilometr směrem na Německo bude na Krajnici probíhat údržba kanalizace. Vaše dopravní info volejte na 800 900
2: 952. Faktury, faktury, faktury.
3: Trápí vás faktoring?
2: Hlavně to věčný papírování s fakturama.
3: Řešením je provozní úvěr od Acema. Nemusíte ztrácet čas s fakturami.
2: Acema, jo? Já myslel, že dělají jen klasické půjčky.
3: Acema pokryje jakékoliv financování.
2: No, tak to beru.
3: Acema. Jde to i bez banky.
4: Chytří si to spočítali. Tiguan pojme rodinu, výbavu i víkend na horách. Za to cenu má překvapivě nízkou. Teď v Autonord na výhodný paušál. Stačí vám 9290 korun měsíčně bez DPH. Servis, pojištění, veškerá péče v ceně. Autonord. Autorizovaný dealer Volkswagen. Terezín, Těčín, Česká Lípa. Autonord.cz.
5: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
1: 11 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Nezaměstnanost v Česku v srpnu zůstala na červencových 5%. Úřady práce na konci měsíce evidovaly necelých 374 tisíc uchazečů o zaměstnání. Počet volných pracovních míst proti červenci klesl. Úřady jich nabízely bezmála 100 tisíc. Údaje dnes zveřejnil Úřad práce České republiky. Podvodníci zkouší další trik. Tentokrát se vydávají za zaměstnance České správy sociálního zabezpečení a lidem slibují doplatek nebo zvýšení důchodu. Cílem je získat přístup k jejich internetovému bankovnictví. Více říká mluvčí sociální správy Jakub Bejček.
8: Podvod může začít e-mailem s dokumentem, který napodobuje oficiální písemnost České správy sociálního zabezpečení. Následovat může telefonát údajného zaměstnance, který požaduje citlivé údaje nebo přístup k bankovnímu účtu.
1: Česká správa sociálního zabezpečení nikdy nežádá přístup k internetovému bankovnictví kvůli vyplacení důchodu nebo doplatku. Auta se na opravený Špindlerův most v Roudnici nad Labem vrátí na konci listopadu. Most je pro automobilovou dopravu zavřený od loňského 1. března. Náklady na práce oproti odhadům výrazně vzrostly, protože stavaři museli vybudovat novou nosnou konstrukci. Kraj zpětně požádá o evropskou dotaci na přestavbu. No a 6 zápasy dnes odstartuje hlavní fáze fotbalové ligy mistrů. V jednom ze dvou zahajovacích duelů o 6:45 se představí Linec se záložníkem Krištofem Daňkem, jenž je jedním ze tří Čechů v soutěži, mimo hráče Slávie Praha. Linec si odbude premiéru v lize mistrů na hřišti AEK Atény.
9: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
1: Na severu Čech bude dnes převládat jasno, během odpoledne místy až polojasno, teploty 28 až 31 stupňů Celsia.
10: Wow. To byl Robert, zprávy počasí a samozřejmě vaše LSDčko, 11. hodina, my pokračujeme dál.
0: A budeme pro vás mít dárky.
6: Hit Radio Nord News.
0: Konkrétně dárkový balíček pro mytí auta bez vody v hodnotě 2,5 tisíce korun, tak zůstaňte s námi, stojí to za to.

0: krásné skoroletní úterý dneska. Chtěla jsem říct 7.
1: No je, 8.
0: Není,
1: už,
0: je 8.
1: No.
0: už, 8. září.
1: Jsi zapomněla.
0: S váma vaše LSD, no ono to tak strašně letí. Lucka s Danem, krásný den.
1: Já se ještě vrátím, si říkal skoro letního, tak
0: skoro letní.
1: On sice podzim už je, meteorologický, ale dneska má být letní den, úplně skoro 30.
0: 28-31
1: stupňů. Já bych se nebál přátelé. Říct letní den, jako.
0: Takže běžte na koupálko.
1: To je summer day, jo. Pojďme do světa velkých peněz.
2: Dopak to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
1: Ano, a už to jede, soutěž, kde můžete vyhrávat peníze, je v plném proudu, za námi dnes druhé kolo. V podstatě o co se jedná? Vy se registrujete na našich stránkách hitradio.cz, že chcete soutěžit. Na ten moment musíte být ve střehu, hlavně ráno v 7 hodin 10 minut, protože to zazvoníme tady v éteru Hitrádia Notmusic ve snídaní šampionů a na vás je jít se podívat před dveře, zdali tam nestojí naše hlídka a nenese vám peníze.
0: No a pokud nás posluchač otevře do 30 vteřin, tak ty prašule vyhrává. Začínáme vždycky na 5 000. Když je nerozdáme, tak zvoníme dál a přidáme vždycky 1 000 korun.
1: Ano, a včera to vyšlo, to znamená, že jsme 5 000 předali, takže dneska se hrálo opět 1 000 korun. Takhle to vypadalo.
3: Jdeme na to, zvoníme teď. 30 vteřin. Odbylo. A všichni, kdo jste zaregistrovaní, vaším úkolem je se podívat, jestli náhodou venku nevidíte našeho kolegu Michala, který drží v ruce 5 000. Velká nápověda, jednosměrka a je tam zastavený obrovský auto Hitrádia.
4: 18 sekund zbývá, pojďte, my vám věříme.
5: Koukám do oken.
3: A někdo jde?
5: Všechna okna zavřená, ne. Zatím nikdo nejde. To jsou nervy. Ale pořád ještě čas, ten dům má 4 patra, takže... Pořád jsme ještě v limitu, kdy to jde se běhnout.
3: Já ti to nechci jak kazit, jo, ale ten limit právě skončil.
1: To znamená, že dnes se 5 000 nerozdalo a zítra neseme 6 000 korun.
0: Takže kdo by chtěl takhle 6 000 korun jen tak po ránu na ruku v 7 hodin 10 minut, zaregistrujte se na www.hitradionordmusic.cz, takhle a, jednoduchý to je.
1: A víš, co je na to nejvtipnější, že vlastně říkáme jména, my jenom zazvoníme a teď všichni, co jsou registrovaní, se musí podívat. Jako.
0: Je to hezký.
1: To je hustý, viď?
0: Je to hezký.
1: Tak helejte, třeba zítra naše hlídka bude před vašimi dveřmi, proto buďte ve střehu a vyhrajte si 6 000 korun v naší hře. Kdo pak to zvoní?
2: Další brachy ti vezeme zase zítra.

0: LSD, Lucka s Danem, Hit Radio Nerd Music, Divokej byl a malováním.
1: A pozor, pozor, pozor, chystá se velká akce už 12. září, což je tuto sobotu, letiště Ústí nad Labem, Ameriky v Ústí. O co jde, Lucie?
0: No, uvidíte tam spoustu krásných vozů. Já jsem byla poučena, protože já říkám, to jsou americké auta. A už jsem byla poučena Mustangy, Dodge,
1: jasný.
0: Charger. Jo,
1: takhle já to zjednoduším, velký krávy prostě.
0: No to, oni mají, ale to jsou jako nádherný auta. On to teda hodně papá taky, jo?
1: Taky,
0: a
1: ano,
0: hodně
1: taky,
0: stojí ty pojistky a ty náhradní díle.
1: Taky.
0: Ale jako každopádně budou tam, můžete se na ně podívat, budou tam taky samozřejmě veteráni, programem vás provede DJ moderátor Aleš Matoušek, celý den živá kapela, vystoupení legendárního Elvise Presleyho a samozřejmě občerstvení v podobě amerických burgerů, hot dogů, drinky a samá taková ta dobrá americká food zona.
1: Ano, prostě ve stylu velký Ameriky, vy u toho můžete být, bude tam spousta lidí, bude to parádní, no a my pro vás máme dárečky od partnerů této akce, konkrétně za malou chviličku někdo z vás může vyhrát dárkový balíček pro mytí auta bez vody v hodnotě 2 500 korun.
0: Se mejou auta bez vody.
1: Podíváme se na to.
0: Ty, jako takový ty nanotechnologie.
1: Ano,
0: ať
1: to vysvětlím. Stačí si pouze vychytat zvuk motoru, který se ozve asi možná za chvíli, nechci napovídat. Jakmile uslyšíte zvuk motoru, tak co je vaším úkolem, Lucie?
0: Zavolat na 47 522 14 15.
1: 47 522 14 15, to je číslo, na který můžete vyhrát dárek za 2 500 korun. To je všechno.
0: To je dost? 2 500 korun?
1: To je dost, ale to je všechno od nás.
0: Je to jako kosmetika prostě.
1: Přesně.
0: Na automobil, jo.
1: Tak buďte ready.
0: Já jsem se teď uvědomila, jak mám zasraný to moje auto.
1: Jak mě to tady zavrčí, je to na vás.
2: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
3: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují? Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
4: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
3: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
4: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
3: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
4: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
3: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
4: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
3: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
5: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
3: Co ti to přišlo, tati? Zásilka radosti z kostek? Co je to?
6: No přece Lego. Auto pro mě a kytička pro maminku.
3: A co já?
6: Na e-shopu z kostek.cz je radost vždycky skladem. Objednejte si další Lego na webu z kostek.cz a stavte všichni, protože radost se má stavět společně. www.skostek.cz.
7: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
8: Klikni!
9: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
8: tak Mironet! Klikni dvakrát!
10: DHL hledá skladové operátory do nového skladu v Klášterci nad Ohří. Nabízíme mzdu až 39 355 korun měsíčně, příspěvek na dojíždění, plně hrazené stravenky, 5 týdnů dovolené a další benefity. Máš zájem? Přihlas se na dhl.jobs.cz nebo na bezplatné lince 800 100 810.
11: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
12: Chcete čekat na auto celý rok? Nečekejte a vyberte si v Ačkách. U nás ho máte hned.
13: Zde ve vašem regionu nabízíme více než 1000 vozů i hned k odběru a garantujeme vám férovou cenu. Stavte se na pobočkách v Chomutově, Ústí a Teplicích nebo volejte 800 110 800.
14: sobotu 19. září ožije celá Česká republika Dnem s myslivci. Vezměte děti, rodinu nebo přátelé na den plný zážitků a poznejte přírodu zblízka. Čekají vás lovečtí psi, sokolnictví, soutěže, hry, tvoření, lesní pedagogika, ukázky myslivosti a pořádná porce zvěřinových specialit. 19. září na 19 místech po celé České republice Den s myslivci. Informace o všech akcích na cmmj.cz.
15: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
16: No včera bylo pozdě.
17: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
18: Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: So nice.
1: Miles Smith, nice to meet you, hit Radio Not Music, s váma Lucka s Danem, vaše LSD, pochopitelně krásný den.
2: No a jdeme soutěžit, protože jsme říkali, že v Ústí budou Ameriky, konkrétně na letišti 12. září, Ameriky v Ústí, a taky máme dárečky od partnerů akce, konkrétně teď od české značky Nanosol.cz, což je specialista na špičkovou automoto kosmetiku a nanoochranu povrchu. Stačilo se pouze jako první dovolat na telefon 47 522 14 15 v momentě, kdy se slyšeli zvuk motoru. Dnes se podívat, kdo se dovolal?
1: Přesně tak.
2: Hit Radio Nord Music, kdo pak tam je? Halo!
3: Ahoj, tady Tereza.
2: Ahoj, Terezo.
1: Tereska, zdravíme, Teresko. Tak Teresko, proč pak nám voláš do Hitrádna Nord Music na 47 522 14 15?
3: Abych vyhrála kosmetiku na auto, na mytí na sucho.
1: Výborně.
2: A znáš to? Mytí na sucho?
3: Vůbec neznám.
2: No my taky ne, tak to poznáš, proto voláš.
1: Hlavně Tereska zavolala, protože slyšela zvuk motoru,
2: ano,
1: a jako
2: správně.
1: První se dovolala k nám do studia. Teresko, ty máš nějaký americký vůz, příznivce amerických vůzů, nebo se ti líbí?
3: Mám český.
1: Máš český vůz?
2: No takhle, a americký, ano. Se ti líbí?
3: Líbí.
2: Takový ty káry velký, jako nadupaný, jak to tam jezdí, ty pick-upy s tou korbou, kdy tam vozejí ty dřeva, klady a tak dále. To můžeš vidět 12. září na Ústeckém letišti, Ameriky v Ústí. Tak ale my ti chceme jenom říct, že jsi vyhrála kosmetiku od partnera, čím je česká značka Nanosol, a je to specialista na špičkovou automoto kosmetiku a nanoochranu povrchu. Je to tvoje, gratulujeme!
1: Blahopřejeme. Odstraníš všechny nečistoty, ale interiér bez šmou, dokonalej lesk a tak dále. Jak často si čistíš auto? Tam řekni, protože já
3: vůbec.
1: Jsem taky nevím.
2: Hey, vůbec.
1: No ne, člověk, ne, ale je to tak, jak si člověku pořídí auto, řekne si, tak tentokrát se o to opravdu už budu starat, jednou za 14 dní vysaju to, a pak člověk to postupně prodlužuje ty intervaly, až zjistí, že ho 3 měsíce třeba nemil, veď.
3: Moc děkuju.
1: Krásný den přejeme.
2: Tak, Terka už to má doma.
1: Kosmetiku za 2 500 korun.
2: Ale na auto, ne na sebe.
1: Tak to auto taky potřebuje, či se budeme. My se o sebe staráme, autíčka občas šidíme, takže nejvyšší čas, aby to dohnalo.
2: A další dárečky pro vás máme už zítra, opět tady v dopolední show LSD. Stačí pozorně poslouchat, a jakmile uslyšíte vrn, vrn, vrn, zvuk motoru.
1: Tak my budeme štědrý.

0: Benson Boone. Dam a Slečen Champion. Jsme o tom mluvili, je to hezounek a pak se holkám líbí.
1: A dobře zpívá.
0: A dobře zpívá.
1: A dobře vypadá.
0: Jsme ve finále.
1: A to je vražedná kombinace. Tak, jsme pojďme. Ve finále, přesně tak. No a zítra nás čeká, přátelé, středa, hosta je třeba. My pokračujeme i druhou sezonu samozřejmě v našich hostech každou středu od 11 do 12 hodin. A zítra jako první host nového našeho roku, myslím školního s Danem.
0: Ano, tak
1: přijde Martin Bareš, řidič offroad safari výletů v bývalých uhelných dolech tady u nás v Krušných horách.
0: No a za chviličku srdcovky, a protože dneska slaví narozeniny Pink, tak se tomu budeme věnovat. A my dva zítra opět od 9. Ahoj!
1: Ahoj!
2: Slyšíš to? Takhle. Zvoní peníze. Dopak to zvoní. 100 000ová hra pro start podzimu. Registruj se u nás na webu. V 7 hodin 10 minut po našem zvonění otevři dveře a vyhrávej peníze. Dopak to zvoní. Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu. Pojďte si zahrát hru s Renovou Žatec. Odpovídejte ano nebo ne. Připraveni? Cítíte se ve vaší koupelně jako ryba ve vodě? Máte kuchyni tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
4: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
5: Jsem hrdina, jsem hrdina.
6: Co tady blbneš?
5: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
6: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
5: Vše na 211.cz.
6: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
5: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
7: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj. Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. Právě dnes o dva z nich hrajeme. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to. Eurojackpot.
11: I na podzimu může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme.
12: Bauhaus, když se to má podařit.
13: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znamenka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
14: Nákupy v online shop.cz.
15: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
14: www.onlineshop.cz.
16: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
2: Hit Radio North Music.
17: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor, dálnice D8 mezi 48. až 68. kilometrem ve směru na Německo bude probíhat údržba zeleně. A ještě v Teplicích v Kladrubské ulici probíhají stavební práce, silnice je tam uzavřená. Vaše dopravní info nám můžete volat na 800 900 952.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
1: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
1: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
1: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
3: tak Mironet. Klikni dvakrát.
5: Hi, I'm Miley Cyrus.
6: Hey, it's Teddy Swims.
7: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop.
8: Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
7: On air.
5: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Nezaměstnanost v Česku v srpnu zůstala na červencových 5%. Úřady práce na konci měsíce evidovaly bezmála 374 tisíc uchazečů o práci. Počet volných pracovních míst oproti červenci klesl na 100 tisíc a nejvíce lidí bez práce je v Ústeckém kraji, nejméně pak v Praze. V Národním parku Šumava se našly nebezpečné chemikálie. Podle ministra životního prostředí Igora Červeného jde o rtuť nebo arzen. Uvedl to dopoledne na tiskové konferenci.
10: V tento moment připravujeme na ze strany Ministerstva životního prostředí ve spolupráci Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra opatření, kterými samozřejmě obratem budeme celou situaci řešit. Během tohoto týdne děláme poslední dotahování, tak jak jsme dostali za úkol z úřadu vlády. Příští týden na vládě s tímto obeznámíme celou vládu a pana premiéra a následně budeme okamžitě konat.
9: Na konci měsíce začne sanace území, která potrvá až do června 2028 a vyjde na 192 milionů korun. Území zabezpečila policie. No a v platnost vstoupila odvetná kanadská cla na americké výrobky ve výši 15, 25 a 50%. Vztahují se na výrobky z oceli a hliníku, stejně jako na mléčné produkty. Teď ještě pohled k nám.
11: Osobní vlaky z Ústeckého nádraží Střekov do Děčína od prosincové změny jízdních řádů už nepojedou. Rozhodnutí Ústeckého kraje definitivní. Důvodem je to, že vlaky využívalo málo lidí. Kraj posílí autobusovou dopravu ve špičce. Letos zaplatí kraj za vlaky ze Střekova do Děčína přes 37 milionů korun, přestože vlaky jsou nevyužité.
12: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
11: Na Ústecku bude dnes převládat jasno, bude krásně, během odpoledne místy tedy až polojasno, teploty 28 až 31 stupňů, na horách do 26.
13: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
14: Nádherné úterní poledne přeju 12 hodin 2 minuty. Začínají nám vaše oblíbené srdcovky. Pět legendárních hitů z doby, kdy jste venku za domem točili obručí, skákali gumu, hráli cukrkáva, limonáda, čaj, rum, bum. Pak jste se chytli horší party a učili se šulkovat lehký Petry. To asi jsme zkoušeli všichni podle vzoru. Máma jde. Nádech, pak už byl jenom velký dlouhý kašel. No jo, to je to naše dětství. To je krásný. A tak se do něj pojďme vrátit. A to například i srdcovkou s číslem 1. U2 jenom pro vás. Hezké poledne.

0: Nádherný úvod dnešní srdcovek YouTube rok 2001.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Na WhatsApp Hitrádia s číslem 777-937-777 mi přišla zpráva od Lucky, taky jsem se zasmál, píše: ahoj Jirko, tak teď si mě dostal, prej máma jde. Úplně jsem na to zapomněla, ale přesně takhle jsme to na základce zkoušeli. Potáhli jsme cigarety, někdo řekl máma jde, já si rychle nadechla a pak jsem si málem vykašlala plíce. Dodnes nejsem kuřák. Díky za tuhle vzpomínku, zdraví Lucka. Tak není zač. Takhle na rovinu. Téma dnešních srdcovek nebude první cigareta, jo, to určitě ne. I když to taky k našemu dospívání patří, tenkrát se vlastně jako kouřilo úplně všude, že jo? I v letadle, i ve vlaku, prostě úplně všude. A taky hodně doma. A tak si říkám, to by vlastně mohla být zajímavější vzpomínka. Měli jste jako rodiče kuřáky? A kde, když tak doma kouřili? Protože můj táta tak už je nekuřák, ale býval silný kuřák a bydleli jsme v paneláku a jediný, kde táta mohl kouřit, bylo buď na balkoně, anebo na záchodě. No teď si představte prostě normálně panelákový byt, že jo, teď ten klasický záchod, no teď my jako tam chceme jít a tam obsazeno, že jo, táta zamčenej a tahá tam ty červený máčka. Otevřený stupačky a všechno to vlastně jde ven, že jo, všechno tady do toho paneláku. Tak máte taky podobnou vzpomínku? Dejte vědět. My si dáme další srdcovku, znovu připomínám 777-937-777 je číslo na WhatsApp a tady je Madonna. Zitem Frozen.

0: It's a loving thing. Asi by Milton na Hit Rádiu ve čtvrt na jednu.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Dáme si další srdcovku, ale ještě předtím, tak vzpomínky na vaše rodiče, jakožto silní kuřáky. Jitka píše, ahoj, tak teď si mě pobavil, u nás doma kouřila mamka jenom v kuchyni u kafe. Vybavuju si, když přišly její kamarádky, jak ta kuchyně byla celá v mlze, ale pak se to vždycky nějak vyvětralo, nepamatuju si totiž, že by to smrdělo po celém bytě. Ani v pokojíčku to nebylo cítit. Zdraví Jitka. Čau, můj táta byl taky silný kuřák, ale mamka to nesnášela a tak mohlo jenom na balkóně. Kolikrát jsme se smáli, jak ráno stojí v mrazu jenom ve slipech a v županu, klepe kosu, ale hlavně, aby si dal čouda. Je, to je asi taková klasika. Tom tady píše, hele, sklep, balkón, auto, taková klasika, okna na Filíci žlutý, takže super sluneční clona, dneska už všichni nekuřáci. Eva, dobrý den, oba moji rodiče kouřili a přesně na záchodě, na balkóně a občas taky na chodbě, sousedi byli fakt nadšení. Naši kouřili taky v autě, což nám jako dětem dělalo dost špatně od žaludku. Chodila jsem jim kupovat po kartonech červený a modrý startky a že mi bylo teprve 6, nezájem. Inu, tenkrát to byla taková doba, krutá doba. Aspoň mě tahle zkušenost drží už přes 30 let od cigaret dál. Hezký den, Eva. Tak to jsem vůbec netušil, kam se dneska dostaneme, teda v rámci srdcovek, že jsme zabrousili na takovýhle téma, ale je teda fakt, že nevím, jak to dneska, v dnešní době je, ale tenkrát, tak jako děti jsme normálně chodili jako pro ty cíka, ne? Rodičům, prostě. A přesně, v 6-7 letech, normálně nám to tam v těch trafikách prodávali. Bylo to tak, ne? Aspoň já tuhle zkušenost mám. Dáme si další srdcovku, vlastně už nám zbývají jenom dvě srdcovky, tak pomalu, ale jistě můžete začít přemýšlet, jakou byste dneska chtěli slyšet, jakou si dáme na přání. Za chviličku si o ní můžete napsat na WhatsApp Hit Rádia. Teď Pink, you knew.

0: Poslední srdcovkou je Enigma. Beyond the Invisible a poslouchejte ten ženský hlas, který zpívá taky to ajajajá. Poznáváte ten hlas? Říká vám to něco?
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Je to totiž tato dáma. Ano, německá zpěvačka Sandra. Enigma je totiž německý strojový projekt, který založil její manžel a ona tam velmi často v písních zpívala právě doprovodné vokály a nebo občas, samozřejmě záleží podle toho, jaký to byl hit, i hlavní part. No, to byla tedy poslední srdcovka. Poslední srdcovka, za chviličku nás čeká ještě srdcovka na přání, tak můžete psát na WhatsApp 777937777. Co byste chtěli slyšet? Já vám to strašně rád zahraju a ještě tady se tak jako koukám na zprávy, které posíláte, na dnešní téma, který tady nám tak nějak úplně samo vzniklo, a to je, jak vaši rodiče a kde vaši rodiče vlastně jako kouřili tenkrát cigarety v bytě. A tohle asi nejistší zpráva. Hanka tady píše: moji rodiče byli oba kuřáci a pamatuju si, jak oba dva stáli u zapnuté digestoře a hulili, u toho ještě popíjeli Turka. Nekouřím, ani Turka nepiju, ale tenkrát to byl hit. Ano, na to jsem úplně zapomněl, že ten Turek tam prostě musel být s pořádným logrem. Tak to byla taková malá milá vzpomínka tedy na naše rodiče v těch 80. 90. letech. No a za chviličku, možná třeba z 80. 90. let, uslyšíme vaši oblíbenou srdcovku. Dejte vědět, co byste chtěli slyšet. Za chviličku srdcovka na přání na Hit Rádiu.
2: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
3: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
4: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lami máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Pozemek v Božicích u Znojma za 560 tisíc, stavební parcela v Červeném Kostelci u Náchoda za 892 800 korun, další stavební pozemek v Červeném Kostelci za 3 156 360 korun, byt 2 plus 1 v Rýmařově za 3,25 milionu a komerční pozemky v Hradci Králové Třebeši za 7 milionů 150,5 tisíce korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
6: Tradice, která vyrostla na Litoměřicku.
7: Tradice, která spojuje generace.
6: Veletrh Zahrada Čech slaví 50. výročí.
7: Inspirace pro vaši zahradu, výjimečné interaktivní expozice a bohatý kulturní program.
6: Oslavy zaplaví vyzdobené centrum Litoměřic a vyvrcholí originální hudební show Pohádka Zahrady Čech.
7: Buďte u toho s námi od 11. do 16. září v Litoměřicích. Zahrada Čech!
6: zahradačech.cz.
8: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
9: No jistě.
8: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
9: No jistě.
8: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
9: No jistě.
8: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
10: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
11: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
12: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
1: Vyrazte za zážitky na kole do Ústeckého kraje. Čekají vás tři krásné říční cyklotrasy. Labská stezka s výhledy v údolí Labe a možnosti spojit kolo s lodním výletem, ohře vedoucí krajem Chmele a památek UNESCO i přírodní ploučnice pro milovníky klidu. A kdo má rád adrenalin, zamíří na hřeben Krušných hor nebo vyzkouší místní traily. Objevte Ústecký kraj ze sedla kola.
13: Mami, já mám řidičák!
14: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
15: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
16: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší dvou let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
17: Hit Radio.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.

0: Filipa Houdini.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Posloucháte Hit Radio, 12.35 je aktuální čas a my máme taky dál teď před sebou jakože nejvyšší čas dát si srdcovku na přání. A já tady koukám na WhatsApp Hit Radio s číslem 777937777 a už teď vím, že půjdeme do 90. let a zavzpomínáme na legendární skupinu Fun Factory. To mě nepřekvapuje, že jste si napsali o Fun Factory, ale trošku mě překvapuje, že si o ní napsal chlap, teda. ale jako proč ne? Fun Factory, hele, jako děti jsme na to pařili úplně všichni. Každopádně zpráva je úplně jasná, je od Myšáka a píše: ahoj Jirko, zahraj prosím Fun Factory Close to You, díky moc. A protože chce mít jistotu, tak mi ještě tady přes WhatsApp posílá i odkaz na YouTube, abych věděl, která to je. Děkuju, Myšáku, teď si 100% můžeš být jistý, že Close to You určitě zahrajeme. Takže se pojďme připravit a můžeme si ji dát právě teď. Takže Fun Factory Close to You. To není ona, víc, já srandu. Dobře, tak tady je. Close to You, legendární hit. Páni, kolik vám bylo? Třeba v roce 92. Tak tady jsou srdcovka na přání.

0: Be Mine na Hit Radio chviličku před 3:15. S váma Jirka Pelnář, srdcovky jsou za námi a před námi ještě celé odpoledne. No a po 14. hodině spolu probereme výmluvy, jo? Protože mám tady příběh ze sociálních sítí, co mě totálně rozsekal a kterému možná ani nebudete věřit, ale potvrdil ho renomovaný server, takže je to pravda. Dobře poslouchejte, jo. Normálně chlap byl přistižen při nevěře a tvrdil svý partnerce, že je ve skutečnosti tajný agent FBI a že celá situace je součást undercover mise, jo? Měl se dokonce představit jako agent David Walker. A že ta druhá žena nebyla milenka, ale objekt jeho tajného sledování. To je co? A to se doopravdy stalo, tohle. To se fakt jako stalo. Je to jako neuvěřitelný. Někdo zapomene smazat zprávy, že jo? Někdo zapomene vypnout polohu, no a někdo zapomene, že není Jason Bourne. Takže jeho přítelkyně mu to samozřejmě nesežrala, jo? Takže to potom jako sdílela přes všechny sociální sítě a stalo se to virální. A já si jako říkám, že nejlepší na tom je, že ta výmluva byla vlastně tak šílená, že člověk skoro musí ocenit tu odvahu, ne morálku toho chlapa, ale tu drzost. Že ne, na to snad nikdo nemohl jako vletět, ne, jakože já, sorry, jsem tajný agent FBI, no, blbec, prostě, jako úplnej. No a já si říkám, jakou výmluvu, nejšílenější výmluvu jste slyšeli vy při, ať už jako načapání někoho při nevěře, anebo kdekoliv jinde, jo, obecně prostě, jakou nejšílenější výmluvu a od koho jste kdy v životě slyšeli. Probereme to dneska spolu po 14. hodině, ale už teď posílejte jednotlivý výmluvy na WhatsApp Bitradia 777-937-777. Některý výběrový si dáme třeba i po 13. hodině. Do té doby například Linkin Park nebo Damiano David na Hit Radio.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Zabrušany u Teplic. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Pojďte si zahrát hru s Renovou Žatec. Odpovídejte ano nebo ne. Připraveni? Cítíte se ve vaší koupelně jako ryba ve vodě? Máte kuchyni tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.
3: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás, v nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech a s dopravou zdarma. Když sedací soupravu, tak tu nejlepší. Nejlepší.nabytek.cz.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
6: Ty v Bauhausu nevedeme.
5: A Auschus našel byste?
6: To vás zklamu, bohužel.
5: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
6: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
7: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží. Bauhaus, když
8: se to má podařit. Nákupy v online shop CZ.
9: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
8: www.onlineshop.cz.
10: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomyšl.cz.

0: Vítejte v areálu Hippodrom Most, místo, kde se snoubí sport a zábava s rodinou pohodou. Hledáte top místo pro vaši svatbu, oslavu nebo firemní akci? Hippodrom Most nabízí nádherný prostor pro svatby, parkourové závody nebo fotbal golf. Děti si užijí na hřišti, zatímco vy můžete relaxovat na inline dráze.
1: Informace o plánovaných akcích v našem areálu najdete na webových stránkách www.hippodrom.cz či sociálních sítích.
2: Navštivte novou restauraci Kelly na Hradě Hněvín. Místo, kde se historie potkává s moderní gastronomií. Vychutnejte si poctivé české receptury v moderním pojetí a k tomu nezapomenutelný výhled na celé Mostecko. Dopřejte si kulinářský zážitek, kde každý talíř vypráví svůj příběh. Více na kellyrestaurace.cz.
3: Pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naše písničky.

0: září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kraji
1: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility. 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Je tady závěr úterního poledne, Linkin Park, krátce před 13. hodinou. Lucie má připravené nejnovější zprávy. Ještě předtím se podíváme na aktuální dopravu.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na dálnici D8 na 77. kilometru. Směrem na Německo bude v levém jízdním pruhu probíhat údržba vozovky a v Mostě v ulici Karla Havlíčka Borovského je uzavřena vozovka z důvodu prací na silnici. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Chytří si to spočítali už dávno. Volkswagen Golf. Auto, co nikdy nebylo experiment. Teď v Autonord na výhodný paušál. Stačí vám 6890 korun měsíčně bez DPH. Servis, pojištění, veškerá péče v ceně. Autonord. Autorizovaný dealer Volkswagen. Terezín, Děčín, Česká Lípa. Autonord.cz.
4: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo,

0: právě teď. Samony vylační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ní do nejbližší prodejny stavebním Stavma. Stavma. Držíme zakázky v pohybu.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
1: tak Mironet. Klikni dvakrát.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v dabu. On air.
4: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
5: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Podvodníci zkoušejí další trik, vydávají se za zaměstnance České správy sociálního zabezpečení a slibují doplatek nebo zvýšení důchodu. Cílem je získat přístup k internetovému bankovnictví, pokračuje mluvčí zprávy Jakub Bejček.
6: Podvod může začít e-mailem s dokumentem, který napodobuje oficiální písemnost České správy sociálního zabezpečení. Následovat může telefonát údajného zaměstnance, který požaduje citlivé údaje nebo přístup k bankovnímu účtu.
5: Česká správa sociálního zabezpečení nikdy nežádá přístup k internetovému bankovnictví kvůli vyplacení důchodu nebo doplatku. Čeští žáci se v mezinárodním srovnání zhoršili v matematice nebo čtení. Přírodovědné, čtenářské i matematické dovednosti 15-letých žáků v zemích OECD loni dál klesaly. Česko zůstalo nad průměrem v celosvětovém žebříčku, se oproti roku 2022 ale pohoršilo. No a v nominaci českých volejbalistů na mistrovství Evropy má trenér Novák jasno. Je v ní 9 hráčů, kteří se podíleli na loňském 4. místě na světovém šampionátu. A mezi finální 14 jsou také 3 členové zlatého týmu z letošního mistrovství Evropy do 22 let. Turnaj pořádají Bulharsko, Finsko, Itálie a Rumunsko. Začíná zítra a potrvá do 26. září. Teď se podíváme k nám.
7: Jestli se chystáte na dovolenou letecky, tak pozor, od středy bude uzavřen sjezd dálnice D7 k letišti Ruzyně kvůli pokračující přestavbě křižovatky. Řidiči budou muset pokračovat až k obchodnímu centru Šeska, kde se otočí a vrátí opačným směrem. Letiště doporučuje vyrazit s dostatečnou časovou rezervou, práce mají trvat až do 25. září.
8: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
7: Na Ústecku bude dnes převládat jasno, bude krásně, během odpoledne místy tady až polojasno, teploty 28 až 31 stupňů, na horách do 26.
1: Jirka Pelnář, Hit Radio.
9: A dnešní odpoledne pokračuje dál, jsem rád, že posloucháte i v práci a třeba možná i na dovolený je, pokud máte dovolenou. Takhle na začátku září, dobře vy, takhle jste si to ušetřili hezky. Ale i tak jsem rád, že ať už děláte cokoliv, tak posloucháte Hit Radio. Kdyby náhodou jste dávali nějakou fotku na sociální sítě, třeba shodou okolností i z dovolený, tak víte, že nemůžete jen tak někoho označit na sociálních sítích. Mám tady totiž etiketu 21. století. Jo, už to není jenom o tom, že muži ženám mají podržet dveře, ale těch slušných věcí je mnohem víc. Které to jsou, tak to vám řeknu za chvíli. Teď Bruno Mars.

Frequencies. Je 13 hodin 12 minut, nejvyšší čas si vás trošičko taky vyzkoušet, jak zvládáte etiketu 21. století, jo? Když dáváte fotku na sociální sítě, označujete na ní automaticky své přátele? Pokud ano, tak pozor, může to být neslušné, jo? Pravidla etikety se vyvíjí s dobou a zásadní pravidlo je, že pokud to dotyčnému na fotce nesluší, tak ho prostě neoznačujete. Další pravidlo, nepoužívejte caps lock, když píšete zprávy nebo e-maily, jo, tedy velká písmena. Když napíšete větu jenom velkým písmem, tak to vypadá, že na dotyčného řvete. Když někomu voláte, tak si počítejte počet zazvoní. Tohle je jako zajímavé, jo. Protože maximum je 5. Jakmile to 5krát zazvoní, pokládáte telefon. Jinak už se to může brát jako obtěžování. To je blbost, co? Ale je to tak. Na druhou stranu taky kolikrát člověk vidí, že když nechce zvednout ten telefon a teď mu to tam pořád zvoní, jak si říká, pane bože, tak asi ti to neberu, tak to polož, ne. Tak asi to nevidím, asi to neslyším, tak co? No a na závěr tady mám ještě jedno. To se taky týká telefonování. Určitě se vám to stalo, když s někým mluvíte po telefonu a najednou to vypadne, tak nevíte vlastně jako, kdo komu má volat, jo? Tak si voláte, pořád je tam obsazeno a tak podobně. Tak jednou provždy to pravidlo je jednoduchý, jo? Naspátek vždy volá ten, kdo volal jako první. To je všechno. Takhle jednoduchý to je. Jo, takhle vypadá etiketa 21. století. Tak můžete do světa. Tady máte Imagine Dragons. Jsme hit rádio.

0: Pondělní pracovní odpoledne trávíte ve společnosti Hit Radio, tohle byly Disturbed a já se ptám, co děláte zítra ráno? 7. Jste ještě doma? My k vám můžeme přijet na návštěvu. Nebojte se, uklízet kvůli nám nemusíte, ani se malovat. My jenom přijdeme, dáme vám peníze a zase jdeme pryč. Celý to zabere tak 30 vteřin. My jsme totiž návštěva, které chcete otevřít dveře. Ale pozor, musíte stihnout otevřít do 30 vteřin od zazvonění u dveří. Zvoníme ráno po 7. hodině ve snídani šampionů. Jakmile v rádiu uslyšíte zvonek, okamžitě utíkejte ke dveřím, protože my tam opravdu osobně můžeme stát. Včera to vyšlo, ale dneska ráno nám bohužel nikdo neotevřel. No a to znamená, že tedy k té základní 5000ovce přihazujeme litr navíc. Ano, když nám stihnete otevřít, tak opravdu dostanete minimálně 5000 korun a pak vždy po každém neotevření dveří každý další den přihazujeme 1000ovku navíc. To znamená, že zítra vám vezeme 6000 korun, když nikdo neotevře, no tak další den budeme mít 7000 a takhle to pokračuje dál. Podrobnosti, jak se přihlásit, najdete na webu hitradio.cz. Tak držím palce. My si dáme za chvilku. Co na tohle? Jay-Z, Alicia Keys. A vydáme se s nima do New Yorku. A pak se zase vrátíme zpátky do Čech. Nebudou chybět ani Vanastovy věci. Tak dál buďte s Hitradiem.
1: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
2: Vinylovou? A bude sama hrát?
1: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
3: Experto Family. Od V podlahy.
4: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
5: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
4: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
6: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
7: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
8: Chomutov ožívá. Zažijte kulturní léto v kulisách historického centra plného hudby, umění a setkávání. V sobotu 12. září zažijte Chomutovské dny evropského dědictví a památky s vůní výběrové kávy v jednom. Centrum žije. Pojďte si ho užít s námi. Více na visit.chomutov.cz.
9: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
10: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
9: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
11: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
12: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
13: Co ti to přišlo, tati? Zásilka radosti z kostek? Co je to?
14: No přece Lego. Auto pro mě a kytička pro maminku.
13: A co já?
14: Na e-shopu z kostek.cz je radost vždycky skladem. Objednejte si další Lego na webu z kostek.cz a stavte všichni. Protože radost se má stavět společně. www.skostek.cz.
15: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
16: Největší hudební událost podzimu je tady. Zapiš si do kalendáře datum 11. a 12. září. Město Most tě zve na mosteckou slavnost v areálu přesunutého kostela. Těš se na nadupaný line-up. Miraj,

0: zábavy.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Jo, s váma Jirka Pelnář, je 13.37, to znamená, že za chvíli už budou dvě odpoledne a po druhé hodině odpolední tady na Hit Radio budeme dneska hledat nejšílenější výmluvu, kterou jste kdy slyšeli, anebo možná, kterou jste i kdy řekli. Na WhatsApp Hit Radio 777-937-777 posílejte výmluvy, můžete poslat SMS-ku, hlasovku, to už nechám na vás. Jenom na mátku už tady pár zpráv mám, třeba Tomáš píše, moje bývalá mi tvrdila, že chodí každý čtvrtek večer na jógu. Divné bylo, že se vždycky vracela nalíčená víc než před odchodem. Když jsem se zeptal, kde má podložku, řekla, že cvičí mentální jógu. Její instruktor se jmenoval Pavel a měl garzonku. Tak výborně, tak blbá výmluva, blbá výmluva. Jakou nejšílenější výmluvu jste slyšeli vy? Dejte vědět.

0: David Guetta s hitem Gone, Gone, Gone, tedy pryč, pryč, pryč. Ano, pryč, už jsou prázdniny, pryč je léto, když teda dneska je 30 stupňů, tak od zítřka zase přijde ochlazení a jediná věc, která nám asi pomůže přežít ten konec léta a přijít podzimu v psychické pohodě, tak je co? Co? Ano, burčák. Co jiného? Já tomu říkám jemně perlivý reset metabolismu i mozku. Burčák už je v prodeji, tak jenom ale pozor, jo, při jeho koupi, hlavně u silnic a benzínek. Dávejte se na to bacha, aby ten burčák vás potom neresetoval víc ze spora než ze zora. Za chviličku Coldplay, taky Michael Andrews a Gary Jules, tak buďte s námi.
1: Peníze, spousty peněz a pro jednoho 50 tisíc. Kdopak to zvoní? Registruj se u nás na webu a pak buď včas u dveří. Každý pracovní den v 7.10 zazvoníme a prachy se posypou. Kdopak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
2: Lenka Nová, Pacifik, Tereza Mašková, Marie Telšarová, Kristián Šebek, Taxmeni, Aneta Langerová, Tata Boys, Vildačok, Tomáš Klus a další. To je muzika u nás.
3: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří. Dům plný pohody.
4: Sapril hledá vedoucího výroby. Čeká tě řízení provozu, spousta výzev a práce, kde tvé rozhodnutí fakt něco znamená. Máš zkušenosti s řízením výroby? Nebojíš se vést lidi a převzít odpovědnost? Pojď do toho, pošli životopis na personalni@sapril.cz a staň se součástí Saprilu.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
5: Nákupy v online shop CZ.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
5: www.onlineshop.cz.
7: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
8: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj! Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. Právě dnes o dva z nich hrajeme. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to. Eurojackpot.
12: Under Armour makes you better.
13: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brand House Olympia Teplice nebo na underarmour.cz.
14: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
15: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
16: Chcete čekat na auto celý rok? Nečekejte a vyberte si v Ačkách. U nás ho máte hned.
17: Zde ve vašem regionu nabízíme více než 1000 vozů i hned k odběru a garantujeme vám férovou cenu. Stavte se na pobočkách v Chomutově, Ústí a Teplicích nebo volejte 800 110 800.

0: whatever.
1: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Činasky jako poslední hit mezi 13. a 14. hodinou. My jdeme na zprávy, ještě předtím rychlý pohled na dopravu.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Dálnice D8 mezi 35. až 17. kilometrem ve směru na Prahu bude na hranici probíhat údržba a ještě na Chomutovsku ve Vejprtech křižovatce ulic Hasičská a Smetany je uzavřena vozovka z důvodu opravy vodovodního řádu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Po návratu z vašich cest zaparkujte v té správné zdravotní pojišťovně.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
5: Matrace za hobičku. CZ.
6: Yamaha Experience. Nikdy nemusíte vlastnit. Stačí si vybrat a odjet. Ať milujete město, zatáčky nebo nekonečné dálky, u nás si vybere každý. Prémiová půjčovna motocyklu Yamaha. Více informací naleznete na www.yamaha-unl.cz. Yamaha Experience. Nejen jízda, zážitek.
7: Atención!
8: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci... Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
7: La Tropical!
8: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si. Kapacita kurzu.

0: omezená.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Opoziční lidovci chtějí svolat sněmovnu k hlasování o nedůvěře vlády, ANO, SPD a motoristů. Podle předsedy lidovců Jana Grolicha koalice s rozpočtem postupuje proti programovému prohlášení.
3: Proto za nás je důležité, aby jsme řekli na rovinu, jak to je, protože v případě, že vláda jedná v rozporu se svým programovým prohlášením, by podle nás měla toto programové prohlášení změnit a předstoupit před sněmovnu a říct si znovu o důvěru.
2: K záměru lidovců vyvolat hlasování o nedůvěře se připojí také ODS. Český premiér Andrej Babiš se nachází v potenciálním střetu zájmu, rozhodla Evropská komise. Svěřenecký fond podle ní situaci dostatečně neřeší. Komise zároveň potvrdila, že firmám z holdingu Agrofert pozastavila proplacení dotací z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Premiéra Babiše postoj Evropské komise k jeho střetu zájmu nezajímá a neřeší to, napsal ČTK. Britský král Karel III. Potvrdil Harryho status neaktivního člena rodiny. V dopise vládě uvádí, že jeho mladší syn s manželkou Meghan po návratu do Spojeného království zůstávají neaktivními členy královské rodiny a nemají nárok na oslovení jako královské výsosti. Teď ještě pohled k nám.
4: V litvínovské Chemičce pojedou hořáky naplno. Společnost Orlen Unipetrol zahájila rozsáhlou plánovanou údržbu technologií. Doprovázet ji bude řízené spalování plynu na hořácích, které sebou přinese se i nepřehlédnutelné plameny. Postupné odstavení potrvá zhruba týden, opětovné uvádění jednotek do provozu je plánováno od 25. září.
5: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
4: Na severu Čech bude dnes krásně, bude převládat jasno, během odpoledne místy až polejasno, teploty 28 až 31, na horách to bude do 26 stupňů Celsia.
1: Jirka Pelnář, Hit Radio.
6: 2 hodiny odpoledne posloucháte Hit Radio a my už za pár minut budeme hledat nejšilenější výmluvu, kterou jste kdy slyšeli, nebo možná i kterou jste kdy použili. A to z toho důvodu, že na sociálních sítích tak prolítl příběh, který je opravdu skutečný, a to o frajerovi, který byl přistižen s milenkou a své teď už ex, tak se vymlouval na to, že je agent FBI a že ta dáma není jeho milenka, ale je to dáma, kterou on jako tajný agent musí sledovat. Tak... Ano, Lucie tady obrací oči v sloup, já taky říkám, že to je naprostý vůl, že tohle ani není možný, ne, to použít.
2: Tak evidentně to možné je, že, když to udělala.
6: No ale.
2: Tak třeba máte lepší výmluvy.
6: Ano, a my je chceme slyšet. 777-937-777 je WhatsApp Hit Rádia. Posílejte zprávy, pište hlasovky, nebo obráceně, jak chcete, pište zprávy a posílejte hlasovky.

Divoký kočky na Hit Rádiu, 10 minut po 2 hodině odpolední. Dneska tak společně hledáme nejšílenější výmluvu při často podezření z nevěry. Jo? Na WhatsApp 777-937-777 mi posíláte vaše zprávy a stojí to teda jako za to. Třeba Lenka píše, kamarád čin partner měl v mobilu kontakt Pneuservis. Volal mu hlavně večer, o víkendech a jednou dokonce i na Štědrý den. Když to potom prasklo, tak tvrdil, že jen dlouhodobě řešil přezutí. Tak je dobrý, tak hlavně, že neřešil prasklou gumu, ne, teda pneu. Ondra, kamarádce partner vysvětloval hotelový účet tím, že si potřeboval odpočinout od lidí. Jenže na účtu byly 2 snídaně, tak řekl, že měl velký hlad a byl tam i župan ve velikosti S a ten prý byl taky jeho, že velkou velikost neměli. Dobrá výmluva, OK. Roman, partnerka kamaráda, jasně, tvrdila, že jí píše osobní trenér kvůli jídelníčku. A zprávy typu chybíš mi prý znamenaly, že jí chybí bílkoviny. OK, výmluva vyšší dívčí, dobře. A mám tady dokonce i jedno přiznání, je to teda bez podpisu, logicky. Píše se tu, no tak dobrá, před 6 lety jsem měl milenku. Když nás potom moje teď už ex viděla, tak se mě doma ptala, jakože kdo to byl. A já jsem jí řekl, že to byla dívka, kterou jsem si zaplatil, abych jí vyzkoušel, jestli žárlí. Jako, nevyšlo to, což chápeme evidentně, takže jí prej teda odvezl potom pryč a už měl klid. No. Tak, OK, dobře. To je jedna výmluva za druhou. Která je nejlepší? Tak na to přijdeme už za chvíli, dáme jeden hit a vy ještě máte 3 minuty na to, abyste napsali na WhatsApp Hit Rádia vaši výmluvu. I'm

Sigma, Nobody to Love na Hit Radio. Dneska hledáme nejšilenější výmluvu, kterou jste kdy slyšeli, a mám ji tady. Mám ji tady, týká se opět nevěry. Nejšilenější výmluva. Projel jsem všechny zprávy, které jste posílali na WhatsApp Hit Radio, za to moc děkuju. A ta nejšilenější zní takhle. Ahoj Hit Radio, tohle není moje zkušenost, ale příběh, o kterém jsem slyšela. Jeden chlap své ženě dlouho tvrdil, že žena, která mu pořád volá a občas za ním jezdí, je jeho dcera z předchozího vztahu. Nakonec se teda ukázalo, že to žádná dcera nebyla, ale byla to jeho milenka, a ta navíc vůbec netušila, že on je ženatý. Takže výmluva, to je moje dcera. Bravo! Chápu, že tohle pár let mohlo vydržet. Ale stejně ta drzost. Co byste udělali, dámy? Se divím, že pořád žije. Já si že máš štěstí, že ho nezabila. No, tak díky za všechny zprávy, které jste posílali. A tady máte ode mě hit. Alex Warren.

0: Farben, je 14 hodin 21 minut, já vím, že je teprve úterý 8. ale co jiného takhle jako na začátku pracovního týdne dělat, než si plánovat víkend. A o víkendu sice přijde nějaký ochlazení, ale ty teploty budou pořád příjemný, kolem 22 stupňů Celsia, až ten další týden už to má jít pod 20. No a protože už začalo vinobraní, tak kde jindy, než tento víkend vyrazit na vinobraní. Můžete se podívat, vinobraní samozřejmě bude v průběhu celého září. Tím, že bylo extrémně horké léto, tak otázkou je, jak to vlastně vůbec bude vypadat s vínem. Tak odpověď je jednoduchá. Není to vlastně jako zas tak špatný, jo? Protože i přesto, že bylo extrémní horko a letošní sklizeň vína bude kvůli suchu výrazně menší, tak horké léto podle některých odborníků může prospět především modrým odrůdám, jo? A velmi zajímavá prý mohou být i letošní svatomartinská vína. Tak někdy něco špatné pro něco dobré, jak se říká, tak uvidíme. Každopádně vyrazit na vinobraní po víkendu za mě skvělý nápad. DJ Antoine The Beachakers, to je další super hudební nápad, ty si dáme už za chvíli a k ním přidáme také i byt číslo 66, ve kterém bydlela Kateřina Marie Tichá.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Zabrušany u Teplic. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
5: DHL hledá skladové operátory do nového skladu v Klášterci nad Ohří. Nabízíme mzdu až 39 355 korun měsíčně, příspěvek na dojíždění, plně hrazené stravenky, 5 týdnů dovolené a další benefity. Máš zájem? Přihlas se na dhl.jobs.cz nebo na bezplatné lince 800 100 810.
6: Jsem hrdina.
7: Co tady blbneš?
6: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
7: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
6: Vše na 211.cz.
7: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
6: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
8: I na podzim může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme. Bauhaus, když se
9: to má podařit. Nákupy v onlineshop.cz.
10: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
9: www.onlineshop.cz.
11: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A excelent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Ameriky v ústí, chrom a pořádný výkon.

0: klikni!
1: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma! Když něco,
0: tak Mironet! Klikni dvakrát!
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Máme tady další slavnou blondýnu, která přešla na tmavší. Donald Trump se objevil na veřejnosti s výrazně tmavšími vlasy. Tak si říkáme, jestli je to nějaký jako podzimní trend, nebo prostě ho blond přestala bavit, co se to stalo.
3: Ale v čem je teda problém? Problém kde? Jasmin.
2: No ne, problém jako obecně barvení vlasů podle mě u mužů. A teď se nechci nikoho dotknout, ale mně se líbí, když umíme přiznat ty šediny. Jo? Když vidím babičky s normální barvou vlasů a ne fialovou, když vidím chlapy, kterým je 60 a nemají černou bujnou kštici.
3: Souhlas.
2: Ale tak nám dejte vidět, jak to máte s barvením vlasů.
3: Make vlasy color again.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Mažu stop.

0: DJ Antoine a The Beat Shakers, 14:35, takže chviličku po půl třetí, půl čtvrtý, půl pátý, půl šestý, počítám to tady na prstech, přeci jen už je druhý pracovní den a je odpoledne. Za tři hodinky, tak Linda Nosková bude bojovat ve čtvrtfinále US Open se světovou jedničkou, takže my budeme určitě fandit, budeme držet palce. Do těch tří hodin, tak vás samozřejmě i nadále budeme bavit, já teda už ne, ale od 15 hodin naše odpolední show, která se na vás samozřejmě těší úderem 15. hodiny. Do třetí dáme například ještě Shakiru a chystám pro vás taky Blur a jejich Country House. To je jenom taková, řekněme, malá upoutávka na to, co by vás mohlo zítra zase čekat v srdcovkách tady na Hit Radio, které zítra budou začínat opět ve 12 hodin. No, a co vás dneska bude čekat v odpolední show? No to nevím, ale třeba se to dozvíte právě teď.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na severu Čech.
2: Dráha, dráha dámo, nedbajíc emocí.
3: Počkej, to je Sherry Sherry Lady.
2: No jasně, ale česky.
3: Je to není o třešních.
2: Ne, Sherry není o třešních.
3: Celý život žiju v omylu.
2: Tak jestli se chcete přesvědčit na vlastní kůži, vyhrajte si lístky do Třebíhlic, kam přijede hlas Modern Talking Tomas

Shakira s hitem Zoo. Posloucháte Hit Radio. 14 hodin 43 minut, to znamená, že za chviličku už máte doma ze školy i ze školky tu vaší Zoo, tak pevné nervy. A jinak zkuste udržet nervy na úzdě i dneska za volantem. Mám pro vás challenge, jo. Zkuste až do zítřejšího poledne nepoužít klaxon, nevyblikat nikoho dálkovýma, neťukat si na čelo, nebo neukazovat prostředníček na ostatní řidiče. Schválně, jestli to dokážete, zítra ve 12, až nám začnou srdcovky a my se tady znovu spolu na Hit Radio uslyšíme, tak to probereme. Možná si říkáte, že to je extrémně těžká challenge, nebojte, já vím, že to bude těžký, ale ne tak moc jako challenge pro řidiče bavoráku, aby používali blinkry. Ale to si necháme na někdy jindy. Já jsem Mirka Pelnář, budu se na vás těšit zase zítra ve 12 a do 15. hodiny, než začne odpolední

0: se máte na co těšit. Já se na vás těším zítra ve 12, tak se smějte.
1: Divadlo plné hvězd. Patrik Gergel, David Gránský, Veronika Frejmanová, Dana Batulková, Hinek Čermák, Jiří Hána, Aleš Hána,
2: Nela Boudová, Tereza Kostková, Osmanila Fita, Jitka Smutná, Alena Mihulová, Honza Čenský, Dana Brázová.
3: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří, dům plný pohody.
4: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz
5: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás, v nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech a s dopravou zdarma, když sedací soupravu, tak tu nejlepší. nejlepší@nabitek.cz
6: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
9: No jistě.
8: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
9: No jistě.
8: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
9: No jistě.
8: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
10: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
11: Slyším, Datart nákupy?
10: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Ponořte se do děje svých oblíbených filmů naplno s OLED panelem televize LG za parádní cenu.
11: To je mazec.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
13: Novoveská.cz. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská.cz. Novoveská.cz.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Hezké odpoledne přejeme. Dejte pozor na Mosteckou v Lomu v Podkrušnohorské ulici. Máme tady aktuálně nehodu dvou osobních aut a provoz je tady částečně blokovaný, tak dejte pozor. Šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
3: Matrace za hobičku. CZ.
4: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
5: Ty v Bauhausu nevedeme.
4: A Auschus našel byste?
5: To vás zklamu, bohužel.
4: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
5: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
6: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží. Bauhaus, když se to
7: má podařit. Vyrazte za zážitky na kole do Ústeckého kraje. Čekají vás tři krásné říční cyklotrasy. Labská stezka s výhledy v údolí Labe a možností spojit kolo s lodním výletem, ohře vedoucí krajem Chmele a památek UNESCO i přírodní ploučnice pro milovníky klidu. A kdo má rád adrenalin, zamíří na hřeben Krušných hor nebo vyzkouší místní traily. Objevte Ústecký kraj ze sedla kola.
1: Rádia.cz Hit Radio Nord Music.
0: Jsou tady další krátké zprávy v 15 hodin a Klára Zemanová, hezké odpoledne. Čeští žáci se v mezinárodním srovnání zhoršili v matematice nebo ve čtení. Přírodovědné, čtenářské a matematické dovednosti 15-letých žáků v zemích Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj loni dál klesly. Česko sice zůstalo nad průměrem, v celosvětovém žebříčku si oproti roku 2022 ale pohoršilo.

0: Volodymyr Zelenský doufá, že se setká se šéfem Bílého domu Donaldem Trumpem. Chce s ním jednat o americké pomoci při protivzdušné obraně Kyjeva. Na ten ruská armáda v posledních týdnech zesílila útoky. Schůzka by se měla uskutečnit po 20. září. Cena mědi v pondělí vystoupila na nové rekordní maximum. Překonala tak dosavadní letošní rekord. Za růstem stojí především obavy z nedostatku mědi mimo Spojené státy. K růstu ceny přispívá také slabší dolar. Ten zlevňuje měď z pohledu držitelů ostatních měn. No a záchranáři v Nepálu pátrají po přeživších v tunelech vodních elektráren. Podle odhadů by tam mohly být uvězněné desítky dělníků. Pátrání pokračuje téměř 2 týdny po ničivých záplavách. Ty způsobilo zřícení ledovce do řeky na hranici Nepálu a čínského Tibetu. Zahynuly při nich stovky lidí.
1: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
2: Na severu Čech máme od rána sluníčko, od rána jasno, a i když odpoledne dorazí i nějaký ten mráček, tak je tam prostě parádně. A k tomu doslova a dopísmené letní teploty. Přátelé, 26 až 31 stupňů Celsia. Užijte si to, co to jde, protože zítra se to zkazí. Zítra už od rána předpovídají meteorologové přeháňky, déšť, dokonce místy i bouřky. Celý den bude zataženo a ještě se ochladí až o 10 stupňů, spadne to na 24 až 20.
3: Hit Radio North Music.
4: To jsou teda výhledy, no tak nic, co nám jiného zbývá, než si opravdu užít na maximum tohle úterní odpoledne. Krásný den vám všem přeje Káťa Haplová.
2: A taky Kamil Bílský. Podívejte se z okna, no není tam krásně.
4: Je tam krásně.
2: Je tam krásně, tak pojďte s náma. Je léto a já všechno v péči mám. A začínáme.

0: jsou frajeři. Na jeden nádech zaspívali nádech, přátelé. 2 minuty 44 sekund. Tak to byl výkon od kapely Like It, a to v úterý v odpolední show padla na Hit Radio North Music.
1: Přejeme krásný odpoledne a myslíme to s váma dobře. Milé děti, učte se. To je asi největší message dnešního startu odpolední show.
0: Se učit.
1: Přesně. A já vám hned vysvětlím proč. Prosím vás, já jsem se včera večer tak trošku nudila, brouzdala jsem internetem a narazila jsem na takový inzerát, ve kterém stálo: mazlete pejsky a kočičky a dostávejte za to zaplaceno. Práce snů, co tě budu povídat. To je právě
0: fakt
1: dobrý.
0: Existuje, jo?
1: Ano, no takhle, nakonec toho vylezlo, že to je jenom prachobyčejný inzerát na to, na jednu jakou agenturu, do který když se registruješ, tak můžeš třeba hlídat pejsky, kočičky za nějaký jako korunky, takhle si přivydělat. Super brigádka, tak si říkám, hele, mám ráda pejsky, mám ráda kočičky.
0: Tak, co bych je nepodrbala, vy?
1: Co bych je nepodrbala?
0: Kor za prachy.
1: No ježiši Maria, drbu cizí zadarmo, že jo, tak můžu drbat za peníze. Tak jsem se tam zaregistrovala a abych jako dokončila tu registraci, tak to po mně chtělo takovou tu jako kolonku, abych ověřila, že nejsem robot.
0: Jo, to bývá.
1: To bývá, přesně. A většinou máš buď takový políčko, který musíš zaškrtnout, nebo třeba několik, nevím, obrázků a musíš označit všechny, na kterých je semafor.
0: Jasně.
1: Jo, prostě jako cokoliv, aby si prokázal, že nejsi robot. Tady ta agentura fikaná, ta měla matematický výpočty. Ale to nebylo 2+2. To nebylo ani 3+3. Hele.
0: Ježiš, co po tobě chtěli, proboha.
1: 6×7.
0: Jo, až takhle vyšší dívčí. Jako.
1: Vyšší dívčí. A teď seš unavenej, je večer. Hele. Já jsem nevěděla, že se... Takhle, já jsem nikdy nebyla na matiku úplně silná, jo.
0: Ale tohle tě fakt jako zaskočilo.
1: Tohle mě fakt zaskočilo.
0: Malá násobilka, jo, to přesně. Už není sranda.
1: Jak jako fakt špatně na tom jsem, hele. Jenom mě trvalo půl hodiny, ty vady, než jsem se tam zaregistrovala.
0: Špatně, zase špatně.
1: To bylo strašný, ale přesně, no...
0: Takže co, jako dostala ses tam, nebo jsi to nespočítala?
1: Hele, byla jsem spocená, dostala jsem se tam, jsem zaregistrovaná.
0: Fakt?
1: Ale říkali, že to bylo ochlup.
0: No, tak to klaplo, přátelé. Máme na severu Čech novou micimutr, kdybyste chtěli podrbat kočičku, zavolejte Kátě.
1: A doučit matematiku tak.
0: Není jistý, že spočítá dvakrát denně žrádlo.

0: Tenhle hit vysloveně páře taneční parkety. Benassi Bros Every Single Day. Posloucháte úterní padla na Hit Radio North Music a máme 3:45 pryč, hezký odpoledne.
1: Právě teď dáváme do placu dvě vstupenky na legendu. Dvě vstupenky na hlas Model Talking. Přátelé, dvě vstupenky v hodnotě 4000 korun. No neberte to.
0: No neberte to. Legendy v Třebívlicích, hlavní hvězda, tentokrát Thomas Anders, hlas Model Talking. No a právě teď jo, dáme do placu teda dvě vstupenky, abyste si užili tenhle 80-kovej mejdan už tuhle sobotu ve vinařství Johanové Třebívlice.
1: A že to tam bude velký. Samozřejmě Thomas Anders, hlavní hvězda, ale tam to pojede celý odpoledne. Tam budou osmdesátky znít po celých Třebívlicích. Navíc na to bude i DJ Martin Hrdinka, taky Petr Švancara, Miloš Pokorný, Luděk Zelenka. Bude tam velký mejdán, k tomu samozřejmě spousta dobrot, spousta pití. No, sobota jak vyšitá.
0: Ale vysloveně jako z katalogu. Tak tohle si určitě nemůžete nechat ujít. Legendy třebívlicích.cz, buď tam seženete lístky, anebo si o ně můžete právě teď soutěžit.
1: Tak kdo je chce? Pravidla stejný jako včera. Čapněte do ruky mobil a napište na náš WhatsApp 37 39 958. Já uvidíme, kolik já nám přijde. My samozřejmě jednoho šťastlivce vylosujeme a za chvilku si s ním zasoutěžíme. Takže 37 39 958.
2: Zvu vás na Den chytré mobility, který se koná v Praze na výstavišti v Holešovicích v sobotu 19. září a všechny technologie, většinu z nich, si budete moct sami vyzkoušet. Akce je zdarma. Když dorazíte, budete si moci sednout do autonomně řízeného auta, podívat se do očí, popřípadě dokonce si stoupnout do cesty doručovacímu robotu. Chybět nebudou ani ukázky elektromobility, moderní logistiky nebo vhled do budoucnosti vysokorychlostní železnice a městské hromadné dopravy. Den chytré mobility je určen rodinám s dětmi, studentům i všem, které zajímá, kam se mobilita a technologie s ní spojené posouvají. Snažíme se ukázat moderní mobilitu srozumitelně a prakticky, abyste se jí nebáli, abyste věřili, že to, co děláme, nám bude pomáhat, bude bezpečné a abyste vlastně všichni si mohli užít ty technologie na vlastní kůži. Důležité je včas se registrovat na webu www.denchytremobility.cz.
3: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
4: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
5: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
6: Tradice, která zakořenila.
7: Značka, která dozrála. 50. výročí veletrhu Zahrada Čech.
6: Velké oslavy, velká jména. Vystoupí Jiří Korn and Company, Michal David, Monika Absolonová, Heidi Janků, Kolárovci a další.
7: A to nejlepší, všechny koncerty v ceně vstupného. Buďte u toho s námi.
6: Od 11. do 16. září v Litoměřicí.
7: Zahrada Čech.
8: Zahradačech.cz.
9: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
10: No jistě.
9: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
10: No jistě.
9: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
10: No jistě.
9: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
11: Chcete čekat na auto celý rok? Nečekejte a vyberte si v Ačkách. U nás ho máte hned.
12: Zde ve vašem regionu nabízíme více než 1000 vozů i hned k odběru a garantujeme vám férovou cenu. Stavte se na pobočkách v Chomutově, Ústí a Teplicích nebo volejte 800 110 800.
13: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
14: Nákupy v online shop CZ.
15: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
14: www.onlineshop.cz.
16: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
17: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: Tohle je Avicii, Hey Brother. Máme 3 minutky po 3:30. Hej bratři, hej sestry, úterní hit Radio North Music, jdeme na to.
1: To byl zase boj. Každý z vás chce zapařit v sobotu v Třebíjlicích a jediný, co jste museli udělat, je napsat na náš WhatsApp já. Dokonce se soutěže zúčastnil i frontman kapely Olympic Petr Janda, který napsal já, jenom já.
0: A několik jich bylo dokonce.
1: To nás neovlivní, přátelé. Losoval počítač, no a my jdeme zavolat dnešnímu šťastlivci, se kterým si zasoutěžíme.
2: Ano, slyšíme se. Ahoj, Tony.
1: Ahoj, slyšíme se. Kamil a Káťa.
0: Ahoj, Tony.
2: Čau.
1: Tony, máš pro nás něco?
2: Ty na koncertu, to Třebíjlic.
1: Já jsem si domyslel, že pro nás něco máš. Máš pro nás žádost o vstupenky. A tvoje žádost padla na úrodnou půdu, protože právě tvoji zprávu jsme dneska vylosovali a to znamená, že si zahraješ o Tomase Anderse v Třebíjlicích. Gratulujeme k prvnímu splněnému úkolu.
2: Děkuju.
1: Tak, ještě nám prozraď, kam jsme se dovolali.
2: Dovolali jste se do Loun.
1: Do Loun. No tak jo. Tak do Loun teďka poputují naše 3 legendární tvrzení a tvým úkolem je poznat, který jsou pravdivý a který lživý. Stačí, když uhodneš 2 a máš lístky. Chápeš pravidla soutěže?
2: Mm-hmm, chápu.
0: Výborně.
1: Tak Tony, jdeme na to.
0: Takže první tvrzení. Tahle akce se jmenuje Legendy v Třebíjlicích a koná se ve vinařství Johan V. Je to pravda anebo mýtus?
2: Ano, je to pravda.
1: Je to pravda.
0: Je to pravda.
1: Máš první bod.
0: Tak, další tvrzení. Tomas Anders byl v Model Talking bubeníkem. Je to pravda nebo lež?
2: To lež.
1: Je to lež. Máš pravdu. Byl zpěvákem tohodle populárního dua a vlastně žádnýho stálýho bubeníka tato kapela nikdy neměla. Druhý bod správně, druhá správná odpověď. Chlape, ty už máš lísky v kapse a teď můžeš úplně odpovídat s prstem v nose.
0: Tak, úplně poslední tvrzení. Kradly se písničky Model Talking i nahráváním z rádia. Pravda nebo ne?
2: No jasně, určitě, samozřejmě.
1: Ano, je to pravda, vyhráváš.
2: Já jsem zrovna ta generace, jako jo, takže...
0: Taky jsi vykrádal, hele, já taky jo.
2: No jasně, no, tak jako 7-2, no, tak co, jako...
0: Jo.
1: Přesně tak. My jsme ta generace, co měla připravený nahrávání u jakýkoliv příležitosti.
0: Přesně.
1: A jak jsme slyšeli, že někde hrajou něco, co máme rádi, hned se zmáčklo rec a už to jelo.
0: A já jsem se strašně vždycky modlila, aby do toho nezačal krafat a kecat ten moderátor.
1: No, to je vůl, vy úplně tu písničku zkazil.
0: Mě úplně zkazil intro, ano. Ježiš, Tony, tak to máme úplně stejný. Jo.
1: No tak Tony, tím pádem my už taky nebudeme kecat, aby jsme ti neskazili radost a tví 2 lístky do sobotních Třebíjlic jsou jistý, chlape. Gratulujem, užij si mejdan a společně s tebou taky hlas Model Talking Tomas Anders. Ať se líbí, měj se hezky, ahoj.
2: Skvělý, děkuju, ahoj.
0: Jsem ani nečekala, člověče, že se ještě takhle zaspomínám. Tyhle soutěži.
1: Jo, jsou to krásné vzpomínky. Ano. A hlavně ještě 3 šance před náma, přátelé, nevěžte hlavu. Díky moc, že posloucháte, díky moc, že má tolik z vás zájem, tak ještě středa, čtvrtek, pátek získat úplně zadarmo lísky na hlas Model Talking, kterým je Tomas Anders. Držíme palce.

0: Rádiu Nord Music, Kiss Me, to je to dnešní odpoledne. To krásný sluncem zalitý odpoledne. Za chvilku 3:45 s vámi padla.
1: My, hlava děravá, málem jsme vám zapomněli připomenout, že když je takovej zájem o lístky na sobotní Třebívlice, kde zaspívá hlas Modern Talking Thomas Anders, tak si je taky můžete vyhrát na našem Instagramu.
0: A jo, ježišmarja, na co my myslíme?
1: Jsme tam jako Hit Radio podtržítko Nord Music, přátel, a vyplatí se tam jít, protože ty lístky tam drží moje kolegyně Káťa Haplová jenom v plavkách.
0: To bychom vám neudělali.
1: Ne, pravda, to jsme neudělali. Ona drží ty plavky.
0: My museli vejt, prosím tě, lístky jak A4. A dost. Za chvilku pro vás David Guetta a Sia, She Wolf. A já do toho Kamela zabít.
2: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
3: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
2: No, evidentně každej ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
3: To asi jo, no.
2: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
3: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
2: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
3: Tak to je slušný.
2: Jo, jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
3: A to je jako kolik?
2: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
3: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená.
2: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
3: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Vítejte v areálu Hippodrom Most, místo, kde se snoubí sport a zábava s rodinou pohodou. Hledáte top místo pro vaši svatbu, oslavu nebo firemní akci? Hippodrom Most nabízí nádherný prostor pro svatby, parkourové závody nebo fotbal golf. Děti si užijí na hřišti, zatímco vy můžete relaxovat na inline dráze.
4: Informace o plánovaných akcích v našem areálu najdete na webových stránkách www.hippodrom.cz či sociálních sítích.
6: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
7: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
6: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
8: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
4: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
9: Navštivte novou restauraci Kelly na Hradě Hněvín. Místo, kde se historie potkává s moderní gastronomií. Vychutnejte si poctivé české receptury v moderním pojetí a k tomu nezapomenutelný výhled na celé Mostecko. Dopřejte si kulinářský zážitek, kde každý talíř vypráví svůj příběh. Více na kellyrestaurace.cz.
10: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
11: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
10: Jedu ale jen na čerpačku.
11: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
12: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích.

0: sobotu 19. září ožije celá Česká republika Dnem s myslivci. Vezměte děti, rodinu nebo přátelé na den plný zážitků a poznejte přírodu zblízka. Čekají vás lovečtí psi, sokolnictví, soutěže, hry, tvoření, lesní pedagogika, ukázky myslivosti a pořádná porce zvěřinových specialit. 19. září na 19 místech po celé České republice Den s myslivci. Informace o všech akcích na cmmj.cz.
1: Hit Radio Nord Music.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Coldplay a Beyoncé na Hit Radio North Music. A je to ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Přejeme pohodový sluníčkový odpoledne. Všem řidičům za volanty dejte pozor na D8 mezi 48. a 68. kilometrem ve směru na Drážďany. Jenom upozornění, že tady probíhá údržba zeleně, bude probíhat ještě minimálně hodinku, tak tam zpomalte, ať do toho nevlítnete. No a údržba vozovky a taky na D8 na 77. a 5. kilometru ve směru na Drážďany. Tak tam zpomalte, šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Po návratu z vašich cest zaparkujte v té správné zdravotní pojišťovně.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Chyně v Županu, soused v Trenkách, nám je to fuk. Hlavně ať otevřou. Kdo pak to zvoní? 100 tisícová hra pro start podzimu. Každý pracovní den v 7.10.

0: Regionů na Hit Rádiu. Zlepši si náladu.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj! Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. Právě dnes o dva z nich hrajeme. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to. Eurojackpot.
0: Aplikaci Rádia.cz Hit Radio Nord Music.
4: Ani v 16 hodin nechybí krátké zprávy a Klára Zemanová přeje hezké odpoledne. Andrej Babiš společně se Schillerovou vysvětlovali detaily rozpočtu poslancům SPD. Schillerová po jednání novinářům řekla, že debata se vedla především o budoucnosti a plánovaných strukturálních reformách. Poslanec SPD Jan Hrnčíř zmínil, že jednání bylo krátké a konstruktivní. Pokračovat bude ve středu. A ve středu přes Česko bude rovněž přecházet studená fronta. Ta přinese četné srážky nejvíce na Moravě a ve Slezsku. Lokálně tam může spadnout kolem 40 mm deště. Vyloučené nejsou ani bouřky. Středeční srážky ale podle meteorologů problém se suchem nevyřeší. Píšou o tom novinky.cz. Slovenská policie už v pondělí zadržela čtvrtého obviněného cizince v kauze překaženého žhářského útoku na výrobce bezpilotních systémů a předala ho do vazby. V tiskové zprávě to dnes oznámilo policejní prezidium. No a Británie, Francie a další země omezí dovoz zboží z izraelských osad. Podle agentury Reuters to dnes oznámili jejich ministři zahraničí ve společném prohlášení. Situace na západním břehu se vinou bezprecedentních násilností ze strany osadníků výrazně zhoršila. Informují o tom ministři.
5: Léto na klínech ještě nekončí.

0: Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
1: Tak jste to ve zprávách slyšeli. Zítra se počasí trošičku vyřádí, takže užívejte dnešek, co to jde. Máme nádherně, máme sluníčko a na teploměrech 26 až 31 stupňů Celsia. Každopádně zítra hned od rána čekají se přehánky, čeká se déšť, dokonce někde i zabouří. Celý den bude zítra zataženo a ještě to o 10 stupňů spadne na 24 až 20.
2: Hit Radio North Music.
3: Je tam skutečně krásně, takže já se otáčím k vám všem zády, jdu se tady chytat poslední bronz. Ne, samozřejmě, úterní padla nám pokračuje i s další hodinou s vámi Káťa a Kamil. Hezký odpoledne.
1: No a tu další 60-minutovku odstartujou Lipo a Krištof, který budou přísahat na holej pupek, přátelé. Jednou jsem slíbil a my pokračujeme.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih, neříkaj, proč mi

0: 9 minut po 4. hodině padla na Hit Radio Nord Music taky Miley Cyrus, End of the World.
1: Káčo.
0: Co je?
1: Dávej si pozor.
0: Na co?
2: Jsme si už minulý týden říkali, že Cyrus nechce, aby si říkala Cyrus. Kolikrát to bude opakovat?
0: Takže prosím vás, tak znova. Na Hit Radio Nord Music to byla Miley. Lepší, jo?
2: Můžeme pokračovat.
3: Dopak to zvoní s Hit Rádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
2: Pojďme to rychle zamluvit, přátelé, třeba penězma, protože na to slyší každý. 100 000 korun. Tak to jsou prašule, které jsme hodili v září do placu a rozdáváme je mezi vás.
0: Stačí jenom poslouchat v 7:10 snídaně šampionů. Jakmile ve snídaně šampionů uslyšíte zvonek u dveří, tak musíte okamžitě vystřelit k těm vašim dveřím, protože za nima může čekat někdo z našeho týmu a má v ruce minimálně 5000 korun.
2: Pokud to stihnete do půl minuty, jsou vaše. No a takhle to dopadlo dneska ráno.
4: Jdeme na to, zvoníme teď. 30 vteřin. Odbylo. A všichni, kdo jste zaregistrovaní, i vaším úkolem je se podívat, jestli náhodou venku nevidíte našeho kolegu Michala, který drží v ruce 5000. Velká nápověda, jednosměrka a je tam zastavený obrovský auto Hit Rádia.
5: 18 sekund zbývá, pojďte, pojďte, my vám věříme.
6: Koukám do oken.
4: A někdo jde?
6: Všechna okna zavřená, ne. Zatím nikdo nejde. To jsou nervy. Ale pořád ještě čas, ten dům má 4 patra, takže pořád jsme ještě v limitu, kdy to jde se běhnout.
4: Já ti to nechci jak kazit, jo, ale ten limit právě skončil.
0: Ježíš, tak to je geniální.
2: Bofous.
0: Bylo to vysloveně o chloupek, no.
2: Škoda, no, Romana mohla být o 5000 korun těžší, ale do 30 sekund nám neotevřela a to znamená jedno jediný, že přihazujem 1000 a zítra ráno u někoho zazvoníme s částkou 6000 korun.
0: A jelikož je to v 7:10 a tady jsme se dneska ráno na vlastní oči a uši přesvědčili, že i když má dům 4 patra, tak není to úplně jednoduché to stihnout.
2: To by vlastně vůbec nedošlo, no. Že si vím, že na někoho zazvoníš. A on může bydlet prostě někde vejš a než se běhne ty patra, že jo, než otevře ty dveře.
0: A to nejsou jenom 4 patra, že jo?
2: No, třeba vy na Teplicku, teď vy tam máte ten, jak se to jmenuje, boží prst?
0: Božák, jasně.
2: Kolik to má pater?
0: No božák má 20 pater.
2: 20 pater? Pane, teď si vem, že se někdo z 20. patra jo. zaregistruje do soutěže, kdo pak to zvoní na našem webu www.hitradionetmusic.cz.
0: No tak to, aby vyšel už tak po 6.
2: No to nejpozdějš. Víš co, aby v klidu, přesně. S kafem, každý ano. To patro. Já myslím, že do 7:10 by to mohl dát až do přízemí.
0: Tak třeba to bude zítra v Teplicích. Hodně štěstí.
3: Další brachy ti vezeme zase zítra.

0: tohle vysloveně stojí za to. Do krásného slunečného, pořád ještě letního odpoledne. Kid Laroi, Justin Bieber a Stay na Hit Radio North Music.
1: Dá se říct, že jsou to poslední slova od nás, přátelé. My se pomalu jistě loučíme, protože skončíme v hudebním pekle. My jsme si totiž dovolili, aby někdo zmuchlal a zahodil do koše jakýkoliv hit Michael Jacksona, a to se nedělá tohle.
0: Tohle tomu opravdu nerozumíme. Aby jsme to uvedli na pravou míru, na našem Instagramu ve Stories, kde jsme jako Hit Radio podtržítko North Music, můžete aktuálně hlasovat o nejlepší song Michaela Jacksona. A to k poctě včerejšímu výročí 30 let, kdy tady Michael Jackson měl svůj obrovský koncert.
1: Jako já jsem málem zešedivěl, když jsem to viděl. Já měl husí kůži, já jsem si řekl, to není možný tohle. Není přece možný, aby si bojovala hit proti hitu Michaela Jacksona a dovolila si nějaký vyřadit. Tam není slabý hit, tam nejde žádný vyhodit do koše. Za mě všechny, co tam od pondělka jsou, musí v pátek vyhrát.
0: To je pravda, to je prostě finále 30 hitů Michaela Jacksona. Jo, jo.
1: Schválně, jo, jenom jako důkaz, pojďme si dát, jaký hity proti sobě bojujou.
0: No tak.
1: Klasika.
0: Tady denně o čem. A proti Billie Jean v dnešním souboji stojí tato pecka.
1: To je drzost.
0: To je nespravedlivý.
1: Postavit tyhle dva hity proti sobě.
0: Další dvojice, která stojí proti sobě.
1: No teď mi řekni, že tomuhle bys nedala hlas.
0: To nejde, to nejde. Ale vyhrát může jenom jeden.
1: Já klikám, já furt klikám jenom.
0: No počkej, další souboj.
1: Ježiš, to byla nádhera.
0: To je prostě, to tě chytí za srdíčko. Ale ten druhý taky.
1: No. Dámy a pánové, hraje nám hudební genius.
0: No a poslední souboj, tak ten nezůstává pozadu.
1: Já už nemám slov. Ne. Běda vám, jestli někdo nedá hlas všem. To vám garantuju, že v pátek vyhrajou všechny hity Michaela Jacksona.
0: To normálně nejde. No tak hele, my jsme strašně zvědaví, který opravdu hit vy, posluchači Hit Radio North Music, vyberete jako ten úplně nejlepší.
1: Kdo chce skončit v hudebním pekle, ať hlasuje Hit Radio podtržítko North Music.
0: Já mám normálně vorosený knírek.
2: Ti to přišlo, tati? Zásilka radosti z kostek? Co je to?
3: No přece Lego. Auto pro mě a kytička pro maminku.
2: A co já?
3: Na e-shopu z kostek.cz je radost vždycky skladem. Objednejte si další Lego na webu z kostek.cz a stavte všichni, protože radost se má stavět společně. www.skostek.cz.
4: Sapril hledá vedoucího výroby. Čeká tě řízení provozu, spousta výzev a práce, kde tvé rozhodnutí fakt něco znamená. Máš zkušenosti s řízením výroby? Nebojíš se vést lidi a převzít odpovědnost? Pojď do toho! Pošli životopis na personalni@sapril.cz a staň se součástí Saprilu.
5: Milovníci kávy, pozor! Café Baskucci vás zve na nezapomenutelnou cestu do srdce Itálie. Rodinná kavárna s tradicí od roku 1883 zaručuje jemnost a výraznou vůni každého šálku kávy. Skvělé snídaně každý den a k tomu například lahodné mokačíno s křupavým kroasánem plněným pistáciovým krémem. Café Baskucci v nákupním centru Fontána. Vaše nová destinace pro dokonalý kávový zážitek v Teplicích.
6: Porada, termíny, prezentace. A ta bolest hlavy, zrovna teď?
7: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
6: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Oh, tak jo, jdeme na to.
7: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití na lačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
8: Chomutov ožívá. Zažijte kulturní léto v kulisách historického centra plného hudby, umění a setkávání. V sobotu 12. září zažijte Chomutovské dny evropského dědictví a památky svůní výběrové kávy v jednom. Centrum žije. Pojďte si ho užít s námi. Více na visit.chomutov.cz.
9: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
10: Jsem hrdina.
11: Co tady blbneš?
10: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
11: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
10: Vše na 211.cz.
11: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
10: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
12: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
13: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lídlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři. Nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra. Celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kraji zamíchej, ochotnej,
14: mňam, mňam, mňam. Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
15: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: příběh. Tereza Mašková, Marek Lambora na úterním Hitrádiu North Music v 5:30. Hezký odpoledne.
1: Neboli dvě aktuální hvězdy, co si budeme povídat. Marek Lambora je aktuálně hvězda televizní, protože každý, kdo večer kouká na bednu, tak asi ví, že na Nově začali dávat nový seriál, který se jmenuje Boží plán. Mm-hmm, a právě v tomhle seriálu hraje Marek Lambora. No a Tereza Mašková, to je zase hvězda sociálních sítí. Viděl jsem teďka naposledy video, jak si jako překvapení pozval ženich pro svoji nevěstu.
0: Ježiš, to hezký.
1: Všichni v bílém, všichni ve svátečním, najednou se tam v tom davu objevila ta její růžová hlava, vlítla na parket a začala zpívat nevěstě do ouška. Krásný to bylo.
0: To je krásný, takovýhle příběhy.
1: Tak to jsou hvězdy současnosti, ale my pro vás dneska večer budeme mít opět hvězdy minulosti.
0: Ano, i úterní hit Radio Klasik na sebe nenechá dlouho čekat. Od 18 hodin se můžete těšit na nejlepší hity let 80. Taky největší pecky let 90. A dokonce zvládneme i pár hitů ze začátku milénia. A to, co tady pro vás mám teď, tak to je vysloveně jako lahutka.
1: Dlouho jsem neslyšel.
0: Já taky.
1: No, krásně s nám nakrájela ochutnávku i talířek, děkujeme. Máš tam taky něco v celku jako předkrm?
0: Mám tam, ano, mám tam v celku a trošku šáhneme jako do kytárek. Taky sice budeme na začátku milénia, ale nebude to tahle slaďárna. Mám pro vás Sum 41 In Too Deep.
1: A vy nezapomeňte, že od 18 hodin hraje Hit Radio Not Music legendární hity.

0: Save the World. Swedish House Mafia na Hit Radio Nord Music. Hezký odpoledne ve 4:45.
1: A teď zpráva, která svět sice nezmění, ale je světová. Mm-hmm. Přátelé, máme novej světový rekord ve střelbě z luku do dálky.
0: Střelba z luku do dálky.
1: Věděli jste vůbec, že existuje disciplína střelba z luku do dálky? Já to vůbec nevěděl.
0: Teď mi to došlo vlastně. To
1: normálně se střílí na terč, jo, aby si něco trefila, ale tohle je disciplína střelba z luku do dálky. 29 let nikdo tenhle světový rekord nepřekonal. Nikomu to nevylítlo dál. A hele, na světě je nějaký Maďar, který dokázal svůj šíp vystřelit z luku do vzdálenosti, teď dobře poslouchejte, 1 kilometr, 63 metrů a 59 centimetrů. A víte, co je na tom nejvtipnější? Že ten rekordní šíp nemohli najít.
0: Já se nedivím samozřejmě, jako...
1: Já to úplně vidím, jak stojí na té startovní čáře, vypálí a jo, ten se mi poved, kolik? Já my ho nemůžeme najít.
0: Že je, Imrich, kam jsi to odstřelil?
1: Kam jsi to střelil? Máte ho? Počkejte, zatím jsme ušli půl kilometru. No nic, nakonec mu dali jako zprávu, máme a je to rekord. Takže Maďar šťastný jako blázen samozřejmě. Indiáni jsou naštvaní, že to nevyhrál.
2: Vyberte si svou novou Yamahu právě teď. Získejte bonus na originální příslušenství až 50 000 korun k vybraným modelům motocyklů Yamaha. Navštivte naši motoarénu Yamaha Ústí nad Labem, Žižkova 67. Více na www.yamaha-unl.cz. Máme nový e-shop otevřený 365 dnů v roce. Napište www.bbik.cz a přesvědčte se sami. bbik.cz, specialista na kočárky a autosedačky.
3: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
4: Vinylovou? A bude sama hrát?
3: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
5: Experto Family. Od V podlahy.
6: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
7: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
6: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
8: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
9: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
10: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
11: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
12: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
13: Under Armour makes you better.
14: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brand House Olympia Teplice nebo na underarmour.cz.
15: Týdeník květy. Každý týden jiná témata. Každý týden něco nového. V září vás čeká 7denní kůra pro zdravá střeva bez hladovění. Unikátní operace českých lékařů pro nemocná ramena nebo odpověď na otázku, proč ženy a muži vidí svět jinak. Každý čtvrtek nové květy. Navíc s TV magazínem zdarma.
16: Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka. Království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst. To u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl.cz. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.
17: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
18: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
19: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility. 19. září. Výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
20: Hit Radio Nord Music.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

0: Selena Gomez na Hit Radio North Music, 17. hodina. Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Řidiči pozor na D7, 46. kilometr ve směru na Chomutov. Máme tady nehodu dvou osobních aut, která blokuje jeden jízdní pruh, a to pravý. Na místě zasahují záchranné složky, takže počítejte se zdržením. A ještě bacha na porouchaný vozidlo na D8, 77. kilometr ve směru na Drážďany. Tak i tady opatrně, šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Chytří si to spočítali. Tyron, největší Volkswagen, teď dostupný také na výhodný paušál. V Autonord vám stačí 10 690 korun měsíčně bez DPH. Servis, pojištění, veškerá péče v ceně. Autonord, autorizovaný dealer Volkswagen. Terezín, Těčín, Česká Lípa. Autonord.cz.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
3: tak Mironet. Klikni dvakrát.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio North Music.
7: Je 17 hodin a to je čas na další krátké zprávy. Zdraví vás Klára Zemanová. Ministr životního prostředí Igor Červený se vyjádřil k ekologické situaci na Šumavě. V bývalém vojenském prostoru Dobrá voda průzkum odhalil zhruba 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými látkami. A to včetně rtuti, arsenu nebo dioxinů. Území už zabezpečila policie a na konci září začne jeho sanace. Řecká zoologická zahrada pečuje o 3 mláďata kriticky ohroženého tygra sumaterského. 2 měsíčním tygřatům dnes veterináři aplikovali čipy a podali očkování. Píše o tom agentura AP. Podle odhadů ve volné přírodě zbývá pouhých 400 jedinců, a to především kvůli rychlému kácení lesů. Vývoz ropy z Kuvajtu se zotavuje. Stále více tankerů totiž nachází způsoby, jak se dostat přes Hormuzský průliv. Kuvajt teď vyváží zhruba 1 milion barelů ropy denně, včetně přepravy pomocí transferů mezi tankery mimo Hormuzský průliv. No a finále domácího fotbalového poháru se stejně jako v minulé sezóně uskuteční na stadionu v Hradci Králové. Na dnešním zasedání o tom rozhodl výkonný výbor fotbalové asociace. Úředním hracím termínem finálového zápasu bude středa 12. května příštího roku.
8: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
9: Tak dnešek se fakt poved. Normální léto na severu Čech. Nádhera, sluníčko a až 31 stupňů Celsia, přátelé. Nicméně zítra nás čeká pravý opak. Už od rána meteorologové předpovídají přehánky, déšť, možná i bouřky. Do toho celý den zataženo a ochladí se na 24 až 20 stupňů.
0: Ach jo.
5: Hit Radio North Music.
0: Za to budeme zase o krok blíž víkendu a to je taky fajn. Není to podezřelý mluvit o víkendu už v úterý?
9: Vůbec.
0: Že ne?
9: O víkendu můžeš mluvit kdykoliv.

0: To je radost.
1: To je pravda. No tak pojďme do poslední hodinky odpolední show Padlatý úterní s Káťou a Kamilem.
0: A taky s Jelenem, což je kapela, která nám odstartuje tu první, poslední společnou 60 minutovku.

0: Po 5. hodině a krásný úterý přeje Padla na Hitradio Nord Music.
1: Ladies and gentlemen, are you ready? Tak počítejte s tím, že do Ústí dorazí Ameriky.
0: Kamarádi, tohle bude americká sobota. Do Ústí přijede Amerika opravdu se vším všudy. Čekají nás de facto stovky amerických aut, americký motorky, americký jídlo, americký fotbal, hele. A jestli jako jeden den v Americe si nedokážeme bez někoho představit, tak je to Elvis, takže i ten bude.
1: To je neuvěřitelné.
0: Prostě sakum prásk od A do Z, to bude americký styl.
1: Ameriky v Ústí 2026, to je ta akce, o který teďka mluvíme. Tuhle sobotu na ústeckém letišti od 9 do 19 hodin. Bude to fakt velký, tak Amerika to ani neumí udělat malý, že jo? Prostě
0: to je pravda,
1: všechno je v Americe velký, ale mně se líbí, že už i ten příjezd bude velký, protože už mezi 9 a 11 hodinou začnou všechny tyhle americký krasavci najíždět.
0: Oh.
1: Takže se ti prostě může stát, že si jedeš po Ústí a najednou ti začnou předjíždět takovýhle fára.
0: Jo.
1: Já do dneška nezapomenu, jak jsem se omylem dostal do průvodu historických vozidel. Který tady po Ústí jeli, já jsem tam odbočil z té vedlejší a najednou přede mnou trabant a lidi mávali a za mnou oktávka, lidi mávali a já tam v tom Peugeotu 5008, kam, proč nám všichni mávají.
0: Tak myslím si, že tady v té koloně by si vysloveně vyčuhoval asi teda s Peugeotem.
1: Takže přátelé, jestli tohle chcete vidět na vlastní oči a že to bude stát za to, dejte si tuhle sobotu Ameriky v Ústí na ústeckém letišti, akce pro celou rodinu.
0: To bude naprosto skvělý, opravdu vysloveně pro celou rodinu a nejenom pro autíčkáře. Bude tam taky policejní technika. Prostě nádherný den se vším všudy. Tak si to užijte v Ústí na letišti. No a my posíláme další hity. It's Rainy Man, Jerry Halliwell, Hit Radio Nord Music.

0: Tohle je stále na svatbách hit číslo jedna. Ed Sheeran Perfect a hit Radio North Music.
1: A protože jsme tu poslední hodinku odstartovali americky, tak taky musíme dodat, že Amerika je, přátelé, teďka na nohou, protože zhruba za 12 minut začíná jeden z nejočekávanějších tenisových zápasů US Open.
0: Tak tady máš...
1: Odborníci.
0: To určitě ne, chtěla jsem říct volné pole působnosti, protože o tom já vím úplně kulový.
1: Ani o tomhle ty nevíš.
0: Ani o...
1: Za 12 minut začíná jedno z nejočekávanějších čtvrtfinále. Česko proti Bělorusku. Poslední vítězka Wimbledonu proti světový jedničce. Dámy a pánové, prostě od 17.30 si to rozdají Linda Nosková a Arina Sabalenková. A to jako bude mač.
0: Dobře, tak já se na to teda dám na tvou radu, podívám se na to. Jenom mi řekni jako dvouletý, jak to, že holka, která vyhraje Wimbledon, není světová jednička?
1: Dobře, jak bych ti to řekl, abys to pochopila?
0: No, tak na to kašleme. Takže 12 minut, jo? 11,5, počítám.
2: Slyšíš to? Takhle zvoní peníze. Dopak to zvoní. 100 tisícová hra pro start podzimu. Registruj se u nás na webu. V 7 hodin 10 minut po našem zvonění otevři dveře a vyhrávej peníze. Dopak to zvoní. Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
3: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
4: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
5: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
6: No včera bylo pozdě.
7: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
8: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
9: Jsem hrdina, jsem hrdina.
10: Co tady blbneš?
9: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
10: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
9: Vše na 211.cz.
10: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
9: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
11: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
12: Chcete si sednout tady nebo asi spíš na zahrádce?
13: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
14: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
15: Co ti to přišlo, tati? Zásilka radosti z kostek? Co je to?
16: No přece Lego. Auto pro mě a kytička pro maminku.
15: A co já?
16: Na e-shopu z kostek.cz je radost vždycky skladem. Objednejte si další Lego na webu z kostek.cz a stavte všichni, protože radost se má stavět společně. www.skostek.cz.
2: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: to Turn the Lights Off na Hit Radio Nord Music.
1: Přátelé, a teď pro vás máme hádanku. Schválně, jestli poznáte, kdo má dneska narozeniny.
0: Tak co, už víte?
1: Já myslím, že ani modří netuší, chtělo by to nápovědu.
0: Ano, tak já vám dám nápovědu a Pong to není.
1: Ano, Pink je správná odpověď.
0: Ano, 47. narozeniny dneska slaví zpěvačka Pink. A my jsme si dovolili teda takovouhle, no.
1: To byl hudební kvíz.
0: Hudební kvíz, no. Jakože Pink Pong, no.
1: Protože já jsem si vlastně říkal, vždyť o tý ženský už vědí všichni všechno.
0: Jasně.
1: Počínaje tím, že je růžová, přesto jaký všechny velký hity má, jak si zaspívala i s dcerou, co všechno dělá. My ano. Vlastně jediný, co o Pink nevíme, jestli Pink hraje ping-pong.
0: Jestli hraje ping-ping-pong?
1: Ano.
0: Tak a jasně, zeptej se.
1: Tak počkej, ale AI. Od toho existuje AI,
0: jestli
1: že
0: jestli hraje ping-ping-pong.
1: Jak to píše?
0: Pink.
1: Hraje
0: Pink.
1: Pink.
0: Ping-pong.
1: Pink. To vypadá chyba dvě pi. Hraje ping-ping-pong. Vydržte.
0: My se tady občas takhle jako hezky nudíme.
1: Odpověď. Neexistují žádné důkazy o tom, že by zpěvačka Pink hrála ping-pong. Zpěvačka Pink se věnuje akrobaci, jasně, fitness a jízdy na motorce.
0: Jasně.
1: No a no je tak to venku. Takže Pink vůbec nezná ping-pong.
0: Zná, ale nehraje a vlastně to byla ta poslední věc, kterou jsme o ní asi ještě netušili, že jo?
1: Tak, teď ping-pong. Už víme všechno, přátelé, a zbývá jenom dodat, kde my si můžeme zahrát ping-pong.
0: Ano, a to si můžeme zahrát, prosím vás, teď nově u nás v Dubí. Tam se vytvořilo takový venkovní sportoviště, takový jako workoutový hřiště a k tomu právě ten pinčesovej stůl. Hmm. A já kolem toho chodím s přítelem každý večer na procházku a vždycky tak jako po koutku již úplně koukám, ty, abych se tak zahrála. A normálně je to náhoda, že zrovna dneska na mě čeká v boxu sada pinčesových pálek a on to ještě neví, pšt, takže až půjdeme dneska večer zase na naši obligátní procházku po Dubí, tak já z kapsy vytáhnu ty pinčesové pálky a řeknu, táto, pojď si zahrát.
1: Ty jsi Pink.

0: Ladíte Padla na Hit Radio Not Music a taky Souhvězdí a kapelu Hodiny, který mimochodem ukazují 17.41. Krásný odpoledne.
1: No a nejvyšší čas si říct, že už zítra budeme mít prvního poprázdninového hosta na Hit Radio Not Music.
0: Kdo přijde?
1: Přijde pan Martin Bareš.
0: Aha.
1: Martin Bareš z Litvínova, který nám představí takový krásný projekt Offroad Safari.
0: Offroad safari.
1: Offroad safari.
0: To je ale populární na severu Čech.
1: Přesně. Taková nabídka jako výletů, ale nevšedních výletů, nevšedních zážitků, který můžete prostě zažít a nebo někomu darovat.
0: Wow, to tak tomu říkám poprázdninový host, panečku. To je start. To tu novou sezónu očpuntujeme. Takže přátelé, počítejte s tím, že od zítřka každou středu, hosta je třeba.
1: Přesně. Už zítra mezi 9. a 12. hodinou u LSD u Lucky s Danem na Hit Radio North Music. Martin Bareš, těšíme se.
2: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz
4: DHL hledá skladové operátory do nového skladu v Klášterci nad Ohří. Nabízíme mzdu až 39 355 korun měsíčně, příspěvek na dojíždění, plně hrazené stravenky, 5 týdnů dovolené a další benefity. Máš zájem? Přihlas se na dhl.jobs.cz nebo na bezplatné lince 800 100 810.
5: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
6: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
5: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
7: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
8: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
9: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
10: No jistě.
9: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
10: No jistě.
9: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
10: No jistě.
9: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
11: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 49,90 a Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
13: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvíspomyšl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
14: Nákupy v online shop.cz.
15: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
14: www.onlineshop.cz.
16: Ameriky v ústě.

0: klikni!
1: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma! Když něco,
0: tak Mironet! Klikni dvakrát!
2: Hit Radio Nord Music.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: ultimátní letní hit, se kterým se dneska loučíme a možná se vlastně loučíme i s létem, to je fakt. Zara Larsson, Lush Life na Hit Radio North Music.
1: Padla má padla, jdem si dát taky něco dobrýho k véče. Já jsem se rozhodl žít zdravě, takže dnes si dám jenom sýr.
0: Smažený.
1: Smažený. A zítra se těším zase ve tři. Ahoj.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Řidiči, dejte stále pozor na dálnici D7 na 46. kilometru ve směru na Chomutov. Bourala tady dvě osobní auta a blokovaný je stále pravý jízdní pruh. Na místě zasahují záchranné složky, takže počítejte tady stále se zdržením. Šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
3: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
4: Auto z druhé ruky? No trochu se bojím, co koupím.
5: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
4: Jako fakt? No tak to už se nebojím, jedu na sever.
6: Certifikované ojetiny, největší nabídka v regionu. Autonord, váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
2: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Kontrola 112 kamionů odhalila 14 přestupků. Nejčastěji šlo o předjíždění nebo nepoužití pásů. Nejzávažnějším přestupkem bylo couvání s kamionem na dálnici. Preventivní akce probíhala dnes na dálnici D8 na 78. kilometru. Policie vyměřila pokuty za 62,5 tisíce korun. V Národním parku Šumava se našly nebezpečné chemikálie. Podle ministra životního prostředí Igora Červeného má jít o rtuť nebo arzen v lokalitě bývalého vojenského prostoru Dobrá voda na Klatovsku.
3: Na daném území se nachází přibližně 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů, které právě obsahují tyto velmi nebezpečné chemické látky. V tento moment připravujeme na ze strany Ministerstva životního prostředí ve spolupráci Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra opatření, kterými samozřejmě obratem budeme celou situaci řešit.
2: Nález nijak neomezí provoz na turistických trasách. Jde o místa, kam se lidé nedostanou. Pro pěší a cyklisty se nic nezmění. Zdravotní stav slovenských siamských

0: dvojčat je 3 měsíce od narození stabilizovaný. Po první operaci se další komplikace neobjevily. Bratislavská dětská nemocnice potvrdila dřívější vyjádření rodiny, že připravuje rozdělení dvojčat ve specializovaném zařízení v Saúdské Arábii. Zítra začíná volejbalové mistrovství Evropy. V české nominaci 9 hráčů, kteří se podíleli na loňském 4. místě na světovém šampionátu. Mezi finální 14 jsou také 3 členové zlatého týmu z letošního mistrovství Evropy do 22 let. Turnaj pořádají Bulharsko, Finsko, Itálie a Rumunsko a potrvá do 26. září.
1: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
0: Ve druhé polovině noci čekáme od západu přibývání mraku a k ránu se ojdněle přidají přehánky nebo dokonce i bouřky. Ranní teploty 20 až 16 stupňů. V Čechách z kraje dne zataženo, deštivo, výjimečně bouřky. Na Moravě a ve Slezsku počítáme s deštěm až později na večer. Nejvyšší teploty od 18 stupňů na západě do 32 na východě. Postupně se rozfouká studený severní vítr.
2: Krásný večer, pár minut po 18. hodině, s vámi už Kateřina Pechová a je to tu. Další večer plný toho nejlepšího z 80., 90. a taky milénia. Tak si pěkně protáhněte, dámy a pánové, jdeme na to a bude to velký. Slyšíte, že nekecám? Bon Jovi, It's My Life, tak si to užijte.

The Tide is High, to jsou Blondie, posloucháte Hit Radio, krásný večer. A jízda MHD může být někdy bolestivá, záleží na to, na tom, s kým jedete, že jo. No a takhle, už proběhlo spousta pokusů o kampani, abychom usměrnili lidi v tramvajích, takový ty základní věci, jo, jakože by bylo dobrý tam třeba nejíst, nahlas netelefonovat, nepouštět si nahlas hudbu a tak podobně. No a teď prosím vás, brněnská MHD, a to teda do Brna míří velká pochvala, přichází s novou kampaní. Venku je zatím první video a je to skvělý. Kdo jste ještě neviděl, doporučuju. Podívali se na právě 4 zásadní problémy a položili si k tomu jednu zásadní otázku. Co kdyby se takhle choval každý? Jo. A je to právě telefonování, nahlas, hudba, nahlas, taky otravná konzumace jídla nebo převážení rozměrných předmětů. Spojili se k tomu s herci brněnského divadla Husa na provázku. Venku je to s tím telefonováním a já vám říkám, puste si to. Je to skvělý. Přidali k tomu nutnou dávku humoru, což je prostě u těchto věcí potřeba. A já bych jenom chtěla dodat, že u těch telefonátů nahlas to je strašně nefér, jo? Protože si to představte. Vy nechtěně posloucháte něčí rozhovor, protože vám ho křičí do ucha. No a on před tou pointou vystoupí. A vy pak nemáte kompletní příběh. Tak na to myslete. Až budete příště telefonovat v tramvaji nahlas nebo v autobuse, tak aspoň ostatním řekněte, jak to celý dopadne. Jo? Činasky a drobná paralela právě teď do uší.

0: U96 Night in Motion, posloucháte Hit Radio. Přeju krásný úterní večer, ano, je úterý mimochodem. Nevím, jestli v tom jsem sama, ale dnešek měl trošku takový středeční vibe. Tak ne, prosím vás, ne, je teprve úterý. Zároveň je nejteplejší den tohoto týdne, doufám, že jste stihli aspoň trošku nasát ty sluneční paprsky. Já jo, i když nechtěně, pať jsem šla ráno běhat, byl to blbej nápad, mám spálený obličej, co se dá dělat. Tak doufám, že vy jste ty poslední pořádný paprsky využili pořádně, protože zítra se má trošku ochladit. A já myslím, že po dnešku se na to možná i tak trochu těšíme. Na co se můžete těšit dál v našem playlistu, to jsou New Order, jejich True Faith a taky Cranberries a Animal Instinct. Tak buďte s námi.
1: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás, v nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech a s dopravou zdarma, když sedací soupravu, tak tu nejlepší. Nejlepší-nábytek.cz
2: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz
3: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
4: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
5: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
6: No jistě.
5: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
6: No jistě.
5: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
6: No jistě.
5: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
7: Pamatujete si?
8: Hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů. Thomas Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebívlic.
9: Vrchol koncertní série Legendy v Třebívlicích s Centropolem je tady.
8: Brother Louis, Sherry Sherry Lady, You're My Heart, You're My Soul a další hity, které zná několik generací.
9: 12. září, Johan V. Třebívlice.
8: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebívlicích.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

New Order v éteru Hit Rádia, krásný večer. A prosím vás, pokud ještě budete někam vyrážet autem, zkontrolujte si vždycky, že jste všichni. Už jsme tady mnohokrát měli pány, kteří zapomněli třeba manželku na benzínce, jo. Řekla bych, že tam to skoro ještě pochopím, že to nebylo až tak úplně omylem, jo. Dejme tomu, ale prosím vás, teď ve Španělsku se stala velmi nepříjemná věc. Jeden otec totiž u benzínky zapomněl svého syna a ještě ke všemu ujel krásných 140 kilometrů od té doby. Naštěstí samozřejmě obsluha čerpací stanice si chlapce všimla, zavolali policii, ty se ho ujali, vypátrali, což teda klobouk dolů, vypátrali otce. Museli samozřejmě vytipovat, kudy tak mohl jako jet, těch variant bylo mnoho. Naštěstí ho našli, zastavili, on se dost divil, kvůli čemu ho zastavili, pač si myslel, že syn spí vedle jeho druhého syna normálně na zadních sedadlech, že jo? No tak ne, tak se musel vrátit samozřejmě. Tak jenom prosím vás, vždycky, když pak budete takhle po nějaký pauzičce od někud vyrážet, tak normálně, jo, i jak za dřívějších časů, pěkně se koukejte všichni spočítat. Jo, první, druhý, třetí, ideální varianta. A George Michael k tomu právě teď.

Zpěvačka Sandra dohrává v éteru Hitrádia. Krásný večer. Chvíli po 6:45, ano, úterní večer. Jako víkend se plíživě blíží, jo. Je to velmi pomalý, na tom se asi shodneme. Ale čeká nás příjemné počáško, jo, tak možná nějakou procházku, taky už víme, že houby rostou, že jo. Teď jestli zaprší a bude příjemně, tak budou růst ještě víc, tak zvažte, jestli se nevydat, třeba do lesa. Hlavně, ať se u toho dobře bavíte, stejně jako holky podle Cyndi Lauper. To si dáme už za chvíli a k tomu taky Urge Overkill.

0: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
1: Vinylovou? A bude sama hrát?
0: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
2: Experto Family. Od V podlahy.
3: Chytří si to spočítali. Volkswagen Passat. Luxus potichu. Teď v Autonord na výhodný paušál. Stačí vám 10 290 korun měsíčně bez DPH. Servis, pojištění, veškerá péče v ceně. Autonord. Autorizovaný dealer Volkswagen. Terezín, Děčín, Česká Lípa. Autonord.cz.
4: Vyrazte za zážitky na kole do Ústeckého kraje. Čekají vás tři krásné říční cyklotrasy. Labská stezka s výhledy v údolí Labe a možností spojit kolo s lodním výletem, ohře vedoucí krajem Chmele a památek UNESCO i přírodní ploučnice pro milovníky klidu. A kdo má rád adrenalin, zamíří na hřeben Krušných hor nebo vyzkouší místní traily. Objevte Ústecký kraj ze sedla kola.
5: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Sapril hledá vedoucího výroby. Čeká tě řízení provozu, spousta výzev a práce, kde tvé rozhodnutí fakt něco znamená. Máš zkušenosti s řízením výroby? Nebojíš se vést lidi a převzít odpovědnost? Pojď do toho! Pošli životopis na personalni@sapril.cz a staň se součástí Saprilu.
2: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
3: Hey, I'm Dua Lipa.
4: Hi, I'm Lenny Kravitz.
5: Hezký večer, 7:02, dál si dáváme to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. No a právě teď, ATC a společně Around the World. Tak jdem na to.

you. Krásná věc, Mr. Big, To Be With You, s vámi v éteru Hit Rádia. Prosím vás, dneska velké výročí, je to totiž přesně 522 let, jo. Co byl ve Florenci odhalená proslulá Michelangelova socha Davida. Ano, je to ta socha statného chlapce, který má vidět, vy víte co? Je to nádherná socha, teda kdo jste viděl, že jo. Krásný, neuvěřitelný, pro mě je sochařství naprosto fascinující věc, to, co oni dokázali jako udělat, jo, takhle sošnými teda rozhodně nejsme. Krásná věc, já teda se přiznám, že mám sochu Davida na ledničce, konkrétně teda jenom kousek, kamarád mi přivezl z Florencie, je to konkrétně přesně ten kousek, kde je, no, tak řeknu to, no. Je to penis, že jo, tam je prostě. Je tam teda i napsáno David, aby bylo jako jistý, že to je. Tak jenom kdybyste chtěli mít svého Davida na ledničce, třeba takhle zmenšeně, dá se. Dá se a to podstatný, to tam je. Troška kultury do vašich kuchyní. K tomu se právě teď přidává Enya. Tak jdem na to.

Simple Plan a Crazy. Posloucháte Hit Radio, krásný večer. Máme čtvrt na 8 a za chvilku se spolu podíváme na jednu velkou mastnou loupež. No, nechám, ať o tom můžete malinko přemýšlet. K tomu dál to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Ano, prostě spolu cestujeme časem a myslím, že i dál se vám to bude líbit. Čekají nás Men at Work a jejich Down Under, no a k tomu se připojí třeba Mr. President, tak buďte s námi.

0: recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
1: Matrace za hubičku. CZ.
2: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
4: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
3: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
5: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
6: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
3: Co ti to přišlo, tati? Zásilka radosti z kostek? Co je to?
7: No přece Lego. Auto pro mě a kytička pro maminku.
3: A co já?
7: Na e-shopu z kostek.cz je radost vždycky skladem. Objednejte si další Lego na webu z kostek.cz a stavte všichni, protože radost se má stavět společně. www.zkostek.cz.
8: Hit Radio.
9: Hit Radio.

Posloucháte Hit Radio, tohle jsou Men at Work. No a nevím, jestli jste viděli Bídníky, jo, ale tam prosím vás, Jean Valjean byl odsouzen na 5 let nucených prací za krádež jednoho bochníku chleba. A teď si představte lupiče, co ukradne 4 vepřové kolena. To není vtip, prosím vás, to se stalo na jihu Čech. A lupič si tam počíhal na automat na maso, jo. Vypáčil potom ty boxíky, no a už upaloval pryč, že jo. A oni ho nemají, protože tam nejsou kamery. Tak po něm teď samozřejmě pátrají, žádají i veřejnost o pomoc. Já teda cením jeho vkus, jo, páč, jestli si můžete vybrat, tak vepřový koleno, to je jasný, 4x úplně ideální. A jestli můžu policii poradit, tak je to ten s masnou pusou, vonící pokřenu a hořčici.

0: Přeju vám krásný úterní večer, díky moc, že ho trávíte s námi a taky společně s tím nejlepším z 80., 90. a taky milénia. Mám tu pro vás nachystaný další pecky a jako fakt velký, jo. Bonnie Tyler, Outlandish a jejich Aisha. Taky tohle. Unique 2 a Break My Stride. Tak nikam nechoďte a buďte s námi.
1: Novoveská CZ. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská CZ. Novoveská CZ.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Tradice, která vyrostla na Litoměřicku.
4: Tradice, která spojuje generace.
3: Veletrh Zahrada Čech slaví 50. výročí.
4: Inspirace pro vaši zahradu, výjimečné interaktivní expozice a bohatý kulturní program.
3: Oslavy zaplaví vyzdobené centrum Litoměřic a vyvrcholí originální hudební show Pohádka Zahrady Čech.
4: Buďte u toho s námi od 11. do 16. září v Litoměřicích.
5: Zahrada Čech.
3: Zahradačech.cz.
6: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.

0: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
1: No jistě.
0: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
1: No jistě.
0: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
1: No jistě.
0: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
2: Čau, já jsem Honza. Už 12 let jezdím u Sambularu a jsem tu fakt rád. Mám vlastní auto, vejplatu vždy včas. Jo, a taky každý rok zvedají plat. Takže jestli máš CE, neváhej a přidej se k nám. Mrkni na sambular.cz. Tak čau.
3: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
4: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
3: Jedu ale jen na čerpačku.
4: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
5: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
8: Hezký večer, 8. hodina je tu s vámi stále Kateřina Pechová a taky to nejlepší z 80., 90. a milénia. No právě teď Eros Ramazzotti a Cosa della Vita. Tak jdeme.

Vicky D'Agostino v éteru Hit Rádia. Hezký večer. Prosím vás, máte doma někdo telku LG? Tak já jenom, že se u ní vyskytl takový zajímavý problém. Ono totiž moderní televizory jsou často úplným středobodem chytrých domácností, že jo? I takovým pomyslným středobodem toho bytu, domu. Protože jo, večer k té telce, teď ještě jak jsou to chytrý televize, tak prostě tam máme všechny ty Netflixy a podobně, hudbu si na tom pustíte, že jo? To je super. Akorát tady u těch televizí teď bezpečnostní výzkumníci zjistili poměrně závažné chyby, kvůli kterým mohly být uživatelé odposlouchávání. A pozor, to i když nebyly televizory zapnutý. Tak já samozřejmě nevím, co vy děláte a říkáte, když máte vyplou telku, jo? Ale osobně a velmi intenzivně doufám, že mají v LG smysl pro humor, protože to falešné zpívání, to jsem samozřejmě vůbec nemyslela vážně. Vy si teď klidně zaspívejte, tohle jsou R.E.M.

Live to Tell, Madonna s námi na Hit Radio. Hezký večer přeju. Taky přeju krásný úterý, ano, 8:45, doufám, že jste všichni v poho, že vám zvlášť tady ty songy i tu náladu dostatečně zlepšují, protože to je vlastně jejich primární účel. Jo, budeme v tom samozřejmě pokračovat, to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Za chvilku totiž třeba tohle. Všechny tyhle reggae věci, to je prostě instantní zlepšovač nálady. Inner Circle už za chvilku. A k tomu třeba Bengals.

0: Pamatujete si?
1: Hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů. Thomas Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebívlic.
2: Vrchol koncertní série Legendy v Třebívlicích s Centropolem je tady.
1: Bratr Louis, Sherry Sherry Lady, You're My Heart, You're My Soul a další hity, které zná několik generací.
2: 12. září, Johan V. Třebívlice.
1: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebívlicích.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.

Bangles a Manic Monday, posloucháte Hit Radio. A prosím vás, my jsme před chvílí řešili televize, co nás odposlouchávají. A teď je tady další technologická novinka. To se vám možná bude líbit. Já jsem z toho trochu zmatená zatím upřímně. Ale máte kočku? Tak jestli máte kočku, tak předpokládám, že kočkoly, takovýhle věci, jo, záchůdek, to je jasný. Pak asi nějaký strom, škrabadlo, něco takového. Teď ji můžete prosím pěkně taky sehnat speciální krabičku. Jo, je to taková krabice, vypadá to jak přenosná bedna, k veterináři, že jo, třeba. Akorát je tam takový kulatý otvor a ta kočka vleze do toho domečku, protáhne se a vyjde ven. Úplně obyčejný úkryt to vypadá. Není. Uvnitř se totiž skrývá takový systém kartáčů, který při průchodu zachytávají uvolněnou srst a více méně. Je to takový princip, jako když ta krabice vaší kočku vlastně olízne. Jo. Jo, v podstatě to je ten princip jako asi super na ty chlupy, zároveň pojďme si říct, že to je trochu divný, že jo? Jo, radši si pořiďte druhou kočku a oni se volíznou navzájem. Platí teď už Blur a Girl and Boys.

Afrika, posloucháte Hit Radio. Přeju krásný večer, blíží se 9. hodina a to znamená, že spolu se pro dnešek loučíme. Slyšíme se zase zítra opět přesně v 6 spolu procestujeme čas i různá místa a hlavně to nejlepší z 80., 90. a milénia. No a za chvilku třeba tohle. Geniální Phil Collins, taky Avril Lavigne nebo Konos. Už za chvilku, tak se mějte krásně a ahoj.

0: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
1: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
2: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
1: Jedu ale jen na čerpačku.
2: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
3: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.

0: Bydlení. Téma, u kterého se dneska dokáže pohádat skoro každý. Majitel s nájemníkem, developer se starostou a internet úplně se všemi. A pak do toho stačí přidat jedno slovo. Brusel. Protože podle části internetu Evropská unie rozhoduje o tom, kolik bude stát váš byt. Jestli ho smíte pronajímat a jestli ho musíte zateplit od sklepa po komín. Jenže realita je trochu méně dramatická. Třeba ceny bytů a nájmů EU neurčuje. O tom, kolik stojí 2+1 v Olomouci nebo garzonka v Praze, se opravdu nerozhoduje někde v bruselské kanceláři. Ceny ovlivňuje hlavně nabídka, poptávka, výstavba, úroky nebo to, jak rychle se povolují nové domy. Další populární strašák, EU prý zakáže prodávat nebo pronajímat staré domy. Ne. Evropa sice tlačí na úspornější budovy a renovace, ale neexistuje jednoduché pravidlo typu starý dům rovná se zákaz. Podobně je to se zateplováním. Neznamená to, že vám zítra zazvoní u dveří člověk z Bruselu s rolí polystyrenu pod paží. Cílem je hlavně snížit spotřebu energie a provozní náklady. A pak samozřejmě Airbnb, oblíbený padouch celé bytové krize. Krátkodobé pronájmy můžou v turistických městech situaci zhoršovat, ale rozhodně nejsou jediný problém. Máme pomalou výstavbu, drahé pozemky, vysoké stavební náklady a dlouhé povolování. Takže až vám příště někdo řekne, že za drahé bydlení může výhradně Brusel, Airbnb nebo developer, pravda bude jako vždycky mnohem komplikovanější.
1: Co ti to přišlo, tati? Zásilka radosti z kostek? Co je to?
2: No přece Lego. Auto pro mě a kytička pro maminku.
1: A co já?
2: Na e-shopu z kostek.cz je radost vždycky skladem. Objednejte si další Lego na webu z kostek.cz a stavte všichni, protože radost se má stavět společně. www.zkostek.cz

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
1: No včera bylo pozdě.
2: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
3: Hit Radio. Hit Radio.

dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš moji zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to přsteku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

se zrychlil se vydech, jak maraton svým běžcům, co je to za přídech. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, vy nedá

0: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
1: Ratatarararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.